0: osob. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale také úklidové služby nebo řemeslnické práce. V Ostravě zprovoznili Český uzel evropské počítačové sítě pro služby umělé inteligence. Dostupný bude úřadům veřejné správy, firmám i výzkumným organizacím. Projekt se nazývá Czech AI Factory a jeho součástí bude pořízení nového superpočítače za zhruba 500 000 000 korun.
1: Celkové náklady na projekt pak budou bezmála 1 miliarda korun. Podobných uzlů vzniklo v Evropě v posledním roce 19 a vznikem toho ostravského se Česká republika stává aktivní součástí evropské infrastruktury. Jen pro představu, jedním z prvních konkrétních řešení je hlasový robot pro tísňovou linku 112, který dokáže automaticky komunikovat s volajícím, získat od něj základní informace k nahlášené události nebo nehodě a předat operátorům záchranného systému. Je to důležité například v situaci, kdy na tísňové linky hlásí stejnou věc stovky lidí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
0: Dnes budou na obloze hlavně mraky, zaprší ale spíš lokálně, a to hlavně na horách v severní polovině území. Naměříme od 13 do 17 stupňů. Na západě a místy na severu Čech bude kolem 11. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam do

0: mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Skocema maličká jsou husy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený.
6: Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Na Liberecku došlo k jen těžko uvěřitelné loupeži. Někdo totiž ukradl lebku svaté Zdislavy. Neznámý pachatel ji večer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl uvedl, že informace o krádeži je zdrcující. Relikvie má podle něj nejen historickou, ale pro věřící také duchovní hodnotu. Policie na webu žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Zloděj rozbil skříňku, ve které byla lebka uložená, a následně z místa činu i s ní utekl. Neznámého muže s uvedenou lebkou v ruce zachytili kamery, záznamy ale velmi nekvalitní. Muž měl nejspíš černé nebo jinak tmavé oblečení a na nohu měl asi bílé nebo jinak světlé boty. Jakékoliv informace k případu volejte na policejní linku 158. Skandální fotbalové derby skončilo kontumační výhrou Sparty. Slávie kvůli výtržnostem také vyfasovala 10 000 000 pokutu a 4 domácí zápasy v pražském Edenu musí odehrát před prázdnými tribunami. O trestu pro lídra ligové tabulky rozhodla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
11: Řádění fanoušků přišlo Slávii pořádně draho. Podle šéfa disciplinárky Jiřího Macnera ale nebyla jiná možnost. Sešívaní podle něho derby pražských S pořadatelsky nezvládli.
12: V tom ustanovení se říká, nebylo-li řádně dohráno, tak může dojít až ke kontumaci a o té my jsme rozhodli.
11: Slávie vyčíslila ztrátu v souvislosti s tresty za derby na 50 000 000 korun. Generální ředitel Martin Říha za klub říká, že verdikt komise respektují.
13: My jsme si byli vědomi toho, že samozřejmě ty sankce se můžou blížit těm horním hranicím. Přicházeli jsme s pokorou a zároveň ale i jsme ujišťovali disciplinární komisi, že my se, ať už bude sankce jakákoliv, vzdáme práva na odvolání. A to jsme rovněž udělali.
11: S čistým štítem neodešla ani Sparta. Na pokutu za výtržnosti v sektoru hostů si musí pokladník Letenských připravit 600 000 korun.

0: mezi sebou si předávají ty zkušenosti, rady, jak kterou disciplínu je lepší udělat a tak. Pravidelně k nám jezdí tým z Polska, z Rybníků, a letos teda poprvé slovenské týmy.
1: Dohromady se ve sportovní hale střední průmyslové školy v Jedovnicích sešlo zhruba 200 týmů a mnohé sebou měly víc než jednoho robota. Čeští hokejisté si v dějišti světového šampionátu poprvé zatrénovali. Švýcarský let tak vyzkoušeli hned v den svého příletu. Na hlavní plochu se ale národní tým dostane až zítra. Včera trénoval ve vymrzlé tréninkové hale s dřevěnou konstrukcí, kde si naši zatrénují i dnes. Ve Friburku odehrají na mistrovství světa základní skupinu B. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které do finální nominace zařadil až v neděli. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Bliml. První utkání čeká české hokejisty v pátek. 20 minut po 8 hodině večer nastoupí proti Dánsku. Dnes budou na obloze převládat mraky, v severní polovině území se lokálně objeví přehánky, hlavně na horách. Naměříme do 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech bude maximálně 13. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se...

0: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slávia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slávie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slávia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun. Mimo jiné za ničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A i přes nešťastné sobotní události dnes Slavia může slavit titul. Fotbalisté Sparty totiž ve šlágru 3. z 5 kol nadstavbové části první ligy doma remizovali s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v nedohraném derby v Edenu snížili na 2. místě tabulky ztrátu na vedoucí Slavii na 4 body. Jejich pražský červenobílý rival dnes může titul obhájit, pokud vyhraje duel s Jabloncem. Vítězství by týmu z Edenu zajistilo definitivní jistotu prvenství. Ještě doplním večerní výsledky zápasů ze skupiny o záchranu. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby nad Ostravou 2-1, Zlín podlehl Teplicím 2-4 a Mladá Boleslav nestačila na Duklu 1-2. V Norsku zahynuli 2 čeští občané. Zemřeli během pobytu na moři v oblasti Smela. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. Mluvčí ministerstva zahraničí to řekl agentuře ČTK. Norská média informovala o nálezu 3 mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost neuvedla. Policie rozšířila stíhání v korupční kauze nemocnice Motol. Podle České televize obvinila další firmu. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale také úklidové služby nebo řemeslnické práce. V Ostravě zprovoznili Český uzel evropské počítačové sítě pro služby umělé inteligence. Dostupný bude úřadům veřejné správy, firmám i výzkumným organizacím. Projekt se nazývá Czech AI Factory a jeho součástí bude

0: Linky hlásí stejnou věc stovky lidí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Dnes budou na obloze hlavně mraky, zaprší ale spíš lokálně, a to hlavně na horách v severní polovině území. Naměříme od 13 do 17 stupňů. Na západě a místy na severu Čech bude kolem 11. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkuste vám maličká souhlasy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený.
6: Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
9: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Na Liberecku došlo k jen těžko uvěřitelné loupeži. Někdo totiž ukradl lebku svaté Zdislavy. Neznámý pachatel ji večer odcizil z baziliky v Jabloném v Podještědí. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl uvedl, že informace o krádeži je zdrcující. Relikvie má podle něj nejen historickou, ale pro věřící také duchovní hodnotu. Policie na webu žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Zloděj rozbil skříňku, ve které byla lebka uložená a následně z místa činu i s ní utekl. Neznámého muže s uvedenou lebkou v ruce zachytili kamery, záznamy ale velmi nekvalitní. Muž měl nejspíš černé nebo jinak tmavé oblečení a na nohu měl asi bílé nebo jinak světlé boty. Jakékoliv informace k případu volejte na policejní linku 158. Skandální fotbalové derby skončilo kontumační výhrou Sparty. Slávie kvůli výtržnostem také vyfasovala 10milionovou pokutu a 4 domácí zápasy v pražském Edenu musí odehrát před prázdnými tribunami. O trestu pro lídra ligové tabulky rozhodla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
12: Řádění fanoušků přišlo Slávii pořádně draho. Podle šéfa disciplinárky Jiřího Macnera ale nebyla jiná možnost. Sešívaní podle něho derby pražských S pořadatelsky nezvládli.
13: V tom ustanovení se říká, nebylo-li řádně dohráno, tak může dojít až ke kontumaci a o té my jsme rozhodli.
12: Slávie vyčíslila ztrátu v souvislosti s tresty za derby na 50 milionů korun. Generální ředitel Martin Říha za klub říká, že verdikt komise respektují.
14: My jsme si byli vědomi toho, že samozřejmě ty sankce se můžou blížit těm horním hranicím. Přicházeli jsme s pokorou a zároveň ale i jsme ujišťovali disciplinární komisi, že my se, ať už bude sankce jakákoliv, vzdáme práva na odvolání. A to jsme rovněž udělali.
12: S čistým štítem neodešla ani Sparta. Na pokutu za výtržnosti v sektoru hostů si musí pokladník Letenských připravit 600 tisíc korun. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
11: Dětské závody robotů mají i vzdělávací přesah. V Jedovnicích na Blanensku zorganizovali 12. ročník akce Jedobot, ve které proti sobě žáci a studenti bojovali prostřednictvím vlastních samohybných strojů. Mezi disciplínami byla třeba přetlačovaná jízda podle tvaru čáry nebo průjezd labirintem. Pořadatel akce Tomáš Vybíhal Impulzu řekl, že účastníci tradiční akce mají možnost si rozšířit kontakty a vzájemně se posouvat dál.
15: My tu soutěž děláme ještě tak, že je tady možnost přespání, takže ty týmy, tady bylo asi 50 týmů včera, který vlastně tady sdíleli ty zkušenosti odpoledne. Mezi sebou si předávají ty zkušenosti, rady, jak kterou disciplínu je lepší udělat a tak. Pravidelně k nám jezdí tým z Polska, z Rybníků, ale to teda poprvé slovenské týmy.
11: Dohromady se ve sportovní hale střední průmyslové školy v Jedovnicích sešlo zhruba 200 týmů a mnohé sebou měly víc než jednoho robota. Čeští hokejisté si v dějišti světového šampionátu poprvé zatrénovali. Švýcarský let tak vyzkoušeli hned v den svého příletu. Na hlavní plochu se ale národní tým dostane až zítra. Včera trénoval ve vymrzlé tréninkové hale s dřevěnou konstrukcí, kde si naši zatrénují i dnes. Ve Friburku odehrají na

0: třeba dobře jelo, ale začneme dneska s Reddy Kirken. Co vy na to? Tady je Impuls, žijeme muzikou, je středa 13. května.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Naprosto nesmrtelná písnička z hříšného tance, fenoménu 80. let, tedy filmového fenoménu. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, zdraví vás Honza Daněk. Klárka má ještě dneska volno, zítra naskočí do vysílání. To je zpráva pro všechny fanoušky, mám vás moc pozdravovat. Kolo k 10. narozkám už dneska děcka nebere, chtějí vlastní displej. Dneska zjišťujeme, kdy je dítě na mobil zralé a hlavně jak poznat, že se mu třeba v digitálním světě děje něco špatného. V kolika letech dostalo vaše dítě první chytrý mobil a udělali byste to dneska jinak? Kontrolujete dětem třeba tajně zprávy a jak poznáte, že se jim v tom digitálním prostoru něco děje? Ptáme se dneska. Ozvat se můžete se svojí rodičovskou zkušeností a namluvit to už teďka přes aplikaci Rádia Impuls nebo WhatsAppem 605 222 007.
1: Projděte životem bezpečný. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Myslíte, že dětem mobil do ruky patří, když to úplně zobecníme, prostě třeba, nevím, nějakých 8, 9, 10 letech? Ozvěte se, budeme moc rádi, rádi odvysíláme vaši rodičovskou zkušenost a třeba poradíte i ostatním rodičům. Nějakou až Jordu jsme si dlouho nehráli v ranním vysílání, tady je jejich hodinový hotel, za 2 minuty 5:45.

0: tak co, už se to počasí trošku zlepšilo. Jsem koukal dneska na předpověď, když jsem ráno jel do rádia a říkám si, malinko to pozměnili, lehonce zvedli ty teploty, i když ne zas tak úplně. Vidím tam třeba pro hlavní město a středočeský kraj dneska maxima 14 stupňů Celsia a v dalších dnech v republice kolem 15-16 přes den a ranní teploty třeba 8-7 nebo 5 stupňů Celsia. V Březové nad Svitavou má právě v tuto chvíli posluchač David jen 2 stupínky Celsia. A to není úplně příjemná věc. Z Jihlavy se se 4 hlásí Dáša, napsala na WhatsApp 605-222-007. Když jsme na Hané Šternberg u Olomouce, tam máme Lea. Leo pravidelně dopisuje s impulzovými a patří do rodiny. Má tam 5 stupňů a polojasnou oblohu. Posílá pozdrav a všem přeje hezký den. Jak je u vás, napište taky na 605-222-007. A rovnou, pokud jste za volantem, tam můžete připsat jedu. Pokud se mnou chcete vstoupit do vysílání a potěší vás písnička na cestu, napište jedu na 605-222-007. Zavolám vám zpátky a všechno probereme. Důležitá věc je, že voláme se skrytého čísla, takže nezapomeňte mobil zvednout. Víte, jak to bývá.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, 007 na Domažlicku za Klenčím. Před Čerchovem směrem do Draženova vyprošťují hasiči kamion z příkopu a jede se kyvadlově. Na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu za Štoky srazilo osobní auto 7. A v Brně ve Štefánikově směrem na Královo pole došlo ke střetu osobního auta s tramvají. Projíždějte těmi místy opatrně, kdybyste měli doplňující info k nám do dopravy, víte, kam ho poslat. Přes aplikaci Rádia Impuls stačí namluvit vzkaz přímo sem k nám do studia. Alex Warren zpívá, za chvilku už vám pustím písničku Na cestu, ozvěte se.

0: Tady je Impuls, vaše hraní rádiová rodina a taky posluchačka Martina, která je se mnou teďka ve vysílání. Dobrý den, Martino.
1: Krásné ráno.
0: Krásné ráno. Vy jste psala před malou chviličkou, že v Lipůvce je jen jeden stupeň Celsia. Lipůvka je v Jihomoravském kraji, konkrétně myslím v okrese Blansko, jestli se nemýlím.
1: Tak, tak.
0: Ano, a vy Brna teďka...
1: Jsem z Brna,
0: ano.
1: Takže... jsem tam projížděla, nic moc teda.
0: No, žádná slava, to mám teda. Když už i na Jižní Moravě, říkám to správně, Jižní Morava, máme kolem jednoho stupně Celsia a to skoro v červnu, já vím, že je 13. května, no tak to se mi úplně nelíbí. Jak vy prožíváte tohleto jaro?
1: Ale v celku si ho užívám, protože je úplně krásná modrá obloha, jedu do práce, těším se, takže hezký den, prostě další.
0: Jaký je vaše pracovní zařazení?
1: Pracuji jako vrchní sestra v domově s klienty s demencí.
0: To je náročná profese.
1: Je, ale na druhou stranu je strašně pěkná, protože se prostě můžete o ty lidi postarat a oni jsou úžasní.
0: Takže vaším snem bylo vždycky třeba pečovat o někoho, když to takhle...
1: Od malička jsem chtěla být sestřičkou a ten se mi splnil, takže...
0: Vidíte, teď jsme dva lidé se splněnými sny. Já jsem od malička chtěl být moderátorem, taky se mi to splnilo, takže jsme dobrý. Je to fajn. No a dneska máme ranní téma, jestli dětem patří mobil do ruky třeba kolem 10. roku věku, nebo kdyby rodiče těm dětem měli dát displej do rukou. Co si o tom myslíte vy, pokud jste tedy rodička?
1: Já už mám teda kluky trošku větší, 25 a 19, ale telefon dostali v té době v nějaké 4., 5. třídě a bylo to spíš u mě o kontrole, jakože mám na drátě, jsme spolu byli sami, takže jsem chtěla mít jistotu, že jsou v pořádku, ale nikdy jsem je třeba nekontrolovala, nebo prostě tak nějak máme otevřený vztah vždycky a všechno mi řekli, takže dobrý.
0: Jak se otevřeně říká, děcka se nestolkovala, jo?
1: Jo,
0: to moderní slovo. Nešmírovala, když to řeknu česky.
1: Tak, tak.
0: Protože to děti prostě nemají rádi. Já vím, že já znám spoustu rodičů s dětma, vím, že prostě ježiš, máma se zase dívá, kde jsem, že mají zaplý ty polohové služby, že jo, ty moderní technologie dneska. A máma, co děláš v Ústí nad Labem? Třeba najednou přijde zpráva, jo, a podobně prostě, takže...
1: Přesně.
0: To děti
1: já
0: moc...
1: jsem nikdy fakt neměla potřebu, oni fakt kluci vždycky řekli, kdy kam jedou, kde budou, kdy se zhruba vrátí. Nebo mi zavolali, takže prostě vždycky to bylo v pohodě.
0: Ta vzájemná důvěra mezi dětmi a rodiči je strašně důležitá. No, tak já vám popřeju, aby vám dneska, milá Martino, pracovní den krásně utíkal, abyste si užila Rádio Impuls. Mám tady Mariku Gombitovou nebo skupinu Queen, tak co vám udělá větší radost?
1: Queen.
0: Pustíme si Heaven for Everyone, OK?
1: Děkuji moc.
0: Mějte se nádherně.
1: Vy taky.
0: Rád jsem vás slyšel, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
2: Písnička na cestu.

0: Pro naši posluchačku Martinu z Jižní Moravy hráli Queeni. Posloucháte Halo tady Impulzovi. No dnešek v Česku bude převážně zatažený, hodně oblačný, nic dramatického, jen taková ta šedá klasika. Déšť prakticky nehrozí, přes den kolem, já nevím, asi 1% šance, takže můžou se objevit samozřejmě lokální přehánky. Teploty dneska přes den kolem 14, ráno logicky chladnější. Vítr mírný, co ti jen připomene, že jaro ještě není úplně rozhodnuté, jestli chce být vůbec jarem, tak to vydržíte. Jo, musíte, protože když se podívám na různé teploty, tak třeba Náměš nad Oslavou, jen půl stupínku nad nulou, napsala nám před malou chviličkou Jana na náš WhatsApp 605 222 007. Teploty kolem nuly se pohybují i v horských oblastech. Mám hlášeno například z Božího daru. To nechceš. Ozvěte se taky, jak je u vás na 605 222 007 a vydržme to.
1: Vlasty Korce.
2: Manželka říká manželovi: Karle, opravdu jsi chodil hrát ten fotbal pravidelně každou sobotu?
3: No jasně, chodil, proč se ptáš?
2: No já jen, že ti teď píše brankář tvého týmu, že je těhotnej.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Dvě minuty po půl šesté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Neznámý pachatel v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky s tím, že pokles podpory dorovná mimořádná dávka. Viceprezident hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěný z vazby. Aplikace Záchranka za 10 let pomohla ve zhruba 220 tisíc krizových situacích. A fotbalisté Sparty Vyšlák třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek.
0: Dneska nás zajímá, kdy jste dětem do rukou dali první mobil, jestli je mezi váma vzájemná důvěra, jestli jim třeba kontrolujete zprávy a tak dál. Prostě jednoduše rodiče dětí se dneska můžou ozvat do ranního tématu Rádia Impuls.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: jsou.
1: Hezký den, kolo k 10. narozkám už dneska děti nebere, chtějí vlastní displej. Dneska zjišťujeme, kdy je dítě na mobil zralé, v kolika letech dostalo to vaše. Máte doma digitální večerku, jak poznáte, že se třeba v digitálním prostředí něco s dítětem děje, ptáme se dnes. A reagujete také na WhatsApp. Napsala nám posluchačka Lenka, nejsem zastáncem mobilu u dětí a když je to pro kontakt a kontrolu nutné, tak bych pořídila tlačítkový a bylo by dobré u všech dětí, aby nedocházelo třeba k posměchu a digitální šikaně. Já mobil dostala až v 17, když jsem opustila základní školu. Napsala nám posluchačka na náš WhatsApp 605 222 007. V kolika letech by mělo dítě dostat první smartphone, se ptám i Zuzky Bubílkové. Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. Podle mě to není důležité. Mnohem zásadnější je naučit dítě, k čemu ho používat a v čem tkví jeho nebezpečí. Izolovat v současnosti dítě od mobilu je něco podobného jako v době průmyslové revoluce. Rozbíjet stroje v domnění, že se tak zachrání ruční práce, nebo zakazovat dospívajícím dívkám kosmetiku a izolovat je od drobných estetických úprav s odůvodněním, že mládí je krásné přírodní. Zákaz nemůže trvat věčně a pak nastane nekontrolovatelný boom.
1: Takže nastavila byste třeba nějakou věkovou hranici, Zuzko?
2: Tak můj syn svým dětem svůj mobil napřed půjčoval a učil je používat ho tak, aby to pro ně mělo smysl. Ti nejmenší si najdou videohry a pohádky, dcerám zdůrazňuje, aby nechodili na seznamky nebo nedávali své odhalené fotky na sítě. Snacha mi dokonce zakázala dát na Instač fotky vnuku a vnuček v plavkách. Prostě neizolovat, ale vštěpovat jim, že mobil je sice fajn, ale nad tím je osobní kontakt, sport a rodinná zábava. No, krásná teorie, ale zrovna včera mi syn řekl, že ten 5letý mu prolomil 2 hesla, takže je teď musí měnit a denně kontrolovat. A ten 14letý musel za trest vyčistit jacuzzi, protože zjistil, že si odblokoval stránky porna a 2 dny od nich nevylezl z pokoje. A já jsem v duchu zavzpomínala, že to samé jsem svého času zjistila u něj. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
1: Impuls. Žijeme muzikou. Lucka Vondráčková vám posílá vzkaz v láhvi. A já připomínám, že i dneska můžete mít 100 000 jako Betano jackpot v Halo tady Impulzovi. Jste přihlášení do hry? Nečte.

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi. Dneska se vás ptáme, kdy patří dětem do rukou mobil. Ozvat se můžete se svojí vlastní zkušeností a nahrát ji přes aplikaci Rádia Impuls nebo posílat i naším WhatsAppem 605 222 007. Za okamžik nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, taky pan profesor.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop

0: mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Příjemné ráno na silnice, agenti a agentky. Pozor si dávejte na trase z Mostu do Chomutova. Před Jirkovem srazilo osobní auto 7. Profíci z Global Assistance hlásí drobnou nehodu v Praze v Dejvících v ulici generála Píky. V Brně se bouralo ve Štefánikově ulici ve směru do Králova pole a silný provoz je na příjezdu do Lipůvky cestou ze Svitav do jihomoravské metropole. Ať už budete kdekoliv, přes aplikaci Impulzu můžete dopravu doplnit i vy.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme. A to bez limitu.

0: Na to Fiho za chvilku v hudebním programu Impulzu. Možná máte dneska pomalý rozjezd. Nechcete si procvičit mozkové závity?
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnešní hodina literatury bude vlastně pohádková. Nečekají nás sice pohádky Boženy Němcové, ale klasika to přece jen bude. Mám tu něco z dílny bratří Čapků, takže zavzpomínejte na dětství. Ve dvou slavných dílech Karla a Josefa Čapkových hraje totiž hlavní roli pes. A já se vás ptám, jak se ty dvě knížky jmenují? Jednu napsal Karel a tu druhou Josef. Tak co? Bylo to lehké, anebo jste už zapomněli, že vám rodiče četli Zpovídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka? A nebo vás víc bavila Dášeňka, čili Život štěněte od Karla Čapka? Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak jestli pak jste uhádli a procvičili si mozkové závity, za tu minutku každé ráno to stojí, co říkáte. Středa 13. května, halo, tady Impulzovi, víc dílu pana profesora najdete i na naší stránce impuls.cz.

0: Pokud se dneska budete pohybovat po venku, tak se pořádně oblékněte, protože třeba Sudoměřice u Bechyně minus jeden stupeň tam Lukáš, náš posluchač, naměřil zhruba před hodinkou, když projížděl, a z Lipna mám zprávu minus 2 stupně Celsia. Ledoví muži mají momentálně slovo. Píše nám posluchačka Anna k nám na 605 222 007 rádiový WhatsApp. Dneska má být spíš šedivo, šedavo a teploty kolem 14 stupňů Celsia. A Klárka Šedová už bude zase zítra. Těšíme se na ní.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována, určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.

0: Fotbalisté Sparty a Plzně se rozešli bezbarankovou remízou. S 6. hodinou vám zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Zlodějovi na Liberecku nebylo nic svaté. Neznámý pachatel ukradl z baziliky v Jablonem z podještědí lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Zločin se stal včera po 6. hodině večer. Zloděj je na nekvalitním záběru zachycený na kameře. Měl mít na sobě tmavé oblečení a bílé nebo jinak světlé boty. Jakékoliv informace k případu volejte na policejní linku 158. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s přepočítanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámil to ministr práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti. Je možné o ně žádat od loňského října. Dobrovolníci v ulicích opět sbírají peníze za žluté kytičky. Po celém Česku vyrazí přes 16 000 dobrovolníků v rámci Českého dne proti rakovině. Místopředsedkyně pořádající organizace Iva Kurcová Rádiu Impuls řekla, že se za pomocí sbírky snaží i edukovat.
2: Každý dárce, který si tu kytičku pořídí za cenu nejméně 20 korun, tak k tomu zároveň dostane letáček o prevenci.
0: Letos se koná už 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Nezisková organizace má letos připravených přes 1 000 000 žlutých kytiček. Lidé mohou přispět nejen hotově, ale i speciální SMS-kou nebo také přes QR kód.
1: Sport.
0: Fotbalový šlágr mezi Spartou a Plzní skončil bezbrankovou remízou. Letenští po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby sice na druhém místě tabulky snížili ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský rival i tak může už dnes po zápase s Jabloncem oslavit obhajobu titulu. Tým z Edenu získá jistotu konečného prvenství v případě výhry. Fotbalová Slavia chce být schovývavá ke slušným fanouškům. Po fiasku v derby proti Spartě šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyslal výzvu fanouškům, kteří utkání předčasně ukončili svým vniknutím na trávník. Chce, aby se přihlásili na policii. Podle něj strážci zákona u slušnějších jedinců přimůří oko.
3: Vyzýváme ty, kteří tam vběhli s přesvědčením, že je konec zápasu, že jdou slavit, na ploše se ničeho nedopustili a pak pořádaně plochu opustili, aby se přihlásili na linku 158. Policie bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění pro takovéto doznání.
0: Sobotní derby zůstalo za stavu 3-2 pro Slávii nedohrané. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zápas kontumovala ve prospěch Sparty. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků.
4: Tady je vaše ranní rádiová rodina, zdraví Honza Raněk a já se ptám, v kolika letech dostalo vaše dítě první chytrý mobil a udělali byste to dneska jinak? Ozvat se svojí rodičovskou zkušeností můžete do ranního tématu.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. On tady někdo zdraví, přeju dobré ráno do celého Česka. A rovnou se zeptám na vaši rodičovskou zkušenost. Kdy jste dětem do ruky dali první mobil?
1: Mobil dětem zásadně, až jsou trošku větší. Dal bych tak od 5. třídy a opravdu učil je, co a jak na to mají dělat. Protože ať je to nekazí a jinak tak dál. Mějte se krásně.
0: To byl Jarek. Od 4. a 5. třídy se shodují rodiče napříč Českem. Od časného rána píšete i na WhatsApp 605 222 007. Důkladná přednáška, informace o rizicích a vzájemná důvěra mezi rodiči. Napsala nám posluchačka Milena, která má 2 děti, 2 holčičky. Nejčastěji je kontroluje na polových službách, když třeba někam jdou. Někam za zábavou nebo někam cestují, ale rozhodně nešmíruje, protože to děti nemají rády. Jak jste na tom vy? Klidně se ozvěte i se svojí rodičovskou zkušeností do dnešního ranního tématu.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Je potřeba si zahrát něco k snídani. Co byste řekli na mléko, toast a med? To je slavná ranní píseň Impulzových, kterou hrajeme už roky a pořád hezká. Rok se ti 9 minut po 6. hodině. Přeji

0: opřem se do toho, protože když se opřem do toho, bude půl hotovo. Já mačkám čudlika a uvidíme, jak to dneska dopadne. V oblíbené ranní hře Halo tady Impulzovi, kde jde každý den o 100 000 korun. Třetí zazvonění. Čtvrté zazvonění.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Je, už jsem se lekl, že to ani dneska nikdo nezvedne. Mně už by to bylo fakt líto.
1: Ty vole, fakt jo.
0: No, nemluvte zprostě, ale jo.
1: Jo.
0: Jaroslav Kořínek.
1: Ano.
0: Jardo, tady je Honza Daněk, já jsem dneska bez Klárky Šedový, má volno. Ale můžu vám říct dobrou zprávu, že máte krásných 10 000 korun.
1: Perfektní.
0: Máte z toho radost? Máte z toho radost?
1: Mám, určitě.
0: Cítím z vás malou roztržitost, znamená to, že jste právě teďka vstal na posteli, protože jsem vás probudil,
1: ne,
0: nebo?
1: Ne, jsem v práci.
0: Jste v práci, co děláte za job?
1: Řežu lizrem.
0: Nerozuměl jsem.
1: Řežu lizrem.
0: A co to znamená?
1: Lizrem na pleském řežu kovy.
0: Aha, jasná věc. A může vás ještě chvilku zdržet a zatočíte
1: určitě,
0: si naším kolem?
1: Určitě.
0: A nebo, a víte, že tam může padnout smolík?
1: Vím, zkusíme to.
0: Nebudete se na mě zlobit, když padne, jo?
1: Nebudu, zkusíme to.
0: Víte, že musím obejít studio, jo? Takže teď
1: vím,
0: musíte trošku pobavit posluchače vy, takže mluvte.
1: A rozumím, no tak uvidíme, buď bude sranda, nebo...
0: Dávám si sluchátka, přešel jsem studio. Slyšíme
1: ano.
0: Se, jsme dobrý?
1: Slyšíme se, ano.
0: Dobrý, takže ke startu připravit pozor a zkouším to. Kolo se točí, koukám na něj. Projeli jsme kolem betánu, jackpotu... Projelo to kolem smolíku. Jo! Chlape!
1: Kolik?
0: Chlape, já přiběhnu jenom to studio. Křičte i tady ve studiu lidi. Máte tam 100 000.
1: Jo!
0: Máte tam 100 000.
1: Jo! Jo!
0: To snad ani není možný.
1: To není možný.
0: Není to možný, nebo je, já nevím. Jo, prostě
1: jako
0: je to
1: fakt?
0: Bomba. Je to naprostá bomba.
1: Opravdu, není to sranda.
0: Ne, není, no padlo to lidi tady ve studiu. Mám tady ve studiu lidi, tak řekněte něco do mikrofonu Dominiko Marku.
1: Já nevím,
0: padlo
1: já to tam. Úplně mimo.
2: Padlo, gratulujeme, moc gratulujeme.
0: Je to tam, chlape.
1: To se tak hodí.
0: Ježiši Kriste. A mě z toho se málem stopla hercna, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
1: Já jsem nevěřil, že se to stane tady to. Nevěřím tomu.
0: Jaroslav Kořínek má právě v tuto chvíli 100 000 od Impulzových. Já se musím zeptat na jednu věc. Na co použijete penízky?
1: No, na plot.
0: Potřebujete udělat novej, jo?
1: Jo, potřebuji postavit plot zrovna. Strašně se mi to hodí.
0: Prosím vás, nemusíte se nikde zadlužovat ani si půjčovat.
1: No, perfektní, opravdu super.
0: Bezvadný.
1: Bomba.
0: Mám z té hry dobrý pocit, mám radost a je mi jasný, že peníze jdou na správné místo. Užijte si je, mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Naslyšenou.
1: Zatím.
0: Mějte se moc hezky. Strašně, ale strašně, úplně strašně rozhozený z toho je Jarda, ale v dobrým. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Posluchač Jaroslav bude mít díky Impulzovým nový plot. Náš posluchač z Chomutova vyhrál před malou chviličkou 100 000 Betano jackpot v oblíbené ranní hře Haloteli Impulzovi. Celý tým blahopřeje. A na silnici 11 za Žamberkem směrem do Červené Vody havarovalo osobní auto, zdržení je minimální. Na trase z Litomyšle do Moravské Třebové za tunelem Hřebeč je porouchaný kamion, i tam doprava zpomaluje. Pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy. V Brně v Olomoucké směrem do centra před křižovatkou zdržení havarovalo osobní auto a podobnou nehodu potkáte v Praze v Dejvicích v ulici Generála Píky, je to u křižovatky s Kavkovou. Jinak dobrý. Kdybyste měli doplňující dopravní informace, nahrajte je přes aplikaci Rádia Impuls a my ji pošleme hned do vysílání. Je středa 13. května, 9 minut chybí do půl sedmé.

0: Impulzovi dobré ráno.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Kolika jste dali dětem první mobil, ptáme se dneska v raním tématu. Děti, některé, ale i dospělí jsou na mobilech závislí. A Aleš zajel za odborníkem, kde se tyhle problémy řeší.
2: Impulzovi, krásné dobré ráno. Ahoj. Tak já vás zdravím z Českého Krumlova, kam jsem vyrazil za dětskou psycholožkou, psychoterapeutkou Míšou Štávkovou, která má takovou specializaci, a to jsou závislosti dětí. Míšo, dobré ráno, je to pravda?
3: Dobré ráno všem posluchačům z Jižních Čech, a ano, je to pravda.
2: Tak a teďka mi řekni, já si teda myslím, my jsme si mnohokrát povídali o těch věcech spolu, řešíme je, když se potkáme, tak má... Když řeknu závislost u dětí a mobilní telefon, má to něco společného?
3: Má to určitě spojitost, a to takovou, že se závislost postupně vyvíjí a děti se učí nápodobou a návykem, a my potřebujeme, aby u dětí vznikly takzvané zdravé návyky. Takže rozhodně už v prvopočátku, v těch prvních letech dítěte je dobrý na to myslet a dělat všechno pro to, aby ten návyk té závislosti nevzniknul.
2: Co se může stát, když to přežene, když to neuhlídá?
3: Může se stát spoustu nepříjemných věcí, které pak mají důsledky ještě v pozdějším věku. To je to nepříjemné. Ten návyk se vytváří nějakou konkrétní dobu, dejme tomu 2-3 měsíce, kdy dítě si zvykne na jednoduchou činnost, která mu vyplavuje dopamin, dělá mu dobře, těší se, má z toho radost, a je pak tom velmi těžké tuhletu aktivitu nahradit něčím jiným.
2: Jo?
3: A tak se dítě stále vrací zpátky k té jisté aktivitě, u které ví, že to je přesně ta ona, ta aktivita, kterou miluje, která mu dělá dobře.
2: Takže nedokáže dělat nic jiného, než čumět na telefon.
3: No, přesně tak.
2: Jinak,
3: a pak vždycky si vybere a šáhne tady potom.
2: Místo toho, aby šel třeba dělat něco užitečného.
3: Mm-hmm. Přesně tak. A pak v pozdějším věku se to vlastně ukazuje tak, že se dítě vždycky vrátí zpátky k tomu svému jistému. To je ta jistota. A to je ten mobilní telefon, který máme stále po ruce, sociální sítě, na který můžeme kdykoliv kliknout, ať už jsou to lajky nebo dobrý pocit, když hraju hru, nebo to, že mě třeba spolužáci ve třídě oceňují za to, že jsem něco dokázal v té hře. A já takhle si zvedají děti postupně své sebevědomí, utváří si zároveň i svou sebejistotu v tom jsem dobrý a stále se chtějí tomu vracet. A ten mobil je pořád po ruce.
2: Ano, takže jak s tím bojovat, jak s tím zápolit, si řekneme za hodinu. V dalším vstupu Míša Štávková, dětská psychoterapeutka. Míšo, zatím dobré ráno a za hodinu naslyšenou.
3: Díky, já budu se těšit.
0: Kontrolujete děti přes mobil, v kolika letech jste jim ho poprvé dali do rukou? Ptáme se dneska i vás rodičů. Svoji zkušenost můžete nahrát přes Impuls, třeba přes aplikaci nebo WhatsAppem 605 222 007. I vy.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Jedna optimistická písnička po ránu nemůže uškodit.

0: ráno Simple zepřeje on teda něk lidí. Já jsem dneska našemu posluchači z Komutova vytočil 100 tisícový jackpot Betano. Normálně jsem měl šťastnou ruku a jsem z toho úplně opařený, jako v dobrým, ještě teďka. Mám z toho ohromnou radost. Nezapomeňte se i vy přihlásit do hlav tady Impulzovi. Váš ranní adrenalin. Dnešek bude slunce na dovolené, mraky ve službě. Ano, převážně zataženo, až hodně oblačno, nic dramatického, jen taková ta šedá klasika přes den čtrnáctky, ale teď, lidi, teď to není moc příjemný. Třeba v Telči má Zdeňka jen jeden stupeň a oblačnou oblohu, napsala nám na 605 222 007. Jižní Čechy projíždí posluchačka Radka. Půl stupínku, jasno bez větří a hladí sluneční paprsky. To je optimistické, jen ta teplota nic moc. Ozvěte se taky. WhatsApp číslo 605 222 007.
1: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
9: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
8: Fakt?
9: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
8: Tak jedeme.
9: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
8: Kdo na to jde
9: od lesa, koupí auto od ESA.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: 5 minut po půl sedmé na Impulzo zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Do řeky Morava unikla včera odpoledne nad Bělovským jezem u Otrokovic neznámá látka. Soud uložil starostce Dobříkova za neoprávněné nakládání s obecními penězi pokutu 150 tisíc korun a zákaz funkce starostky. Kvůli podezření na nákazu hantavirem byla přivezena do nemocnice ve Francii mladá žena ve věku přibližně 30 let. Američtí herci Matt Damon a Ben Affleck čelí o žalobě za pomluvu v souvislosti se svým nejnovějším filmem Rána. A plzeňský fotbalista Jemelka dnes podstoupí operaci kolena a v nominaci na mistrovství světa bude chybět.
0: Impulzová rodina s námi ráno začíná. Za malou chvilku uděláme zase někomu radost. Před malou chvílí 100 tisíci posluchači z Chomutova a teď pořadu úsměv prosím. Uděláme radost mamince posluchače Pepíka. Poslouchejte za chvilku, případně nahlašte skvělé lidi i vy.
12: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Dobrý den, my vás moc zdravíme. Tady jsou Impulzovi, já mám číslo od Pepy, paní Mirko. Máme vám říct, že jste skvělá.
1: Děkuji.
2: Pepi k nám napsal do našeho pořadu Úsměv, prosím, v Radio Impuls. Napsal, chtěl bych takhle přes éter poslat ten největší úsměv mojí milované mamince. Chtěl bych jí vzkázat, že ji mám hrozně rád, i když ji občas trošku pozlobím a vytočím. Mami, si nejlepší a posílám ti pusu.
1: No, tak to je moc hezký.
2: Potěšilo vás to trochu?
1: Potěšilo, trošku moc.
2: Paní Mirko, jak se máte, jak se vám daří?
1: Ale jo, jde to. Dneska se chystáme za kamarádem, jo, protože potřebuje něco udělat s elektrikou, no a takže jako jeden známý bude radit, no ale jinak jako co, na co se moc netěším, takže se budeme opět zase stěhovat, no.
2: Prosím vás, a odkud kam se budete stěhovat?
1: No, budeme se stěhovat z Jihlavy, jakoby z města do, na vesnici do domku, no ale už je to během 6 let třetí stěhování, takže už je to přestává nějak tak bavit.
2: To je vážně neskutečné. A co vám dělá radost naopak poslední době?
1: No, radost mi dělá můj syn, Pepa. A občas teda, je to pravda, že občas teda pozlobí, no ale tak on za to nemůže, protože on se bohužel narodil postižený, jo. Takže on za to nemůže, že občas pozlobí, ale akorát teda by na mě nemusel být někdy zprostej, až moc na mě někdy zprostej.
2: Život
1: no.
2: Není peříčko, život není jednoduchý.
1: Přesně tak, přesně
2: život
1: tak,
2: není
1: no.
2: Jednoduchý a člověk musí prostě pořád bojovat. Pojďte mu něco říct hezkého i vy.
1: No, že mu strašně moc děkuji a že ho moc miluje, to nejhodnější syn. Jirka mi, když teda občas pozlobí, tak opravdu je to báječný syn. A vždycky mě podrží, když je potřeba. Takže za všecko mu moc děkuji.
2: Já děkuji, že jste s náma byla tady chviličku ve vysílání a určitě vám zpraví náladu třeba i naše písničky.
1: Určitě, moc ráda vás poslouchám i v práci, protože dělám jakoby ostrahu, takže mám možnost vás poslouchat, takže od rána do večera, od večera do rána poslouchám jenom vaše rádio.
2: Mějte se báječně a děkujeme.
1: Vy
2: naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Teda hodně, hodně zima, leckde nula v horských oblastech, ve Frýdlantu 4 stupně Celsia. Dostal jsem teďka zprávu na náš WhatsApp od Pepika na 605 222 007. A to je číslo, kam teď stačí napsat jedno slovo, jedu, pokud se mnou chcete vstoupit do vysílání a nechat si zahrát písničku na cestu. Jedu na 605 222 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
5: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.
1: Co ti tady přináší největší radost?
5: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
5: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
1: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
6: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Pravidelně v tomto čase vás vyzýváme, stačí napsat na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a zahrajem vám písničku Na cestu a popovídáme si do vysílání. Popojíždí se právě v tuto chvíli na D1 před Brnem svěnem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. V koloně navíc na 185. před Popůvkama došlo k nehodě. Profici z Global Assistance hlásí utvaný příjezd do Lipůvky na trase ze Svitav do Brna. V Praze se zdržíte ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a v Liberecké ve směru do centra. Hodně plný je příjezd do Zdib na trase z Mělníka do Prahy. Na kolonu se připravte také na silnici 16 z Mělníka do Slaného před Novou Vsí a dvoukilometrová řada je na trojce z Benešova do Prahy před Cenohrady. A ještě důležitá zpráva pro šoféry. Zastavte se na čerpací stanici OMV pro osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. Navíc jako členové aplikace OMV MyStation získáte v akci 5 plus 1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Šťastnou cestu, dobrý dojezd!
7: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Posluchač Tomáš Čech je teďka ve vysílání společně se mnou. Tome, slyšíme se, dobré ráno.
1: Slyšíme se, dobré ráno, přeji.
0: Odkud kam jedete?
1: Z Rakovníka jsem jel na Boží dár a bez Božího daru do Přehradu se vezu pečivo.
0: Taky jste měl napsáno ve zprávě, že na Božím daru byla teplota na nule a viděl jsem tam i sněhový poprašek.
1: Jo, je to tam trošku bílý, no.
0: Jo, meteorologové na dnešek hlásí, že má na horách připadnout nějak do 2 cm sněhu. Jelo se dobře? Bylo to jako rozpuštění?
1: Jo, tady jsem byl úplně v pohodě, tady byly přecení.
0: To jsem rád. Je to váš denní chleba takhle jezdit?
1: No, už 17. rok.
0: A vždycky s pečivem?
1: Vždycky s pečivem.
0: Jasně, máte rád pečivo?
1: No, tak jako mám rád pečivo, no.
0: Tomáši, ještě dotaz. My dneska máme ranní téma, ptáme se hlavně rodičů, kdy dali dětem do rukou jejich první mobil. Máte podobnou zkušenost?
1: No, mám, moje děti měly telefon asi v 7 letech. A když začali chodit do školy.
0: Použil?
1: A byli pod kontrolou.
0: Jasně, a dal jste jim nějaké kázáníčko, nebo kontroloval jste jim, kam chodí, co, jak to používají?
1: Jako nesměli tam být na něm 24 hodin.
0: Jasně. Jasný. Ať se vám dobře jede, dobře dojeďte. Díky za poslech Impulzu a posílám vám Cindla X. Naslyšenou. Mějte se moc hezky.
2: Písnička na cestu.
0: No a jak je u vás, nám klidně taky můžete nám psat na 605 222 007, jestli třeba spadla nějaká ta dešťová kapka nebo sněhová vločka.

0: Příjemné ráno do celého Česka přeje Honza Daněk za celou ranní rádiovou rodinu. Jak dneska bude? Oblačno, zataženo ráno na jihu a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno. Ojedinělé přehánky na severních horách, zpočátku i sněhové. Večer na severozápadě Čech přehánek víc. Teploty dneska mezi 13. a 17. přes den. Na západě a severu jen mezi 10. a 13. Na horách vydrží kolem 6 stupňů Celsia.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek pro...

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
7: Krušné hory zasypal sníh, dva Češi zahynuli na rybářském zájezdu v Norsku. Do řeky Moravy unikla ropná látka. Je 7 hodin, za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Ledoví muži udeřili v plné parádě. Pankrát, Cervác a Bonifáce projevili hlavně v Krušných horách, které zasypal sníh. Počasí sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
8: Pěkné ráno. Na hřebenech Krušných hor začalo intenzivně sněžit už včera odpoledne. Souvislejší bílá pokrývka se vytvořila také na silnicích. Meteorologové upozorňují, že řidiči v Krušných horách musí počítat se zimními podmínkami. Bílou podívanou nabízejí třeba webkamery z Klínovce nebo Božího daru. Sněhové přehánky se můžou na horách objevit i dneska. Ledoví muži se připomněli také v dalších částech Česka. Přízemní mrazíky udeřily hlavně na Vysočině a v Jihočeském kraji v mrazových kotlinách. Třeba volá naměřili minus 6 stupňů pod nulou. Jinak teploty na jeho východě padaly nejčastěji k minus jedničce, v ostatních částech republiky většinou vydržely lehce nad bodem mrazu. V následujících dnech už by se měly minimální teploty držet nad nulou. Přízemní mrazíky se tak objeví jenom výjimečně. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
7: V Norsku zahynuli dva Češi. Utopili se ještě s dalším člověkem na rybářském výletě. Trojice rybářů se pohřešovala už od nedělního večera. Jejich loď a těla našly záchranářské týmy. Příčina neštěstí zatím není jasná. Podle dalších účastníků výletu v neděli panovaly na moři nepříznivé podmínky v podobě silných vichrů a vln, které mohly člun převrátit. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. Do řeky Morava unikla neznámá látka. Během včerejšího odpoledne se nad Bělovským jezem u Otrokovic objevily barevné skvrny. Hasiči na místě položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření. Využili i dronovou službu, která provedla monitoring skvrn. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornili Zlínský deník a Česká televize. Incidentem se zabývá odbor životního prostředí. Plzeňský kraj odmítá státem plánovaný počet větrníků. V regionu má být 7 takzvaných akceleračních oblastí. V nich by šlo postavit 60 větrných elektráren.
9: Kraje proti změně územního rozvojového plánu zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj. V akceleračních zónách se počítá s jednodušším povolováním větrníků. Podle státu by jich v regionu mohlo být až 60. Kraj má ale studie na 15 až 20. Připomínky ke změně plánu zašle ministerstvu do pátku. Kraj už má nesouhlasná stanoviska od 7.30. obcí. Ty se bojí hlavně toho, že budou zbaveny možnosti rozhodování o svém území. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
0: Sport.
7: Ve fotbalové skupině o udržení začíná být pořádně horko. Slovácko ubojovalo vítězstvím nad Ostravou 2-1 jistotu, že neskončí poslední, tedy že mu nehrozí přímý sestup. Ten naopak hrozí Baníku. Slezané z minulých 8 kol uhráli jen bod a z poslední příčky ztrácejí 2 kola před koncem nadstavby 3 body na Duklu. Pražané v souběžně hraném duelu vyhráli v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a odvrátili hrozbu baráže. Ve skupině hrané o titul Sparta remizovala s Plzní bez branek, po kontumačním vítězství v sobotním nedohraném derby v Edenu snížila ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body.
10: Vy jste dětem poprvé dali do rukou mobil a udělali byste to dneska jinak? Máte doma digitální večerku, kontrolujete jim tajně zprávy? Ptáme se dneska v ranním tématu. Jaké jsou vaše rodičovské zkušenosti?
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
10: Nahrát hlasovku můžete přes aplikaci nebo WhatsAppem, případně tam napsat 605 222 007. Rozebíráme dneska v ranním tématu. Honza Daněk vám za celou rádiovou rodinu přeje příjemné

0: taky netančíte jako Richard Krejče, posloucháte Impuls, skvělá česká muzika za chvilku. Kolo k desátým narozkám už dneska děcka nebere. Chtějí vlastní displej a dnes zjišťujeme, kdy je dítě na mobil zralé. Jak jste to zjistili vy? V kolika letech dostalo ve čtvrtý, v pátý třídě, v deseti letech? A kdy jste vlastně první telefon měli vy?
1: Dobré ráno, Impulzovi. Tak můj první mobil jsem si koupila v roce 2000. Byl to Siemens C35i. Stál 9000 a měl úžasný design. Prostě byl tak trošku mírně prohnutý akorát do ruky. Měla jsem ho hrozně dlouho, dokud už na displeji nebyly vidět všechny části, třeba písmenka nebo číslic.
0: Kdy jste dětem dali do rukou poprvé mobil, ptáme se dneska a vy se svojí rodičovskou zkušeností můžete ozvat teď hned.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
0: Hraje vám Eros Ramazzotti, 8 minut po 7 hodině.

0: buongiorno do celého Česka po kurzu italštiny Miraj a jejich drahokamy. Štěstí se dneska usmálo na posluchače Jaroslava z Chomutova. Pravý čas vedl telefon, nezapomněl zvolat výherní heslo Halo tady Impulzovi, nebál se zariskovat a představte si to, měl jsem šťastnou ruku.
1: Kolo se točí, koukám na něj.
2: Jo! Chlape!
0: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo!
0: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo! To není možný.
0: Není to možný, nebo je, já nevím, prostě
2: jako
0: to
2: fakt.
0: Ježiši Kriste, a mě z toho jsem málem stopla hercná, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
2: Já jsem nevěděl, že se stane tady to.
0: Stalo se to. 100 tisícový jackpot v Halo tady Impulzovi Betánu. Jackpot padl právě dneska po delší době. A máme z toho v ranní rodince velkou radost. No a komu tu radost uděláme zítra? Můžete to být i vy, nezapomeňte se. Svižně přihlásit třeba přes aplikaci nebo Impuls.cz do hry.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
8: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám u nehody 3 osobních aut. Komplikuje provoz na trase z Pohořelic do Brna u Modřic. A kolona má 5 kilometrů. Po pojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 175. a 196. Cestou z Ostravy do Olomouce na 319. kilometru překáží nehoda 2 osobních aut s dodávkou. Fronta má přes kilometr. V Praze se zdržíte klasicky ve východní části městského okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi a v Liberecké ve směru do centra. Bezmála 2-kilometrová kolona je také na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicema a nehoda osobního vozu s nákladním brzdí provoz na silnici 50. Je to z Brna do Uherského Hradiště u odbočky na Střílky. Jakékoliv další dopravní informace můžete doplnit i vy. Nahrát je přes aplikaci Impulzu. Dobře dojďte.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Dnes ráno si povídáme, kdy dítěti poprvé patří mobil do ruky a děcka už začínají být nejenom děti, ale i dospělí na mobilech závislí. A právě o tom si dneska s odborníkem nebo odbornicí povídá Zuřivec.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno,
2: dobré ráno
3: z Českého Krumlova, kam jsem vyrazil za dětskou psychoterapeutkou, za psycholožkou Míšou Štávkovou. Míšo, krásné dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak my se známe nějakou dobu, povídáme si, takže vím, že tví pacienti jsou hlavně děti a řešíš u nich závislosti. Když jsme všechny v ostatní závislosti, kde se pohybuje ten telefon?
4: Co se týká dětské populace, tak určitě na prvních místech. Je to něco, co je blízko, co je hned a co nás nestojí žádnou sílu, ani energii. Takže když potřebují děti si vyplavit hormony štěstí, dopamin, serotonin a tak dále, aby jim bylo dobře, a využijou k tomu fotbal, musí trénovat, převlíknout se, dojet na ten trénink, dát ten gól, prožít si ten pocit štěstí a tak podobně. Když to u toho mobilního telefonu, je to hned. Ano. Je to bez práce, je to rychlý.
3: Dobře, takže pojďme teďka zkusit dát nějakou radu. Asi ideálně rodičům, že jo? Protože ty děti si to nebudou chtít jako vzít sami od sebe, je to tak?
4: Jo, je to tak, že opravdu na prvním místě je potřeba edukovat rodiče. A nejenom edukovat, ale posílit je v rodičovských kompetencích. A to tak, aby věřili sobě, že mohou a že jsou oni zodpovědní za to, co dítě na mobilu dělá. Protože problémem není ten samotný mobil. Problém je ta aktivita, která vtahuje dítě do toho dění a odpoutává ho od té obyčejné reality.
3: Zkusme dát nějaký příklad, víš, jako konkrétní, aby jsme od toho odtrhli, dokázali to.
4: To je úplně všechno, kromě toho mobilního telefonu.
3: Jakákoliv, dát mu aktivitu.
4: No přesně tak. Jakákoliv aktivita, při které dítě může zažít občas pocit vítězství, občas pocit sounáležitosti, to znamená někam patřím, jsem součást nějaký skupiny, pocit lásky, mají mě rádi, pocit toho, že něco nového si mohli naučit, dozvědět se. Děti jsou jak nasávací houby, jo? Oni chtějí znát něco nového, něco si vyzkoušet, ale rodiče v tom většinou neudrží, protože na to nemá čas, nechce se mu, je musí být trpělivý. Ale pokud do tohohle rodič bude investovat do vytrvalosti, trpělivosti, ochoty trávit se svým dítě ten čas, tak je to ta nejlepší investice do zdravého vývoje dítěte do budoucna.
3: Míša Štávková, Impulzovi, psycholožka, dětská psychoterapeutka, se kterou jsem se potkal v Českém Krumlově, a za hodinu se tady odtud ještě přihlásíme. Zatím, Míšo, dobré ráno.
2: Rodiče měli vždycky zodpovědnost za své děti, ale dnešní digitální doba, vůbec nezávidím. Kdy jste poprvé dali do rukou mobil dítěti vy? Ozvěte se taky do ranního tématu.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: Halo, tady Impulzovi. Honza.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Dobré ráno do celého Česka. Dneska bude obloha v módu šedá elegance, nikoli šedová, ta bude až zítra. Slunce se ukáže jen tam, kde si to vyjednalo. Přehánky občas zkusí štěstí, na horách dokonce i ty sněhové. V božím daru už mají 2 cm poprašek. Teploty dneska přes den mezi 13 a 17 stupni. Tam, kde vydrží oblačnost, bude mezi 8 a 10. Nic, co by tě vyloženě nadchlo, ale mezi 13 a 17 to rozhodně neurazí. Užijte si den a napište, jak je právě v tuto chvíli u vás. Z Pardubice se 6 a oblačnou oblohou hlásí náš pravidelný dopisovatel Standa, kterého zdravím a děkuju. Jsme v Mikulovicích u Jeseníku, kde leze sluníčko. Zdraví tam Honzik, který naladil ranní rodinu. A Honzo, patříte do rodiny. Díky za účast. A právě v tuto chvíli jsme v Jindřichově na Moravě, kde mají oblačno a 4 stupně Celsia. Děkuji taky za tuto zprávu, která mi přišla na WhatsApp 605 222 007 a poslal jí posluchač Vít, který miluje jednu stopu, alespoň podle fotky na WhatsAppu. Díky vám všem, že vysíláte se mnou.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Manželka říká manželovi: Karle, opravdu jsi chodil hrát ten fotbal pravidelně každou sobotu?
3: No jasně, chodil, proč se ptáš?
2: No já jen, že ti teď píše brankář tvého týmu, že je těhotnej.
4: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarínky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
16: Minutu po půl osmé jsou to zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Policie rozšířila stíhání v korupční kauze pražské motolské nemocnice o šestou firmu. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky s tím, že pokles podpory dorovná mimořádná dávka. Francie navrhne po OSN námořní misi pro obnovu plavby v Hormuzském průlivu. A fotbalisté Sparty ve šlágru třetího z pěti kol nadstavbové části první ligy remizovali doma s Plzní bez branek. Ve skupině o udržení Mladá Boleslav podlehla Dukle 1-2, Zlín prohrál s Teplicemi 2-4 a Slovácko porazilo Ostravský Baník 2-1.
0: Impulzová rodina s námi ráno začíná. Kdy dětem patří do rukou mobil? Dřív než v 16 ne, píše radikálně jeden z posluchačů na náš WhatsApp 605-222-007. Souhlasíte? A kdy jste jim ho pořídili vy, rodiče? Ozvěte se.
17: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Posloucháte Halo, tady Impulzový. Posluchačka Leontýna napsala právě na náš WhatsApp s číslem 605-222-007, že dceři koupila mobil poprvé v jejich 9 letech. Na to se dneska ptáme. Posluchač Pavel, mobil dřív jak v 16, ne, napsal taktéž na WhatsApp 605-222-007. Čím děti dokážete dneska překvapit? Pravděpodobně digitálním displejem a někteří z nich se na tom stávají závislí. Proto je to čistě na rodičích, na nich je zodpovědnost. A tady je reakce naší posluchačky.
1: Náš syn, který mu je momentálně 12 let, dostal svůj první mobil v 11 letech. Jelikož jsme zjistili, že si hrál hry, většině byl na internetu, tak jsme mu milej telefon zabavili, koupili jsme mu chytrý hodinky, dali jsme mu rodičovský dohled a všechno fungovalo. A letos k Vánocům, respektive loni, dostal teda mobil znova, váží si ho, ve škole mají zakázaný mobily, takže si hraje pouze doma a jenom v ojedinělém čase.
0: Tohle je další rodičovská zkušenost, kterou nám zavolala naše posluchačka. No a Jitka z Hodonína napsala, této zkazila spotřebitelská soutěž, poslouchejte. První mobil syn vyhrál u jedních bonbonů, byl to výherní kupon a tak měl svůj už ve druhé třídě. Jinak bychom mu ho určitě koupili později. A jak to jako rodiče vnímáte vy? Ozvat se můžete také. Nahrajte vzkaz přes aplikaci Impulzu.
2: Projděte životem bezpečně. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, jestli si potřebujete po ránu trošku třeba i v zácpě procvičit mozkové závity, pan profesor se ozve už za malou chvíli, tentokrát mrkneme na literaturu. Nebude to nic dramatického, budou to základní, ale úplně základní znalosti. Těšte se na něj, případně si klikněte na impuls.cz, kde najdete víc dílů. Pan profesor je mimochodem nový člen naší rádiové rodiny. A my zdravíme do Českých Budějovic právě v tuto chvíli. Hady, tak tam je jasno, protože v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Fotku jsem dostal od našeho posluchače, který nemá napsané jméno ve svém WhatsAppu, ale to vůbec nevadí. Potěšila a rozjasnila den. Trojanovice v Beskydech, klube se Slunko, a právě teďka mají jen plus 2 na teploměru. Píše nám naše posluchačka Iva, pravidelná dopisovatelka. A ještě jsme ve Strážnici, kde máme Evu, a která má 7 stupňů na teploměru. No, jak je u vás, můžete dál psát na 605 222 0017 náš rádiový WhatsApp. Ještě si prolítneme v rychlosti silnice za okamžik. Tak vám přeji krásné dobré ráno, ať už jste kdekoliv.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože sisel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bubrinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: 3. Jenom na Impulzu. A teď se náš reportér ocitne v roli dotazovaného. Tomáš Kabát. Co ti tady přináší největší radost?
1: Týmová spolupráce, protože jsme parta, která se na sebe může spolehnout, ale zároveň si užijeme taky spoustu legrace.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Těší mě, že jsem vlastně takový mezičlánek mezi důležitými událostmi a našimi posluchači. Že se snažím zjistit ten zásadní kontext a pak ho srozumitelně převyprávím tak, že ten posluchač je dobře informovaný.
0: Reportér Tomáš Kabát. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Příjemné ráno do celého Česka. Nejrychlejší dopravní informace z celé republiky. A hned jsme na příjezdu do Prahy ze Strakonic.
3: Teď se stala nehoda na Strakonické ulici směrem do centra. Převrátil jsem tam náklaďák. Je to těsně před sjezdem dole na Zbraslav, takže kdo můžete, tak se nahoře na cukráku vyhněte, bude to tam stát.
2: Doplním, že kolon tam už má 3 kilometry a děkujeme našemu agentovi, že se ozval. Popojíždí se taky na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličinem a Jinočany a zdržíte se kvůli tomu i na D5 u Rudné. Přímo v Praze vrcholí dopravní špička, takže tradičně počítejte s rezervou. Přesunem se k Brnu, pomalu to jede na D1 před Jihomoravskou metropolí směrem z Prahy mezi 175. a 196. kilometrem. Proficis Global Assistance hlásí taky nehodu 3 osobních aut na trase z Pohořelic do Brna u Modřic. Fronta je 7-kilometrová a nehoda 2 osobních aut s dodávkou překáží na D1 na 319. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Kolona tam má něco přes kilometr. Ještě doplním 2-kilometrovou řadu z trasy z Liberce do Turnova před Hodkovicemi, což je v současné době momentálně takový raní evergreen a místní už s tím musí počítat. Dobře, dojďte, kdybyste měli další dopravní informaci, můžete ji doplnit i vy. Nahrát ji můžete přes aplikaci Impulzu nebo číslem 605 222 007.
4: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.

0: Tadam. Znáte ten pocit, kdy má člověk chuť se vrátit do dětských let, do školních lavic, to bezstarostné mládí, až na to zkoušení, když do třídy vešel pan profesor, že?
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Dnešní hodina literatury bude vlastně pohádková. Nečekají nás sice pohádky Boženy Němcové, ale klasika to přece jen bude. Mám tu něco z dílny bratří Čapků, takže zavzpomínejte na dětství. Ve dvou slavných dílech Karla a Josefa Čapkových hraje totiž hlavní roli pes. A já se vás ptám, jak se ty dvě knížky jmenují? Jednu napsal Karel a tu druhou Josef. Tak co, bylo to lehké, anebo jste už zapomněli, že vám rodiče četli Zpovídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka? A nebo vás víc bavila Dášeňka, čili Život štěněte od Karla Čapka? Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak v mém případě jednoznačně pejsek a kočička. A jako vás, tipli jste si správně. Pan profesor se ozve zase zítra v tomto čase. Středa 13. května, 8 minut chybí do 8. Halo, tady Impulzovi.

0: Královna prostě zůstane královnou. Posloucháte Halo, tady Impulzový středa 13. května. Dneska obloha v režimu šedá klasika. Občas sprchne, na horách zasněží. Prostě počasí, co se snaží být zajímavý, ale moc mu to nejde. Přes den až 17 nad nulou, na západě a severu kolem 10, na horách kolem 6. Jak je teď? Zuzka je na božím daru. 1 stupeň a poletují sněhové vločky, napsala nám na WhatsApp 605 222 007. A Pavel píše z Vyššího Brodu, kde má 6 stupňů a sluníčko. Jak je u vás? Ozvěte se taky.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chlape!
4: No to je výborný!
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
12: Neznámý pachatel ukradl lebku svaté Zdislavy. Policie rozšířila stíhání v kauze motolské nemocnice. Herci Damon s Affleckem čelí žalobě za realistický film. Je 8 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
13: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Lupič ukradl jednu z nejcennějších relikví v Česku. Neznámý pachatel zcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
14: Dobré ráno. K loupeži došlo včera kolem 18. hodiny. Neznámý pachatel rozbil skříňku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekla. Policie má lupiče zachyceného na velmi nekvalitním kamerovém záznamu. Na sobě měl pravděpodobně tmavé oblečení, na nohou zřejmě světlé boty. Kriminalisté žádají o pomoc i veřejnost. Jakékoliv poznatky je možné hlásit na linku 158. Hodnota lebky svaté Zdislavy je pravděpodobně nevyčíslitelná. Relikvie má především historickou a prověřící také duchovní hodnotu. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o nebývalé krádeži v Jablonném za zdrcující. Zdislava z Lemberka žila ve 13. století. Podle Dalimilovy kroniky proslula třeba svou dobročinností. Dnes je svatá Zdislava uctívaná jako patronka rodin a českého národa. Její památku si věřící připomínají 30. května. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
12: Korupční kauza pražské nemocnice Motol se rozrůstá. Policie obvinila další firmu. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti Gemo, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budínský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Francie hlásí podezření na nakažení hantavirem. Na vyšetření v nemocnici je mladá žena ve věku přibližně 30 let. Místní média s odvoláním na informace nemocnice uvedla, že žena přišla do kontaktu s jednou z obětí na palubě letadla z Johannesburgu do Amsterdamu. Ve Francii zatím vyšly pozitivní testy na hantavirus u jedné pacientky. Američtí herci Matt Damon a Ben Affleck mají na krku žalobu za pomluvu. Souvisí s jejich nejnovějším filmem Rána. Podle žaloby scénář obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se mísí s fikcí, což poškozuje osobní a profesní pověst dvou floridských policistů. Film Rána představuje jeho floridské policisty, kteří v domě najdou miliony dolarů. Části filmu byly inspirované skutečným případem z roku 2016, kdy policie v domě ve městě Miami našla více než 21 milionů dolarů spojených s dílerem marihuany. Žaloba uvádí, že to mezi přáteli, rodinnými příslušníky i kolegy policistů vyvolalo dojem, že se žalobci dopustili trestných činů zobrazených ve filmu. Ze soudních dokumentů není jasné, jak vysoké odškodnění požadují. Žádají však veřejnou omluvu a odstranění obsahu.
13: Sport.
12: Hokejový útočník Matěj Blimel je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Blimel se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
15: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být to součástí.
12: Pro Matěje Blimela skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Jeho tým Providence nečekaně prohrál v prvním kole play-off. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku.
0: Za chvilku bude mít určitě radost ze života maminka jednoho posluchače, který se jmenuje Pepa. Udělejme jí radost pořadu Ústně prosím, tak jak to umí jenom Impulzovi.
13: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: A její The Fate of Ophelia za malou chvíli v ranním vysílání na Impulzu. Krásný den do celého Česka s úsměvem na rtech.
1: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
2: Prosím.
0: Dobrý den, my vás moc zdravíme. Tady jsou Impulzovi, já mám číslo od Pepy, paní Mirko. Máme vám říct, že jste skvělá.
2: Děkuji.
0: Pepy k nám napsal do našeho pořadu Úsměv, prosím, v Rádiu Impuls. Napsal, chtěl bych takhle přes éter poslat ten největší úsměv mojí milované mamince. Chtěl bych jí vzkázat, že ji mám hrozně rád, i když ji občas trošku pozlobím a vytočím. Mami, si nejlepší a posílám ti pusu.
2: No, tak to je moc hezký.
0: Potěšilo vás to trochu?
2: Potěšilo, trošku moc.
0: Paní Mirko, jak se máte, jak se vám daří?
2: Ale jo, jde to. Dneska se chystáme za kamarádem, jo, protože potřebuji něco udělat s elektrikou, no a takže jako jeden s námi bude radit, no ale jinak jako, co, na co se moc netěším, takže se budeme opět zase stěhovat, no.
0: Prosím vás, a odkud kam se budete stěhovat?
2: No, budeme se stěhovat z Jihlavy, jako by z města do, na vesnici do domku, no ale už je to během 6 let třetí stěhování, takže už je to přestává nějak tak bavit.
0: To je vážně neskutečné. A co vám dělá radost naopak v poslední době?
2: No, radost mi dělá můj syn. Pepa. A občas teda, je to pravda, že občas teda pozlobí, no ale tak on za to nemůže, protože on se bohužel narodil postižený, jo. Takže on za to nemůže, že občas pozlobí, ale akorát teda by na mě nemusel být někdy zprostej, až moc na mě někdy zprostej.
0: Život
2: no.
0: Není peříčko, život není jednoduchý.
2: Život není jednoduchý
0: a člověk musí prostě pořád bojovat. Pojďte mu něco říct hezkého i vy.
2: No, že mu strašně moc děkuji a že ho moc miluje, to nejhodnější syn. Jirka, když teda občas pozlobí, tak opravdu je to báječný syn. A vždycky mě podrží, když je potřeba. Takže za všecko mu moc děkuji.
0: Já děkuji, že jste s náma byla tady chviličku ve vysílání a určitě vám zpraví náladu třeba i naše písničky.
2: Určitě, moc ráda vás poslouchám i v práci, protože dělám jakoby ostrahu, takže mám možnost vás poslouchat, takže od rána do večera, od večera do rána poslouchám jenom vaše rádio.
0: Mějte se báječně a děkujeme.
2: Naslyšenou. Naschledanou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Skela Taylor Swift na Impulzu a za malou chvilku pokoji v duši od Jany Kerschner. Štěstí se dneska usmálo na posluchače Jarka. Pravý čas zvedl telefon, nezapomněl zvolat výherní heslo halo tady Impulzovi a nebál se zariskovat. Pak jsem šel ke kolu a jak to dopadlo? Kolo se točí, koukám na něj.
1: Jo! Klape!
0: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo!
0: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo! To není možný.
0: Není to možný, nebo je, já nevím.
1: Jo, prostě jako to fakt.
0: Ježiši Kriste, a mě z toho se málem stopla hercna, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
1: Já jsem jen nebyl, že se stane tady to.
0: Zítra už budu točit s Klárkou a co když zase padne 100 tisícový jackpot? Chcete to? Přijela jste se zdarma do hry. Teď hned.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Připrav se, jedem. S komplikacemi počítejte na příjezdu do Prahy cestou ze Strakonic. U Zbraslavy se převrátil jeřáb a kolona se tahne až od jíloviště. Ucpaný je také pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Stojí se i na D5 před Prahou. Přímo v hlavním městě je zdržovačka na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy, v Liberecké do centra a na Barandáku ve směru na Smíchov. Bezmalá dvoukilometrová kolona je na D8 ve směru do Prahy před tunelem Radejčín. Nehoda tří osobních aut překáží na trase z Pohořelic do Brna u Modřic. Je tam 7-kilometrová řada. A na D1 na 319. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce se srazila dvě osobní auta s dodávkou a zdržíte se pro tuto chvíli ve zhruba 2-kilometrové koloně. Dobře dojeďte.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostnazelenou.cz.
1: Je to trošku sklidnění do všech těch kolon a ranního spěchu, co myslíte, i když spousta lidí to má tak, že jako na pohodu kávičku, hodinu se vypravuje, hoďku pije kafko v práci. Závidím. Tak pokoj v duši všem. Jana Kirchner to potvrdí ve středu 13. května.

0: Rádia Impuls.
1: Posluchači, dneska debatujeme, kdy dětem patří mobil do ruky. Jestli jste jim displej dal ve druhé třídě, nebo čtvrťákovi, nebo já nevím, kdy Aleš zajel za odbornicí, která se věnuje závislostem, protože i na mobilech jsou kromě dospělých děti závislé.
2: Impulzově znovu krásné dobré ráno z Českého Krumlova, kam jsem zajel za Míšou Štávkovou, dětskou psycholožkou, dětskou psychoterapeutkou. Míšo, krásné dobré ráno.
3: Dobré ráno, Míšo.
2: Tak úplně první, co mě zajímá, protože my řešíme mobilní telefony a vlastně to, že ty děti na nich jsou, jak jsi říkala, je to vlastně jedna z největších závislostí, které se na těch dětech jako podepisují. Tak kdy s tím vůbec jako u dítěte začít?
4: V naší české kotlině je takový trend dávat dítěti mobilní telefon mezi druhou a třetí třídou na základní škole. Obecně se doporučuje 9., 10. nebo 11. rok. Já bych to klidně ještě navýšila, ale samozřejmě záleží na individuálních potřebách dané rodiny. Jestli dítě dojíždí z vesnice do školy a tak podobně. Co bych ale určitě ještě předtím doporučila, budovat důvěru, ne u dítěte, ale u rodičů, protože často se nám stává, že hyperprotektivní matky nebo úzkostné matky nebo i samozřejmě otcové dávají dítěti mobil jenom proto, aby zkontrolovali, že dítě něco udělalo. Například došlo v pořádku ze školy domů. Jo, a chybí tam taková ta primární důvěra. Dítě se normálně sebere, obuje, dojde domů, chvilku doma počká, než přijde někdo z rodičů a nemusíme ho kontrolovat. Mm-hmm. Protože toto dítě zvládne úplně v pohodě, stejně jako jsme to zvládli my, když jsme byli v tomhle věku.
5: Takže přehnaný strach o dítě je vlastně problém.
4: No, je to tak, že se rodiče rozhodnou dát dítěti mobilní telefon ve chvíli, kdy potřebují mít kontrolu nad dítětem, v době, kdy je potřeba tu kontrolu pouštět. A to je přesně to období, kdy dítě jde do toho širšího sociálního světa, takže základní škola, kroužky, rozšiřuje se celý to společenství kolem něj a dítě se musí osamostatňovat. A pokud bude mít nad sebou pořád takovou tu pomyslenou kontrolu toho hlídáčka, jo, a vědět, mámka mě vždycky zachrání a tak podobně, tak tam se vytrácí taková ta touha po tom dospívání a to je velká škoda.
2: Míša, děkuju moc krát za tvoje rady, ať se ti moc daří. Impulzově ještě jednou navštívil jsem psychoterapeutku, dětskou psycholožku Míšu Štávkovou. Míšo, měj se moc krásně, ahoj.
4: Díky za rozhovor a přeji, ať se vám daří.
1: Možná slova paní odbornice pomohly i vám rodičům, kteří právě v tuto chvíli třeba koukáte na polohové služby, kdeže to vaše dítě zrovna je. Kdy jste dítěti pořídili první mobil, ptáme se dneska, rozebereme ještě s dalšími názory v našem ranním tématu, ale až po Bon Jovi.

0: Impulzová rodina, krásné ráno. Za chvilku bude 8:30, je čas na předpověď. Dneska šedivá obloha s občasnou spržkou, na horách ráno i posněhovávalo. Večer víc přeháněk na severozápadě, teploty 13-17, na západě a severu jen kolem 10 a 13, hory přes den 6, jestli jdete na nějaký výšlap. Dávejte na sebe pozor, ať vám to neuklouzne, doufám, že se nepřezuli na letní. Z Ramzové se hlásí Vlasta 4 stupně a vypadá, že tam bude hezky. Takže to je dobrá zpráva. Brno 7 stupňů, šťastná sedmička. Azuro a slunce. Dostal jsem od Petra zprávu před malou chviličkou na náš WhatsApp. 605 222 007. A Zuzka hlásila asi před hodinkou z božího daru 1 stupeň a poletující sněhové vločky. Jak je u vás, to můžete dát vědět impulzovým. Není to nic jednoduššího, než napsat přes náš WhatsApp. 605 222 007.
1: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 100 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře robotická sekačka a nadupaný notebook. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Vladimírem Škultétym alias Čočkinem, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky pečení. 28 skvělých receptů na nejrůznější sladké i slané koláče. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
2: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
10: Myslím, že to bude za C. Gumák.
9: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
11: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
12: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
15: Dvě minuty po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Do řeky Morava unikla včera odpoledne nad Bělovským jezem u Otrokovic na Kroměřížsku neznámá látka. Soud uložil starostce Dobříkova za neoprávněné nakládání s obecními penězi pokutu 150 tisíc korun a zákaz funkce starostky. Viceprezident hospodářské komory Michal Štefl, stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěný z vazby. Téměř 40 zraněných obětí novoročního požáru ve švýcarské Kranzmontáně jsou stále v nemocniční péči. A plzeňský fotbalista Jemelka dnes podstoupí operaci kolena a v nominaci na mistrovství světa bude chybět.
0: Posluchačka Julie napsala, že syn dostal mobil v 10 letech a dnes po půl roce vidí, že to bylo příliš brzy, že to omezují, jak to jde, třeba jen na 1 hodinu denně. Co vy na to, milí rodiče? Je to správně?
16: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: To rozebereme s dalšími posluchači za malou chvilku a dáme prostor i naší ranní glosátorce.

0: kolika letech by dítě mělo dostat svůj první smartphone? Zněla a zní dnešní otázka.
1: Zdravím, jen pozdravím. Podle mě to není důležité. Mnohem zásadnější je naučit dítě, k čemu ho používat a v čem tkví jeho nebezpečí. Izolovat v současnosti dítě od mobilu je něco podobného, jako v době průmyslové revoluce rozbíjet stroje v domnění, že se tak zachrání ruční práce. Nebo zakazovat dospívajícím dívkám kosmetiku a izolovat je od drobných estetických úprav s odůvodněním, že mládí je krásné přírodní. Zákaz nemůže trvat věčně a pak nastane nekontrolovatelný boom.
0: Takže jak to vidíte, první smartphone pro dítě kdy?
1: Tak můj syn svým dětem svůj mobil napřed půjčoval a učil je používat ho tak, aby to pro ně mělo smysl. Ti nejmenší si najdou videohry a pohádky, dcerám zdůrazňuje, aby nechodili na seznamky nebo nedávali své odhalené fotky na sítě. Snacha mi dokonce zakázala dát na Instač fotky vnuku a vnuček v plavkách. Prostě neizolovat, ale vštěpovat jim, že mobil je sice fajn, ale nad tím je osobní kontakt, sport a rodinná zábava. No, krásná teorie, ale zrovna včera mi syn řekl, že ten 5letý mu prolomil 2 hesla, takže je teď musí měnit a denně kontrolovat. A ten 14letý musel za trest vyčistit jacuzzi, protože zjistil, že si odblokoval stránky porna a 2 dny od nich nevylezl z pokoje. A já jsem v duchu zavzpomínala, že to samé jsem svého času zjistila u něj. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Tak jste dneska reagovali přes WhatsApp a psali jste vaše příběhy. Před malou chvíli jsem mluvil o naší posluchačce Julii. Synovi dávali mobil v 10 letech a zjistila po půl roce, že je na něm závislý. Snaží se hodně vyjednávat, přesouvat hodiny na jiné dny. V případě špatného chování mu z limitu ubírají a někdy by ten telefon nejradši vyhodila z okna, napsala nám posluchačka na WhatsApp 605 222 007. Carlos píše, že mají doma děvčata, holky mají mobil od 3. třídy, nijak toho nezneužívají, jezdíme na kole, chodíme na tury, jezdíme na lodích, hrají hokej, raději si zahrajeme jako rodina sásky a dostihy a děvčata nejsou na mobilu závislá. Napsal nám svoji rodinnou zkušenost. Díky vám všem, asi je to o důvěře mezi těma dětma a rodičema, ale co vím, že děti určitě rády nemají, je, když je neustále kontrolujete na polových službách v okamžiku, kdy tu volnost vyžadují. Takže asi na obou stranách je potřeba to nějakým způsobem správně vyhodnotit. Díky za všechny vaše reakce. 605 222 007, rádiový WhatsApp.

0: kamarád Vlastík už je teďka za mikrofonem, já ti přeju krásné dobré ráno, Vlasto.
1: Nahoj kamaráde, dobré ráno všem.
0: Vyspal ses dneska?
1: Čověče, vyspal jsem se dobře, ale probudil jsem se do nějaké třetí galaxie, ale teď už jsem zase zpátky u nás na Zemi.
0: Já byl ve čtvrtý dneska ráno. Dokonce. Mezi pátou a šestou jsem se dostal postupně ze čtvrté do druhé galaxie, až kolem sedmičky to bylo dobrý. Já si myslím, že to s náma tloumají ty, jak jsme starší kluci, tak s náma tloumají ty rozdíly. Víš ty, dneska často lidi hlásili nulu, dva stupinky a tak dál. Vlastíku, já o tobě vím, že jsi zodpovědný rodič. Kdy jsi dal poprvé dětem do rukou mobil?
1: Je, to si vůbec nepamatuju. Stejně tak si nepamatuju, když jsem si já koupil svůj první mobil. To už je asi pár let zpátky.
0: A jsou děti u toho displeje, nebo mají i zájem, jakože se baví se rozumět s rodiny, nebo se s tebou baví a kouká do toho mobilu? To,
1: to ne, to ne, to ne. Kdyby se mnou bavil a měl oči přilepený na telefonu, tak mu vyhodím z okna.
0: Tak tohle, a je to.
1: Tohle prostě ne.
0: Tohle je správný rodičovský přístup, jak říká Vlastíkorec. Za malou chviličku v těch Vlastíkorce taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásný den.
2: Než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je páté, ty vole, ať už je páté. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Party na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
3: Vařte jako Michuliny. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádia Impuls. Jirko, našel jsi už ráj na zemi?
1: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji, anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Ahoj 007čkáři, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Převrácený jeřáb komplikuje provoz na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy. 6-kilometrová kolona je už od Jíloviště. Proficis Global Assistance hlásí uspaný pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Hodně plná, kvůli tomu i D5 před Prahou od 6. kilometru. Praze se stojí na příjezdech z D8 v Liberecké a Kbelské, na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy. Pomalu to jede i na příjezdech k Barandovskému mostu směrem na Smíchov. Víc než kilometrová kolona je na D11 ve směru do Hradce před omezením na 72. Tři osobáci se srazili na trase z Pohořelic do Brna u Modřic. Kolona má 7 kilometrů a tradičně vázne provoz na D1 na příjezdech do Jihomoravské metropole cestou od Prahy i od Vyškova. Buďte opatrní a dobře dojďte. Tip Vlasty Korce.
3: K policajtovi přiběhne člověk. Ukradli mi kolo, ukradli mi kolo!
4: Měl jste na něm zvonek?
3: Ne, neměl.
4: Měl jste na něm odrazky?
3: Taky ne.
4: Tak to bude za 500.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. A v rodině dneska došlo k výraznému prvku. V 6 hodin a 15 minut se tady doslova křičelo. Projeli jsme kolem Betánu jackpotu, projelo to kolem Smolíku. Jo! Chlape! Máte tam 100 tisíc!
1: Jo!
0: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo! Jo!
0: To snad ani není možný!
1: To není možný!
0: Není to možný, nebo je, já nevím, no, prostě jako je to fakt? Bomba! Je to naprostá bomba!
1: Opravdu, není to sranda!
0: Je to tam, chlape!
1: To se tak hodí!
0: Ježiši Kriste! A mě z toho jsem málem stopla hercna, jak se říká, jako neskutečný! Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně!
1: Já jsem mi nevěřil, že se to stane tady to! Nevěřím tomu!
0: Jaroslav Kořínek má právě v tuto chvíli 100 tisíc od impulzových. Já se musím zeptat na jednu věc. Na co použijete penízky?
1: No, na plot.
0: Potřebujete udělat novej, jo?
1: Jo, potřebuji postavit plot zrovna.
0: Já čekal, že řekne dovolenou nebo cokoliv jinýho. Plot bude novej plot Chomutově. A o tom to celé je. Na co potřebujete 100 tisíc vy? Neskusíte si náhodou zahrát zítra. Budeme točit s Klárkou Šedovou. Těším se na vás v plné sestavě. A... Hej! Halo, tady Impulzovi se i zítra můžete vytočit Betano Jackpot. Držím palce. Hey!

0: Impuls, krásné dobré dopoledne, potkává se ranní a dopolední vysílání. Za chvilku budu hrát pro milionové kolegy, budu volat Honzu na jih Čech, ale teď ještě musíme kouknout na počasí, jakže to vlastně dnes vypadá, co se bude dít. Oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Zpočátku budou nad 800 metrů přehánky i sněhové. Ano, máme 13. května. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, v 1000 metrech na horách 6. Za chvilku dorazí Kateřina Palajová, čekají nás zprávy. Kdybyste nevěděli, tak je středa 13. května a vy posloucháte vaše Radio Impuls. Tady je Vlasta Korec. Hezké dopoledne.
1: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
2: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
9: Krušné hory zasypal sníh, soud potrestal starostku Dobřichovic za dotační machinace. Brankář Sparty ocenil chování slávistického maséra. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová. Ledoví muži ukázali svou sílu. Ranní teploty dnes klesaly i pod bod mrazu a Krušné hory zasypal nový sníh. Řidiči by se neměli bez zimní výbavy do hor vydávat. Bílá pokrývka leží také na hřebenech Krkonoš a Šumavy. I během dnešního dne se ještě mohou objevit přehánky. Na severu sněhové. Teploty se tam budou pohybovat mezi 10 a 13 stupni. Jinde naměříme 13 až 17 stupňů Celsia. Pršet pak bude průběžně až do neděle. Aktualita přichází od našich německých sousedů. Policie provádí v Berlíně rozsáhlé razie kvůli rostoucím případům střelby. Nasazených je okolo 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Další podrobnosti budeme zjišťovat. Soud potrestal starostku Dobříkova na Orlicko-Ústecku za čachry s dotacemi. Nikola Kajserlíková musí zaplatit pokutu 150 000 korun a má 3letý zákaz vykonávat funkci starostky. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva. Provinila se i použitím dotací v rozporu s jejich určením nebo pozměněním zápisu ze zasedání zastupitelů. 38 lidí léčí stále vážné následky tragického požáru ve Švýcarsku. Leží i po 4 měsících po katastrofálním incidentu v Crans-Montaně v nemocnici, z toho 22 ve Švýcarsku. V baru o silvestrovské noci zahynulo 41 lidí, 115 dalších utrpělo zranění, včetně jedné Češky. Vyšetřování události stále probíhá, zaměřuje se na francouzské majitele baru, kteří čelí obvinění ze zabití z nedbalosti, ublížení na zdraví a obecného ohrožení z nedbalosti. Společně s nimi je obviněných několik současných nebo bývalých úředníků švýcarského města. Vyšetřovatelé mimo jiné zjistili, že v baru nebyla od roku 2019 provedená žádná roční bezpečnostní kontrola. Dobrovolníci v ulicích opět sbírají peníze za žluté květiny. Po celém Česku vyrazí přes 16 000 dobrovolníků v rámci Českého dne proti rakovině. Místopředsedkyně pořádající organizace Iva Kurcová Rádiu Impuls řekla, že se za pomocí sbírky snaží i edukovat.
10: Každý dárce, který si tu kytičku pořídí za cenu nejméně 20 korun, tak k tomu zároveň dostane letáček o prevenci.
9: Letos se koná už 30. ročník sbírky Ligy proti rakovině. Lidé můžou přispět nejen hotově, ale i speciální SMS-kou nebo také přes QR kód. Spartan děkuje slávistovi. Brankář Letenských Jakub Surovčík je vděčný masérovi sešívaných Jakubu Černému za to, že mu v závěru nedohraného fotbalového derby pomohl dostat se z napadení domácích fanoušků. S fotbalovým příběhem přichází reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
11: Pěkné dopoledne. Surovčík si z pádu výtržníků na hřiště Vedenu odnesl psychickou újmu, lehké zranění kotníku a sprchu pivem. Z masy lidí pomohl golmanovi Sparty uniknout masér Slávie Jakub Černý. Surovčík klubové televizi řekl, že je svému zachránci vděčný. Tady jde rivalita zkrátka stranou. Podle něho Černý ukázal, že je skvělý člověk. Spartianský brankář dodal, že dostal desítky dalších zpráv.
12: Dostal jsem masivní podporu jak od fanoušku Sparty, který si moc vážím, i od normální fanoušku Slávie. Určitě mi to pomáhá, tato podpora moc si vážím i na hřišti, i mimo hřiště.
11: Přestože byl Surovčík z incidentu otřesený, nastoupil včera v zápase proti Plzni a přispěl k remíze 0-0. Sparta stáhla náskok první Slávie o jediný bod na 4 body. Sešívaní v případě dnešní výhry nad Jabloncem můžou oslavit ligový titul. Hráče ale čeká komorní atmosféra. Kvůli trestu za sobotní incident bude stadion v Edenu prázdný. Já jsem Vítek Zábranský a plná zůstává židle za mikrofonem.
13: Na ní sedím já. Budu tady do 12. Vítku, děkuji moc, měj se hezky, ahoj.
11: Ahoj.
13: Teď už startujeme náš speciál 7 pecek v kuse a bez reklam, ale pozor, hned po píšničce budeme hrát pro milionové kolegy.
14: Dopoledne s Dobrým Kurcem na Rádiu Impuls.

0: Urbanoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, tohle je 7 pecek v kuse a bez reklam, ale my právě teď budeme hrát pro milionové kolegy. Volám pana Jiřího Antoše, haló, jste tam, dobrý den.
2: Dobrý den,
1: dobrý den.
2: Antoš.
1: Kam jsem se dovolal, co právě děláte?
2: No, dovolte se do Domažlic, teď akorát zrovna sedím v autě, protože jsem řidič povolání, takže...
1: Klasika, takže kulatá lopata. Vy jste psal na naši internetovou adresu www.impuls.cz. Pro koho byste chtěl zahrát?
2: No, já bych chtěl zahrát pro vás, pro všechny, pro celý rádio. Nejenom pro moderátory, ale pro komplet celý rádio.
1: Pro paní uklizečku, pro pana vrátného, zkrátka
2: taky.
1: Pro všechny.
2: Prostě úplně pro všechny, kteří se vlastně starají o to, aby tady to rádio fungovalo, aby jsme vás mohli každý den takhle krásně slyšet.
1: Takže vlastně i pro sebe si teď pustím ty písničky.
2: No určitě, no samozřejmě taky.
1: Děkujeme moc, Jirko, mějte se moc dobře. Díky, že jste se pustil do tohoto našeho projektu hraní 7 pecek pro milionové kolegy. Mějte se úžasně a těším se zase někdy na slyšenou.
2: Tak jo, já děkuji vám za zavolání, mějte se moc hezky a ať se vám všem moc daří.
1: Děkujeme, zdravím Jirku Antoše a zdravím Domažlice, naschle.

0: Impuls. Hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

0: Doufám, že máte beautiful life, jako všichni z kapely Ace of Base, jako my všichni tady uvnitř Rádia Impuls. Také doufám, že k tomu přispívá naše nová rubrička, když se hraje pro milionové kolegy. Zkuste zase zavolat a budeme hrát pro vaše milionové kolegy. Co pro to je nutné udělat? Vyplnit formulář, který najdete na adrese www.impuls.cz. Jak prosté, jak jednoduché. Štěstí se dnes ráno usmálo na posluchače Jaroslava. V pravý čas zvedl telefon, teď mluvím hoře, halo, tady Impulzovi. Nezapomenul zvolat výherní heslo, no a nebál se zariskovat. No a vytočil si na našem kole to nejlepší.
1: Kolo se točí, koukám na něj.
2: Jo! Chlape!
1: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo!
1: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo! To není možný.
1: Není to možný, nebo je, já nevím. No, prostě
2: jako fakt.
1: Ježiši Kriste, a mě z toho jsem málem stopla hercná, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
2: Já jsem mi nevěděl, že se stane tady to.
0: Jako fakt, pan Jaroslav u nás dnes ráno vyhrál 100 000 korun. Chcete-li s námi hrát, registrace do naší hry je buď přes naši aplikaci, nebo na adrese www.impuls.cz. Teď mám pro vás novinku kapely Radeček, všechno je v pořádku, no a pak kalendář a připomeneme si jeden hetek. Dokonce zlatý.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Love my
7: car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: kalendář Plastikorce.
1: 13. květen, pojďme na něj. Dnes je Český den proti rakovině, známý jako Květinový den. Jde o tradiční celonárodní veřejnou sbírku. 40. narozeniny slaví britský herec Robert Pattinson, který se proslavil hlavně v upírské ságe Stmívání. 45. narozeniny má známá česká spisovatelka Radka Třeštíková, autorka bestselleru Bábovky. A teď jeden velký sportovní úspěch. Přesně před 25 lety jsme se v Německu stali mistry světa v hokeji. S připomínkou zlatých oslav teď přichází do studia reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. 13. května 2001 naši hokejisté vítězstvím ve finále proti Finsku navázali na dvě zlata z předešlých dvou let ze šampionátů v Norsku a Rusku. Ve finále jsme tentokrát zvítězili 3-2 brankou v prodloužení.
3: David Moravec!
2: To byl autentický a dnes už legendární výbuch emocí komentátora České televize Roberta Záruby a tady je 25 let stará vzpomínka přímo zlatého střelce Davida Moravce a děkujeme archivu ČTK.
4: Skvělá práce celé pětky, ale Paty to vypíchl a Prochy perfektně odvezl beka. Hráč, který dojížděl, tak už prostě byl taky vyšťavený, takže to tam padlo. Už jsem tam měl sám na toho golmana vlastně, takže to byla perfektní práce, ale všech hráčů, to nebylo jenom moje.
2: Šampionát v roce 2001 završil jízdu zlaté generace, která v tu dobu ovládala hokejový svět. Další zlaté vzpomínky pak máme jako fanoušci na roky 2005, 2010 a pak ty nejčerstvější na předloňskou Zlatou Prahu. Další šampionát v ledním hokeji startuje už pozítří ve Švýcarsku. Naše reprezentace na úvod turnaje vyzve Dánsko a my to budeme samozřejmě podrobně sledovat.
1: A taky samozřejmě pořádně fandit. Reportér Vítek Zábranský, díky a naslyšenou ty zlaté hetriku.
2: Hezký den.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Taky skvělá myšlenka, bez lásky láska není. Nebo musíš něco investovat, aby ti to přišlo zpátky. To je jak v tom velkém finančním světě. Jitka Zelenková, Impulzovic, Krabička. Co doprava? Kvůli nehodě ucpaný příjezd do Prahy ze Strakonic před Zbraslaví. No a za chvilku Amy McDonald nebo Argema. Tady Impuls, dobré dopoledne.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Komplikace čekejte na příjezdu do Prahy od Příbramy po Strakonické ulici před Zbraslaví. V pravém pruhu se odstraňují následky po převráceném jeřábu. Ucpaný je příjezd do Prahy po plzeňské D5 od 6. kilometru. Přerušovaná kolona je v Praze na východní a Štěrboholské spojice mezi Černým mostem a Průmyslovou ulicí. Pár minut čekejte zdržení na brněnské D1 před Prahou u Průhonic a před Brnem od Prahy je hlavně pravý pruh ucpaný od Ostrovačic. A máme dobré zprávy z trasy Pohořelice Brno. U Modřic se nehodu podařilo odstranit a kolona se tam rozjela. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, dobré zprávy mám rád, stejně jako naši posluchači. Volejte naši dopravu 605 220 2007. Jistě víte, že se můžete dovolat také přes naši aplikaci, kterou můžete stáhnout zadarmo z Google Play nebo App Store.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Je na čase nakouknout do další vysílací hodiny, pojedeme s úsměvem, těším se na Jirku Kolbabu a na jeho cestovatelské postřehy. A co dnešní počasí? Oblačno až zataženo, ojediněle přehánky, s vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Zpočátku budou nad 800 metrů přehánky i sněhové. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Dnešní teploty 13 až 17, v tisíci metrech na horách 6.
1: Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
2: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
1: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Dopravu na Strakonické brzdí převrácený autojeřáb. Hasiče likvidují ropnou látku na řece Moravě. Německá policie zasahuje v Berlíně proti gangům. Je 10 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Na Strakonické ve směru do Prahy se převrátil autojeřáb. Nehoda je podle zjištění redakce iDnes.cz bez zranění. Řidiči přijíždějící od dálnice D4 se ale musí připravit na komplikace. Na místě se tvoří kolony až kopci Díloviště. Podle policejního mluvčího Rybanského k incidentu nyní míří dva jeřáby, které budou vůz vyprošťovat. Policie dále na síti X informuje, že momentálně je směrem do Prahy průjezdný jen levý pruh. Po dobu odstraňování následků bude komunikace ve směru do Prahy zcela uzavřená. Hasiči pokračují v zásahu na řece Moravě. Tam se včera nad Bělovským jezem u Otrokovic objevily barevné skvrny. Hasiči na místě už večer položili norné stěny, aby zabránili dalšímu šíření neznámé látky. Využili i dronovou službu, která provedla monitoring skvrn. Dnes budou stahovat sorbentem z vody a uklízet to, co se na jezu zachytilo. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Incidentem se zabývá odbor životního prostředí. V Německu probíhá rozsáhlá razie. Souvisí s rostoucím případem střelby. V terénu je okolo 500 policistů, včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba 20 bytech a dalších objektech v metropoli. Dnešní zátah se podle ČTK intenzivně připravoval několik měsíců. Policie chce rozbít zločinecké sítě. Policejní odbory dodali, že kvůli tomuto úkolu potřebuje policie více možností, jak efektivně odposlouchávat telefony podřízených, ukládat data a vyhodnocovat je s pomocí moderních programů. Plzeňský kraj odmítá státem plánovaný počet větrníků. V regionu má být 7 takzvaných akceleračních oblastí. V nich by šlo postavit 60 větrných elektráren.
7: Kraj je proti změně územního rozvojového plánu zpracované ministerstvem pro místní rozvoj. V akceleračních zónách se počítá s jednodušším povolováním větrníků. Podle státu by jich v regionu mohlo být až 60. Kraj má ale studie na 15 až 20. Připomínky ke změně plánu zašle ministerstvu do pátku. Kraj už má nesouhlasná stanoviska od 37 obcí. Ty se bojí hlavně toho, že budou zbaveny možnosti rozhodování o svém území. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
5: Fotbalová Slavia chce být schovývavá ke slušným fanouškům. Po fiasku v derby proti Spartě šéf klubu Jaroslav Tvrdík vyslal výzvu fanouškům, kteří utkání předčasně ukončili svým vniknutím na trávník. Chce, aby se přihlásili na policii. Podle něj strážci zákona u slušných jedinců přimouří oko.
8: Vyzýváme ty, kteří tam vběhli s přesvědčením, že je konec zápasu, že jdou slavit, na ploše se ničeho nedopustili a pak pořádaně plochu opustili, aby se přihlásili na linku 158, policie bude přistupovat s přiměřenou mírou porozumění pro takovéto rozhodnutí.
5: Sobotní derby zůstalo za stavu 3-2 pro Slávii nedohrané. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zápas kontumovala ve prospěch Sparty. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Bez posluchačů by to ale nešlo, tak zůstaňte s Impulzem, za mikrofonem je nadále Vlastí Korec.
9: My se odměníme skvělou muzikou a dalšími benefity našeho programu. Kačko, díky za zprávy, za chvilku jedeme s úsměvem a jak jsem říkal, do Maroka koukneme s Jirkou Kolbabou. Tady Vlasta Korec a Radio Impuls.
10: Dopoledne s dobrým Korcem na Radio Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání se hlásí náš kolega Petr Berka. Petr je na cestě, kde si přesně, však víš, co máš povídat.
2: Ahoj všem na Impulzu, tobě jak bysmet, Vlastíku. Dnes máme opět namířeno za vámi a opět se bude rozdávat odměna pro toho nejrychlejšího, který dorazí za mnou na určitou čerpací stanici OMV. Dnes to bude místo nebo město, kde se taky nachází jedno významné poutní místo. A takových je u nás v Česku, jestli dobře počítám, kolem 4, tak jedno z nich to určitě bude. A jsem zvědavý, jestli to bude tankování na rok zdarma, máme i tankování na měsíc zdarma, nebo kávu Viva na měsíc. A jsou to i další odměny pro věrné, ale především zodpovědné řidiče, kteří jezdí s úsměvem. Také máme 500 pro toho nejrychlejšího s odpovědí na mou lehkou otázku, kterou položím až popolední u Honzy Benešovského. Už teď je nápověda v aplikaci OMV My Station. Prozatím vše, loučím se z plzeňské D5, kde panuje klid, pohoda a klidný provoz, tak si přejme, ať se jezdí podobně po celý den na všech našich silnicích a dálnicích. Zdravím vás a zdravím dobrého Korce.
1: Nazdar Peťo, skvěle si to řekl, děkuju moc. Kéž by ten klid na těch silnicích, o kterém si mluvil, byl úplně všude. Vlastně to bychom v dopravě neměli co vysílat, ale na druhou stranu byl bych tomu velmi, velmi rád. Za chvilku doprava v Praze v Cínovecké máme problém, stejně tak je ucpaná východní spojka. Je toho víc, určitě poslouchejte dopravu 007 na vlnách Rádia Impuls. No a pokud jste muzikofilové a Tina Turnerfilové, tak tahle božská zpěvačka nám za chvilku přednese svůj velký hit. The Best.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastické displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: No, ahoj ty impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
12: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
13: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
12: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
13: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
12: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové, přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
14: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, je 10.20. V Praze v Cínovecké před sjezdem na Březiněve se ve směru k D8 bouralo nákladní auto s osobníma dodávkou. Kolona se táhne až do Kbelské k Hloubětínu. Ucpaná je také východní spojka mezi sjezdem z Novopatské až ke sjezdu na Běchovice. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 8. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Další přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 178. a 196. kilometrem, ale to platí snad každý den. A uzavřená je po nehodě dvouosobáků D11 na 75. kilometru ve směru od Prahy na Jaroměř. Z dálnice je sjíždějte na exitu 68. Dopravu jsem pro tento okamžik vyčerpal. Už tady nemám ani písmenko, ale možná pár čísel. 605 222 007. To je naše číslo. Telefoní, holky a kucí. A tady je rocková babička Tina Turner a její velká pecka The Best. Pro všechny, kteří jsou The Best. A to jste vlastně vy všichni. Ti

žili vchody pasáží. Dnes nekřičí tu kameloti, tak jestli nejsi vážně proti.

na tu chvíli loučení. Však doma aspoň na vteřinu, až se schoulíš pod peřinu, vzpomeň si na mě.

0: Před chvilkou jsme prošli Václaváka, teď letíme na D11. Na 75. kilometru ve směru od Prahy na Jaroměř se podařilo dálnici po nehodě dvou osobáků zprůjezdnit. Kolona se pomalu a jistě rozjíždí. Miluju dobré zprávy. A další tady mám také. Štěstí se dnes ráno usmálo na posluchače Jaroslava. V pravý čas se zvedl telefon, nezapomněl zvolat výherní heslo, halo tady Implozovi, a nebál se zariskovat. Vytočil si na našem kole to nejlepší, opravdu vyhrál 100 000. Poslechněte si to, jak to ráno proběhlo.
1: Kolo se točí, koukám na něj.
2: Jo! Chlape!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo!
1: Máte tam 100 000!
2: Jo! To není možný.
1: Není to možný, nebo je, já nevím.
2: No,
1: prostě
2: jako
1: to
2: fakt.
1: Ježiši Kriste, a mě z toho jsem málem stopla hercná, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
2: Já jsem mi nebyl, že se stane tady to.
0: Honzovi se hercná málem zastavila, ale rozdýchal to, všechno v pořádku, zítra zase vysílá. Chcete-li s námi hrát, tak se registrujte na www.impuls.cz. Partnerem hry je Betano, online sázovka, sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
9: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun, a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
18: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
19: Rádio Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
0: Hit Karla Kota, Stále mlád, pro vás právě teď, ale hned po písničce se spojím s Jirkou Kolbabou, který putuje napříč Marokem. Tak teď skvělá muzika, potom skvělá cesta. To vše na Impulzu.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, ahoj, minule si nás inspiroval dobrodružstvím v Marocké poušti. Kam jsi se podíval potom?
2: Hezké dopoledne, Vaston. No všechny ty pouště jsou v zásadě u té alžírské hranice, takže pokud se chceme vzdálit od pouští a dostat se do civilizace, tak musíme jet na západ, někdy jihozápad, severozápad. Já jsem se po takové výdatné snídani, po té, co jsem ale fotil také, vydal směrem k pobřeží Atlantiku a tam je taková nádherná dynamická měnící se krajina, často velmi kopcovitá, ale střídaná takovými malými úseky vyprahlých pouštních plání a dokonce pak narazíme i na zelené arganové lesy a tam můžeme vidět něco velmi pozoruhodného, protože Argania spinosa je zvláštní strom, na kterém se rodí plody, ze kterých se získává arganový olej a na ty stromy, představ si, šplhají kozy. No oni tak trošku možná aranžují ti místní lidé, protože fotografové zastavují a za nějaký ten dolar si pak mohou tu fotku pořídit, ale je to tak, já jsem to viděl mnohokrát v Maroku a je to snad jediné místo na světě, kde se s tímto můžeme potkat. A pak jsem jel přes město Taroudan, o kterém se říká, že to je nejelegantnější město Maroka vůbec a dostal jsem se do národního parku Sousmassa.
1: Skvělá práce, mě by zajímala také fauna. Floru si popsal, tak po písničce. Coolio, Gangsters Paradise.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jedeme dál, navážeme tam, kde jsme před chvilkou skončili. Jirko, prozrať nám, jaká zvířata můžeme v Národním parku Susmasa najít.
2: No, leží tady šelmy, ale leží tady třeba gazely, pštrosy, přímorožci, nějaké malé ještěrky jsem také fotografoval a byl to docela velký zážitek. Já jsem nečekal, že v Maroku je park, který je až tak plný těchto zvířat. Ty mechanismy byly podobné jako třeba národní parky, které jsou na východě Afriky. Tady to bylo definitivně jiné, ale docela mě to zajímalo, jakkoliv jsem nemohl vyfotit šelmy. No a pak jsme cestovali do Agadiru a to je pobřežní město s písečnými nádhernými plážemi, které bylo kdysi stiženo zemětřesením, ale oni ho vystavili nové, moderní a je tady agadirský souk a ten je úžasný, protože všechny orientální trhy jsou strhující. Najdeme zde stánky s kořením a kosmetikou a různými dalšími produkty, což je vždycky ovoce, zelenina, oříšky a podobně. Ale taky se setkáme s řemesly, koberce, mozaiky a nádherně zdobné dámské oblečení, které se tu taky dá koupit a Evropané nebo Američané si je tady kupují a vezou si je domů, protože ten orient, když si domů přivezete, tak ono to má svůj zvláštní nádech a atmosféru. Naslyšenou.
1: Souhlasím a podepisuji, skvělý Jirka Kolbaba, díky moc. Pojďme do Impulzovic krabičky. Markétka a Marie Rotrová.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Jak říkala jedna moje bývalá holka, to je epický. Ano, epický závěr téhle skladby. Marie Rotrová, Markétka. Po dopravě Aerosmith a Tomáš Klus. Tomáš Klus v pátek dopoledne tady v mém vysílání bude slavit 40 let. Velký kluk dospělý. Ale my se teď věnujeme dopravě. Uzavřený je příjezd do Prahy po Strakonické ulici od Příbramy u Zbraslavy kvůli vyprošťování jeřábu. Tady Impuls, 10 hodin a 50 minut.

0: než jsem si přál.
1: Ahoj, tady Marek Ztracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Blokovaný je příjezd do Prahy po Strakonické ulici od Příbramy u Zbraslavy kvůli vyprošťování Jeřábu. Počítejte s kolonou od Lipenců. Uspaný zůstává příjezd do Prahy od Plzně od 8. kilometru D5. Po nehodě je omezený průjezd na Cínovecké ulici na výjezdu z Prahy na Ústí nad Labem před sjezdem na Březiněve. Postojíte si v přerušované koloně od Hloubětína. Dvě osobní auta bourala na Dobřížské ulici za tunelem Rázovka směr Jižní Spojka a zdržení tam narůstá. A pravý pruh popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Zdržíte se od exitu 178. Z Globa Assistance, Kuba.
1: Děkuji za hlášení. Porouchané auto máme hlášeno na Nymbursku.
3: Zdravím, dojete z Listí nad Labem směrem na Starý Vestec a kousek před Starým Vestcem než za zatáčkou. Tak tam mění kolo a trojúhelník dali přímo do zatáčky. Je tam strašně blbě vidět.
1: OK, máme to zároveň odvysíláno, teď už o tom víte. 605 222 007. No a ta další pecka od kapely Aerosmith se Stevenem Tylerem, který tím hlavním zpěvákem, co vždycky nosil ty divný hadry, takový barevný pláště, vypadal jak motýl. Tak teď si dáme pecku z Armagedonu. I could stay

0: planeta je zachráněná díky této skladbě, díky kapele Aerosmith. Středa 13. květen, dopolední vysílání Rádia Impuls a teď informace o počasí, oblačno až zataženo, ojediněle přehánky. S vyšší pravděpodobností na horách severní poloviny území. Zpočátku budou nad 800 metrů i sněhové ty přehánky. Večer čekáme v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi. Živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
3: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
4: Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone. Zloděj ukradl z kostela lebku svaté Zdislavy. Slováci rozhodují o naporcování Tater. U zpráv v 11 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Nestlé a Danone vyšetřuje česká policie kvůli závadnému kojeneckému mléku. Kriminalisté zjišťují, jestli firmy v souvislosti s kauzou neohrozily zdraví závadnými potravinami. Uvádí to server Seznam zprávy. Inspektoři účastí šarží kojeneckých výživ zmíněných výrobců před časem zjistili nadlimitní obsah nebezpečného toxinu. Policie zřejmě prověří i pozdní varování od státu. V trestním oznámení podle webu je upozornění, že čeští pediatři dostali pokyny od státu až v půlce března. Hlavní hygienička Barbora Macková přitom vydala varování směrem k veřejnosti na vadné šarže mléka na konci ledna a samo Nestlé začalo mléko stahovat po celém světě už v prosinci. Zloděj ukradl z kostela lebku svaté Zdislavy. Zatím neznámý lupič jednu z nejcennějších relikví v Česku ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí chvíli před začátkem bohoslužby. V té době už byl vypnutý alarm v kostele na Liberecku. Ke krádeži došlo včera kolem 18. hodiny. Lupič je zachycený na velmi nekvalitním kamerovém záznamu. Na sobě měl nejspíš tmavé oblečení, na nohou zřejmě světlé boty. Kriminalisté žádají o pomoc veřejnost. Jakékoliv poznatky je možné hlásit na linku 158. Hodnota lebky svaté Zdislavy je nevyčíslitelná. Relikvie má hlavně historickou a prověřící duchovní hodnotu. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o loupeži v Jablonném za zdrcující a požádal zloděje o vrácení relikvie. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
5: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Jozef Balko, Rádio Impuls, Tatry.
4: EIA vydala varování kvůli ropě. Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Jak uvedla Mezinárodní agentura pro energii, na vině jsou dopady války s Íránem. Kvůli konfliktu je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv. Ten je klíčovou námořní cestou pro vývoz ze zemí kolem Perského zálivu. Ztráty v dodávkách od producentů z Perského zálivu už přesáhly bezprecedentní miliardu barelů. Hokejový útočník Matěj Blimel je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát. Matěj Blimel se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
6: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
4: Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa už v pátek zápasem proti Dánsku. A na Impulzu pokračuje Vlasta Korec.
0: Ano, pokračuji dál, snad se to chopím správně, ale mám tady kabáty, takže to rozjedeme s tou nejlepší možnou variantou. K tomu všemu se ještě přidá Aleš Růžička, který dnes se zkoumal s odbornicí, kdy je vhodné vložit dětem do rukou chytrý mobilní telefon. Tady Vlasta Korec.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Až 100 000 korun každý den. Registrace běží na impuls.cz.

0: No tak na ten pátek si ještě počkáme a počkáme si taky na Letnou Marka Ztraceného. Modlitba za pátek, ta je za námi, před námi je modlitba za aktuální dopravní zpravodajství. Uzavřený je příjezd do Prahy po Strakonické. Na D5C máme porouchané vozidlo, co se tam děje, se dozvíme. No a další muzika, jedna povedená písnička ze seriálu, kde je pár kámošů a kámošek dohromady. Jistě víte, Rembrandts.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Pracovnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice. A hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřený je příjezd do Prahy po Strakonické ulici od Příbramy u Zbraslavy kvůli vyprošťování jeřábu. Počítejte s kolonou od Lipenců a také na objízdné trase. Na D5 na příjezdu do Prahy ve směru od Rozvadova na 4. kilometru stojí porouchané vozidlo a vytvořila se zde 4-kilometrová kolona. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 174. a 196. kilometrem. Dále na 311. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na Bělotín zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Počítejte zde se silným provozem. Víc jak 2-kilometrové kolony v obou směrech vidíme na silnici 35 na trase Mohelnice Svitavy na úrovni Žipotína. Posouváme to dál, za chvilku seriál Přátelé, tedy alespoň ta úvodní, ústřední, skvělá, jedinečná melodie od kapely Rembrandts. Připomínám také telefonní číslo do dopravy 605 222 007. Tak jdeme na to. Phoebe a všichni ostatní.

0: Tohle je pan doktor Albán, který vám zřejmě už žádný zub nevyvrtá, nenapíše žádný léky a vůbec nic. Možná, tlak vám možná změří, ale to je asi všechno. Teď se věnuje své hudební kariéře, i když teď už možná žije jen z těch tantiemů. Tady Impuls, já se nemohu nevrátit do dnešního rána. Štěstí se dnes usmálo na posluchače Jaroslava. V ten pravý čas se zvedl telefon, nezapomenul zvolat výherní heslo Halo tady Impulzovi a nebál se zariskovat. Mnohdy to bývá smrtelná kombinace, ale dnes to dopadlo.
1: Kolo se točí, koukám na něj.
2: Klape!
1: Máte tam 100 tisíc!
2: No!
1: Máte tam 100 tisíc!
2: No! To není možný.
1: Není to možný, nebo je, já nevím. No, prostě jako to fakt.
3: Ježiši Kriste,
1: a mě z toho se málem stopla hercná, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
2: Já jsem jiný nebyl, že se stane tady to.
0: Nakonec to dopadlo dobře, Honza to ustál, ani nemusel měnit spodní prádlo, zkrátka dobře, dnešní ranní vysílání z říše snů. Blíží se 11:30, za chvilku David Koller, nic není nastálo, bude to živě z hudebního klubu Doupě, záznam z koncertu z roku 2024, no a pak se posuneme zase dál. Tady Impuls, dobré dopoledne.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
5: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
16: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
17: Volkswagen.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Žijeme muzikou.

0: Tady Impuls, stále dobré dopoledne. Mobilní telefon je dobrý sluha, ale může to být špatný pán. Speciálně se to týká dětí, které jsou na mobilech častokrát závislé. Proto náš zuřivý reportér zajel za odborníkem, který takové věci s dětmi řeší.
1: Na závislosti u dětí je specialistkou psycholožka Míša Štávková. Takže Míšo, pojďme si říci, co je tou hlavní příčinou závislosti dětí na mobilních telefonech.
2: Je to něco, co je blízko, co je hned a co nás nestojí žádnou sílu, ani energii. Takže když potřebují děti si vyplavit hormony štěstí, dopamin, serotonin a tak dále, aby jim bylo dobře a využijou k tomu fotbal, musí trénovat, převlíknout se, dojet na ten trénink, dát ten gól, prožít si ten pocit štěstí a tak podobně. Když to u toho mobilního telefonu, je to hned. Ano. Je to bez práce, je to rychlý.
1: Podle Míši Štávkové je na první mobil čas v 9 až 11 letech, ale klidně by se to dalo posunout na 12. rok života. Když už děti ale smartphone mají, tak jak by ho měli používat?
2: Určitě dávat prostor takzvané vyváženosti. To znamená, aby to dítě si přes ten den mohlo zažít víc aktivit různého typu. Sportovní, společenský, kulturní, výtvarný, pěvecký, jakýkoliv, který toho rodiče napadnou, tak aby ten mobil byl pouze součást jeho života, ale ne hlavní náplň.
1: Prostě dětem je potřeba se věnovat a i tak je to s těmi mobily boj. Určitě souhlasíte, co? Tak hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Co je to láska? Petr Novák, George and the Beethovens, za chvilku aktuální dopravní zpravodajství, o čem to bude, co řešíme, co se děje na silnicích, uzavřený zůstává příjezd do Prahy po Strakonické ulici od Příbrami u Zbroslavy kvůli vyprošťování jeřábu. Tolik aktuální doprava, kterou uslyšíte u nás už za chvilku.

0: než jsem si přál.
1: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
0: Ty vole, ať už je pátek.
1: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
1: Domů? Do Brna-Slatiny? A nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance.
3: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Problémový zůstává příjezd do Prahy od Příbramy po Strakonické ulici. U Zbraslavy zůstává blokovaný provoz kvůli převrácenému jeřábu z rána. Počítejte s kolonou od první odbočky na Lipence. Ucpaná je proto i náhradní cesta přes Baně a Zbraslav. Pomalu jede převážně doprava v pravém pruhu na příjezdu do Prahy od Plzně od 7. kilometru D5. Na 35. mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí u Gruny probíhá oprava trhlin ve vozovce. V obou směrech mají kolony přes kilometr. A z Mikulova na Břeclav na výjezdu z Valtic narazilo osobní auto do dopravní značky. Z Global Assistance, Kuba.
2: Volejte dopravu 605 222 007. Honzíku, ahoj.
4: Ahoj. Máme, já bych řekl, církevní, kriminalistické a morbidní téma v jednom. Hledá se
2: to snad nejde. Jo, počkej, jak ukradli tu lebku.
4: Hledá se lebka svaté Zdislavy. Jako vážná věc, někdo ji ukradl, tedy tu lebku z baziliky v Jablonem v Podejštědí. Nevyčíslitelnou hodnotu má ta lebka. Kdo byla Zdislava, co s takovou lebkou se vlastně jako dá dělat někde na černém trhu, či Bůh ví co? Zeptáme se na to církevního historika Jaroslava Šepka, připojí se po 13. hodině.
2: Skvěle, já se sice smál, ale ne tomu, co se stalo, ale tomu, jak jsi to krásně okomentoval. Těším se na vysílání, ahoj.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.

0: Posloucháte Radio Impuls, kde si teď připomeneme, že radost ze života můžeme mít i v maličkostech. Mezi impulzáky napříč Českem vyráží pravidelně naši experti na radost. Dnes je to Vyšák Ransdorf, který se zajímal o to, co vám stojí za těmi největšími úsměvy ve vašich tvářích.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
2: No jsou tři, víno, ženy, zpěv, ale alkohol nepiju a hudební sluch nemám, takže mi zbývá jenom jedna jediná radost.
3: Největší radost mi dělá moje dcera, s tím, jak mi dělá radost, tak zároveň mi tu radost nedělá a tím je to zajímavý.
1: Co vám v životě dělá největší radost?
4: To, když se něco povede a třeba když je to nečekaný. Taky úplně drobnosti, to se povede, tak mi dělá velkou radost.
5: Radio Impuls. Radost.
0: A tohle už je poslední píseň dnešního dopoledne pro všechny, kteří si teď společně s námi uvědomili, že každodenní radosti můžou přijít, i když to zrovna nečekáme.

0: Posloucháte Radio Impuls, středa 13. května. Za chvilku další zprávy, pojďme se podívat na zítřejší počasí. Má být zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, noční teploty 8 až 3, ojediněle pozor, zase přízemní mrazíky. A přes den od 12 do 16 stupňů Celsia.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba maličká, souhlas si pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
5: U 25 letech, to je úžasný. To je úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Dobrý
2: den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Češi kvůli hantaviru můžou zůstat v klidu. Ve Zlíně dnes učí samovyšetření prsou. Slavia má večer druhou šanci na titul. U poledních zpráv vás zdraví Jiřina Součkova.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Česko situaci s hantavirem sleduje. Jak uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, jeho resort spolu s hygienickou službou vývoj průběžně monitorují ve spolupráci s mezinárodními partnery. Žádná mimořádná opatření kvůli hantaviru v současnosti stát podle Vojtěcha nechystá. Podle dosavadních informací je hantavirová nákaza zatím potvrzená u 10 lidí. 3 cestující z lodi na plavidle zemřeli. Virus Andes hantavirus se podle ministerstva nešíří vzduchem mezi lidmi jako chřipka nebo covid. Širší komunitní přenos je tak velmi nepravděpodobný. Podle dostupných informací nebyl na palubě výletní lodi žádný Čech. V kauze Ústřední vojenské nemocnice jde o falšování lékařských posudků. Policie v případu obvinila zatím 10 lidí, v noci na dnešek zadržela jednoho dalšího. Všichni jsou stíhaní na svobodě. Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahovali v pražské Střešovické nemocnici a na dalších místech včera. Zadržené detektivové obvinili také zmaření spravedlnosti, přijetí úplatku a podplácení nebo nadržování a maření výkonu předního rozhodnutí. Za vše hrozí až 10leté vězení. Den pro zdravá prsa dnes pořádají ve Zlíně. Víc k akci v krajské nemocnici Tomáše Bati poví Jan Čada. Pěkné poledne, Honzo.
11: Hezký den přeji. Tahle akce se uskutečnila úplně premiérově. Koordinátorky neziskové organizace Belis předvedly, jak správně na samo vyšetření prsu. Kdo přišel už od časného dopoledne, mohl si vše vyzkoušet také na figuríně. Všechno je o prevenci. Dnes máme Český den boje proti rakovině. Den pro zdravá prsa pořadatelé nikoli v náhodou umístili do těsné blízkosti nového mamodiagnostického centra v krajské nemocnici Tomáše Bati. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
10: Pražský vrchní soud rozhodl o trestu za restituce Bečvářova statku. Bývalou ředitelku Pražského pozemkového úřadu Evu Benešovou poslal na 5 let do vězení. Podstatně tak zvýšil dosud podmíněné tresty. Zakázal jí také na 5 let působit ve státní správě i samosprávě na rozhodovací pozici. Odvolací senát rozhodoval pouze o výši trestu. Vinu za zneužití pravomoci úřední osoby soud uznal už dříve. S dalšími 2 úředníky žena způsobila podle soudu škodu za nejméně 1 400 000 000 korun. Fotbalová Slavia má dnes druhou šanci. Klub z pražských Vršovic může večer slavit titul. I přes kontumaci sobotního derby se Spartou po výtržnostech tvrdého jádra fanoušků. Slavisté přivítají na vyklizeném stadionu Fedenu od 20 hodin Jablonec. Místo předseda představenstva Slavie Martin Dříha věří, že to sešívání zvládnou i bez podpory diváků.
12: Máme náskok o 3 body nižší, nicméně samozřejmě 3 zápasy před koncem věříme, že tým
6: mobilizuje síly. A ačkoliv byli hráči pouze 3 minuty od zisku titulu, že se dokáží znovu koncentrovat a získají ono vítězství. Věříme v to.
10: První fotbalová liga dnes pokračuje jen 2 zápasy 3. nadstavbového kola skupiny o titul. Vedle duelu Slavie s Jabloncem je od 17:30 na programu zápas Hradce Králové s Libercem.
0: Posloucháte Rádio Impuls, náš Petr Berka je dnešním jezdcem s úsměvem, se svým ruksakem odměn, míří za vámi. Za malou chvilku se připojí, aby vyhlásil co a jak, a ještě předtím stihneme muziku. Začnou holky, přidá se Lucie Bílá. Honza Benešovský u mikrofonu.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tomáš Klus oslaví 40. narozeniny.
1: Kde?
0: No přece s námi, na Impulzu. Písničky, hosté a překvapení. 15. května od 10 do 12. Budete u toho?

0: Posloucháte Radio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku další parádní muzika. Ozvou se Miley Cyrus nebo Michal David. Ovšem teď má slovo Petr Berka. Ahoj.
1: Dobré odpoledne, Honzo. Hlásím se do vysílání s projektem Rádia Impuls a čerpaček OMV. Jezdíme s úsměvem. Pevně věřím, že někomu z vás dneska udělá radost a úsměv na tváři i třeba taková pětistovka. No, na zemi ji nenajdete a my nabízíme za vaši rychlou odpověď poslanou k nám na číslo 605 222 007 na platformu WhatsApp. Tak to asi nebudeme prodlužovat a pojďme se zeptat na předjíždění. Kdy je podle vás bezpečné předjíždět? Tak zní jednoduchá otázka pro každého zodpovědného šoféra, tak pište a vyhrajte pětistovku na OMV, na cokoliv právě vy. No a ještě dodám, že vždy najdete také malou nápovědu přímo v aplikaci OMV MyStation.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti. Po veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
7: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu.
11: Ticho? Kdepak?
7: Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
12: Jen já, o mě tu kráčí.
7: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
13: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřený je příjezd do Prahy po Strakonické. Od Příbramy u Zbraslavy kvůli vyprošťování jeřábu počítejte s kolonou od Lipenců a komplikace čekejte i na objízdné trase. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony, převážně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Víc než 2-kilometrové fronty v obou směrech vidíme. Na silnici 35 na trase Mohelnice Svitavy na úrovni Žipotína silný provoz je na D11 ve směru od Prahy na Jaroměř. mezi 670 a 81 kilometrem a na příjezdu do Ústí nad Labem směrem od Děčína se srazilo osobní auto s nákladním. Tak dávejte pozor a případně se ozvěte. 605 222 007, stále platné telefonní číslo, anebo vstupte přes žlutou rádiovou aplikaci. Se čtyřmi Ačky, šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku další česká muzika od kapely Miraj. Jak je to s předjížděním? Byla dnešní otázka za 500. Petra to ví a teď nám to řekne. Petro, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: No, my posloucháme.
1: Je to tak, že je potřeba dostatečný rozhled, vidět jasně před sebe a nesmí hrozit nebezpečí střetu s protijedoucím vozidlem.
0: Tak, Petr, náš arbitr, to musí potvrdit, aby to bylo podle pravidel, tak co ty na to si dám?
2: Jsem tady a ještě jednou dobré odpoledne. Odpověď je určitě jasná, předjíždět lze kdykoliv, kdy máš jistotu, že můžeš. V žádném případě nepředjíždět, když máš pocit, že to snad vyjde nebo něco takového, to proboha v žádném případě ne. Radši počkej, tak zněla nápověda v aplikaci MyStation, takže gratulace.
0: No a taky občas kouknout na ty čáry by se možná slušelo. Tak jo, Petro, gratulujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Petře, co dál?
2: Jezdíme s úsměvem, již zná svého výherce pětistovky, ale ty hlavní odměny vezu já osobně a přivezu je na čerpačku OMV do Středočeského kraje. Je to město, kde mimo jiné najdeme místo, kam vedou, a to už je pozor, malá nápověda, schody. Každý den jeden schod. Víc už asi netřeba dodávat, dodám, že vezu odměny typu tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc gratis, mám i nějaké body do apky, žolíka, něco z gastronabídky, kupony, domečky a tak dále. Záleží na vás, kdo přijede na dnešní čerpačku k OMV jako první, tak neodjede s prázdnou. Teda pokud máte v mobilu ověřenou apku MyStation a Rádio Impuls. To je jediná podmínka. Poslouchejte Rádio Impuls a naše odpolední vysílání. Já už se pomalu chystám vyrazit z pražského Smíchova a přeji vám všem šťastnou cestu s úsměvem a rád vás uvidím osobně, jak už bylo řečeno, někde ve Středočeském kraji.
0: Bezva, děkujeme, Petr se bude ještě hlásit a teď Vlastík do party.
3: Vtip Vlasty Korce. K policajtovi přiběhne člověk. Ukradli mi kolo, ukradli mi kolo!
4: Měl jste na něm zvonek?
3: Ne, neměl.
4: Měl jste na něm odrazky?
3: Taky ne.
4: Tak to bude za 500.
5: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 100 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře robotická sekačka a nadupaný notebook. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Vladimírem Škultétym alias Čočkinem, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky pečení. 28 skvělých receptů na nejrůznější sladké i slané koláče. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
7: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Eta Extra Slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Dobré odpoledne. Za chvilku Mosty, skvělá písnička, Lenka Filipová a Karel Zich, Impulzovic, Krabička. Teď máme takový tip, který nese název rodinný festival Bezva Fest. Největší a nejzábavnější festival pro celou rodinu v 5 městech České republiky. Organizátorka je s námi v tuto chvíli ve vysílání. Adelo, dobré odpoledne. Představte nám prosím tenhle ten festival Bezva Fest. O co vlastně jde?
1: Dobrý den. Bezva Fest je opravdu nejzábavnější a nejnabitější festival pro celou rodinu. Vstupenka, za kterou rodina zaplatí, se uvnitř areálu promění v neomezenou zábavu, a to z toho důvodu, že jsou všechny atrakce a všechna zábava v ceně vstupenky. 30 atrakcí zdarma po celý den od autodromu, kolotočů, poskákací hrady, pro nejmenší. Nebude chybět ani 100-metrová nafukovací dráha, nejdelší dráha v České republice. 2 stage nabité hvězdami, autogramiáry, kreativní dílny, herničky pro děti, game zóna, Nintendo i Minecraft, Lego herna, Nerf arena, sportovní zóna, minizoo, čtyřkolky a další. Spoustu soutěží a dárku pro každé dítě. Bezva Fest je festival pro děti, teenagery, ale i rodiče. Je to zábava, na kterou budou vzpomínat ještě velmi dlouho. Vstupenky rychle mizí, můžete je zakoupit na www.bezvafest.cz, kde se dozvíte i více informací.
0: Adela Marková, organizátorka Bezva Festu. Pojďme na ty termíny, Adelo. Kdy a kde se tohleto všechno koná?
1: Bezva Fest rodinný festival má celkem 5 zastávek po celé České republice. První festival v Praze již máme úspěšně za sebou. Během 3 dnů Bezva Fest v Praze navštívilo 17 000 dětí a rodičů. Nyní vyrážíme 23.5. do Hradce Králové. V červnu nás čeká Plzeň, dále Slavkov, u Brna a Litoměřice. Veškeré informace k jednotlivým lokacím můžete najít na www.bezvafest.cz.
0: A ještě nějaká jména, interpreti, kdo bude diváky bavit?
1: Na Bezva Festech vystoupí zpěváci jako Pokáč, Sebastian, Matěj Plše. Děti se mohou těšit na Lollipop, Skyu a Bambuláčka, Štísko a Poupěnku, Smejko a Tancujovenku nebo Čiaru. Pro teenagery přinášíme hvězdy internetu jako Tary, Moon, Syria Kari nebo Mr. Shar. A spoustu dalších skvělých men. Autogramiády jsou pro všechny zdarma. Letos navíc lze zakoupit VIP zážitek s vybranými interprety. Už se na vás těšíme, za námi se vyplatí přijet a užijte si ten nejzábavnější den. Mrkněte na bezvafest.cz.
0: Tak Bezva, pozvánka na Bezva Fest od Adely Markové. Děkujeme, mějte se moc hezky a naslyšenou, ať se daří.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Radio Impuls, česká klasika. Mosty předznamenaly, co nás čeká dál, a to je dopravní zpravodajství. Kvůli vyprošťování jeřábů zůstává omezený provoz na příjezdu do Prahy po Strakonické od Příbramy. Upřesníme, doplníme za 3 minuty v dopravě 007 a z muziky se chystá Eva Farna.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nastupuje Kuba Tilšár z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po Strakonické ulici od Příbramy zůstává omezený provoz kvůli vyprošťování jeřábu. Místy zdržení čekejte od Lipenců. Doprava vázne na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně od 8. kilometru. Pár minut se zdržíte na cestě po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u exitu 76. Nehoda osobáků částečně komplikuje provoz od Plzně do Domažlic za Holíšovem. A silný provoz hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 174. kilometru od Domašova. Popojíždí tam převážně kamiony. Z Global Assistance, Kuba.
1: My děkujeme, kdybyste měli něco na doplnění, tak se prosím hned ozvěte na 605 222 007. To je klasika, normální telefonát, nebo to můžete vyzkoušet přes žlutou rádiovou aplikaci. Budeme rádi. Pokud ještě nemáte v mobilu, stáhněte si ji zdarma z App Store nebo z Google Play. Tak ještě jednou šťastnou cestu a krásné odpoledne. Radio Impuls za 10 minut 1 hodina.

0: žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Posloucháte Radio Impuls, když jsme hudebně u těch kapek. Pojďme se podívat na zítřejší počasí. Má být zataženo, ano, s deštěm nebo s přeháňkami. Noční teploty 8 až 3. Ojedinělé zase přízemní mrazíky a přes den od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a za chvilku zprávy.
1: Radio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planého.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
7: Aplikace městům spočítá kapacitu školek. Církev žádá o vrácení lebky svaté Zdislavy. Maďar zůstane věrný modrému superbu. U zprávy v jednu vás vítá Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: S plánováním školek pomůže aplikace. Města, obce i kraje ji najdou na webu Ministerstva školství. Aplikace zohlední demografické změny, aktuální data Českého statistického úřadu, vývoj porodnosti i stěhování obyvatel. Umožňuje tedy sledovat očekávaný vývoj počtu dětí v předškolním věku v jednotlivých regionech a porovnávat ho s kapacitami mateřských škol. Jak uvádí ministerstvo na webu, aplikace potřeby mateřinek modeluje do roku 2035. Výsledky naznačují, že největší nároky na počty míst ve školkách budou ve velkých městech jako v Praze, Brně a Plzni. Naopak úbytek dětí a udržení provozu školek bude muset řešit přes 480 obcí. Policie dál pátrá po lupiči lebky svaté Zdislavy. Neznámý pachatel vzácnou relikvii ukradl včera večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř kostela byl v té době jenom kněz, který se připravoval v zákristii. Alarm byl kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl říká, že lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Nad drzostí lupiče kroutí hlavou.
9: Krádež v posvátném prostoru a zvlášť krádež ostatku svatých je opravdu vážná věc. Je to zásah do toho posvátného a takže vyzývám toho, kdo si tady vzal tu lebku, aby ji vrátil.
7: Pachatel měl pravděpodobně černé nebo jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé nebo jinak světlé boty. Policie vyzvala veřejnost ke spolupráci. Tématu se budeme věnovat ještě zhruba za půl hodiny v Impulzech Honzy Benešovského. Cestování vlakem po Evropě má být jednodušší. Nově by měla stačit jedna jízdenka i na přeshraniční spoje s více dopravci. Zároveň by cestující po Evropské unii měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Evropská komise navrhuje, aby cestovatelé mohli vyhledávat, porovnávat a nakupovat služby kombinované od různých železničních dopravců v rámci jediné jízdenky. Maďar bude dál jezdit Škodovkou. Nový maďarský premiér Péter Maďar dnes oznámil, že jako služební vůz si nechá Škodu Superb. Tmavě modré auto se už v průběhu předvolební kampaně v Maďarsku stalo jedním ze symbolů politické změny. Podle médií vůz je součást Maďarovy image lidového vůdce, odmítajícího luxus a aroganci moci. Tu si řada Maďarů spojovala s předchozí Orbánovou érou. Představitelé minulé vlády se převozili v černých limuzínách s policejním doprovodem. Maďar dnes také oznámil, že se nemíní stěhovat do vládní rezidence a zůstane v Budínském domě. Po Šumavě se toulá rys rekordman. Dvouletý Bardi přešel ze Šumavy na německou stranu Krušný hor. Vzdušnou čarou překonal 160 kilometrů, reálně mnohem víc. Jak doplní naše zpravodajka Klára Fajstová, jde o nejdelší zmapovaný přesun v Česku. Dobré odpoledne, Kláro.
10: Hezké odpoledne. Podle hnutí Duha, které pohyb rysa monitoruje, se také jedná o první doložený případ přesunu ze Šumavy do Krušný hor. Zvíře se pohybovalo hlavně lesnatým pásem podél západní hranice a mohlo ujít i kilometrů. Je zázrakem, že prošlo celou republiku z jihu na sever, protože rysům se stávají osudnými hlavně silnice a železnice, ale také pytláctví. Bardi žil s matkou a sourozenci na Šumavě skoro rok, jeho bratr Ondřej dorazil loni na podzim do Brd. Klára Fajstová, Rádio Impuls, západní Čechy.
0: Ukradená lebka svaté Zdislavy, velká kauza z Liberecka, která hýbe církví i kriminalistikou. My se k tomu za půl hodiny spojíme s církevním historikem Jaroslavem Šepkem a probereme detaily. Teď hrajeme činasky pod tom Mekyho Žbirku. Honza Benešovského mikrofonu.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionový

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku další muzika. Kapela Argema bude hrát písničku Prohrát, není žádná hamba. Co se děje v provozu, problémy vidíme například na D5, na plzeňské dálnici, na příjezdu do Prahy je kolona. Prověříme, přeměříme za 3 minuty.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme za volanty a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony. Na 8. kilometru fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Téměř 2-kilometrová fronta je na silnici 16 na příjezdu do Nové Vsi ve směru od Mělníka. Na D2 na 12. kilometru ve směru na Brno od Břeclavy bouralo osobní auto, narazilo do dopravního značení. A na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Od nás zatím takto, cokoliv dalšího můžete přihodit, ozvěte se do vysílání, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Rádio Impuls, za chvilku další česká muzika, Xindl X bude zpívat. Štěstí se dnes pořádně nejenom usmálo, ale řekl bych úplně rozchechtalo na posluchače Jaroslava.
1: Kolo se točí, koukám na něj. Jo! Máte tam 100 tisíc!
2: Jo!
1: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo! To není možný.
1: Není to možný, nebo je, já nevím, prostě jako to fakt. Ježiši Kriste, a mě z toho jsem málem stopla hercna, jak se říká, jako neskutečný. Jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
0: Je to tam, je to tam 100 tisíc ve hře, halo tady Impulzovi, při velkém štěstí. Zaprvé je potřeba mít nabitý telefon, zvednout ho, neříkat žádné halo, prosím, nebo cokoliv podobného, prostě to chce jednoznačně a zřetelně zahlásit halo tady Impulzovi, což se v tomto případě stalo. Registrujte se na novo, šance je tu pro každého. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Impuls pro vaši peněženku. Osobní finance řeší každý z nás, ať už si to uvědomuje nebo ne. A i když neuvažujeme přímo o penězích, tak se chováme podvědomně ekonomicky. Finance totiž hýbou světem. Proto jsme poprosili Jiřího Tylečka z XTB, aby nám představil 5 svých tipů, jak si své finance zlepšit.
5: Já děkuji za důvěru a začínám s tipem číslo 1. Nikdy se nezadlužuj kvůli spotřebním věcem. Omlouvám se samozřejmě tímto všem kreditním společnostem, ale za mě zadlužování kvůli zbytným statkům jen nějaká cesta do chudoby. Mým druhým tipem je měj přehled o svých příjmech a výdajích. Ano, zdá se to jasné, je to jasné, ale hodně lidí ten přehled zkrátka nemá a pak se diví, co se děje. Třetí tip, investuj, protože bez investic, jen s nějakým, řekněme, platem ze zaměstnání, snad ještě nikdo nikdy nezbohatl. Čtvrtým tipem je myslí dlouhodobě. Kdo se totiž zajímá jen o to, co bude někdy příští týden, pravděpodobně moc úspěšný nebude. Ale kdo přemýšlí, co by chtěl za 10-20 let a přizpůsobit tomu své chování, tak bude pravděpodobně úspěšný. No a mým posledním tipem je buduj své finance tak trochu ze zálohy. Kdo totiž chce rychle vydělat, jde takzvaně all in, tak může být sice párkrát za sebou úspěšný, ale nakonec zkrátka zhoří, takže nikdy nesmím dopustit, abych ztratil tolik, že se už nikdy nepostavím na vlastní nohy.
4: O tomto tématu jsem si povídal s expertem a hlavním analytikem XTB Jiřím Tylečkem. Další užitečné informace o tématu najdete na webu XTB.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Zloději na Liberecku nebylo nic svaté. A to můžeme říct doslova, protože neznámý pachatel ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Téma pro následující minuty ve vysílání vítám církevního historika Jaroslava Šepka. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, hezké odpoledne také.
1: Pane Šepku, kdo vlastně byla svatá Zdislava?
2: Svatá Zdislava byla významná česká světice, která pocházela z Vysočiny, ale většinu života prožila v severních Čechách, na Lemberku, kde tedy žil Havel z Lemberka, a založila právě ten klášter Jablonné v Podještědí, kde byly ty ostatky ukradeny. Hmm.
1: Já vím, že to je spíš otázka pro kriminalisty, ale jak vy osobně, když tak o tom případu přemýšlíte, jak si to vysvětlujete, jak k té krádeži mohlo dojít? Špatné zabezpečení nebo co bylo podle vás v pozadí?
2: Jak jsem to ale poslouchal, tak šlo o to, že to proběhlo v krátké chvíli během bohoslužby, to znamená, že tam nebyl třeba alarm, zabezpečovací zařízení, a ten muž to musel mít asi docela, nebo ten pachatel, nevíme, jestli to byl muž, to měl velmi dobře připraveno, protože to bylo v době, kdy tam nebylo příliš mnoho lidí. Takže s tím asi už počítal dopředu a on to vlastně udělal v několika vteřinách. Kněz, který tam byl, tak nebyl schopen na to ani zareagovat.
1: No, nabízí se otázka, co teď s takovou lebkou dál. Mluví se o tom, že má nevyčíslitelnou hodnotu, tak dá se to vůbec nějak zpeněžit, prodat na černém trhu? Co si tak představujete, že teď onen zloděj, nebo zlodějka, jak jste správně řekl, nevíme, ještě to pohlaví úplně přesně. Co se s tím dál jako může odehrávat teď?
2: No, já si myslím, že třeba ve střední Evropě je to dost bizár, jo? Tady se takové případy nestávají. Třeba v Itálii je to docela jako běžnější, protože tam i ta úcta k takovým ostatkům je větší, ale tam skutečně funguje nějaký černý trh, internetové vlastně prodeje takových věcí, které mají především sběratelskou roli, jo? A to si myslím, že je i ten důvod možná, a to nevíme samozřejmě, proč ta lebka byla ukradena. A k tomu ještě můžou být nějaké rituální důvody, jako by nějaká magie, nebo prostě třeba člověk, který je nábožensky hodně založený a tu lebku chtěl mít vlastně ve své blízkosti. To fakt je otázka skutečně spíš ale na kriminalisty.
1: Ale kdybychom se přidrželi té první teze, kterou jste formuloval, tak je to možná významná nápověda právě pro kriminalisty. Možná, že totiž onen dotyčný má namířeno do Itálie.
2: To není samozřejmě jako jenom v Itálii. Může to být prostě člověku, který vlastní nějaký sbírkový arzenál, kde prostě jsou nějaké artefakty historických osobností, a samozřejmě tohle to je taková vítané obohacení takové sbírky. Ale samozřejmě já jenom vycházím z toho, že se často takové věci dějí v Itálii, jo?
1: Rozumím. My jsme teď ve spojení s církevním historikem Jaroslavem Šepkem. Pane Šepku, pojďme tedy, když jste historik, do té historie, kde se to vůbec vzalo, ta tradice uchovávat lebky a jiné ostatky, tyhle ty relikvie. Víme třeba, že velmi posvátná je lebka svatého Václava, tak co je to za zvyklosti? Od kdy se to traduje?
2: No, tam jde o to, že skutečně ve středověku byl velký kult ostatků a už vlastně od počátku, kdy procházeli vlastně svatořečení, tak bylo vlastně zvykem uchovávat tu lebku, protože měla v očích věřících velký význam, protože se jednalo o člověka, který byl Bohem nějak vyvolený, požehnaný, a tudíž si mysleli, že i vlastně jako modlitba u takového ostatku jim přinese něco pozitivního. Takže tahle ta jako tradice existovala, ovšem ve středověku se prostě s tím velice obchodovalo a často se třeba objevily u jednoho světce 4 lebky. Jo? Takže to byla skutečně jako vlastně jakoby kšeftování fungovalo i v tom středověku.
1: Ano, ano. Kdybyste měl porovnávat ty relikvie dnešním okem, tak ta ztráta lebky svaté Zdislavy, třeba dejme tomu v porovnání s lebkou svatého Václava, nakolik je to vlastně obrovská ztráta a v podstatě tragédie pro církevní svět?
2: Je to určitě ztráta, i když to není teda ta, řekl bych, nejdůležitější lebka, což je svatého Václava, protože přece jenom tolik světů nemáme. a jako je to určitě historická i duchovní hodnota velmi nevyčíslitelná a je to velká ztráta a hlavně prostě je to šok pro ty věřící, protože za pár dní, 30. května, se koná hlavní pouť v Jablonném a tam samozřejmě vlastně ta lebka je taky předmětem té zbožné úcty.
1: Církevní hodnostáři už vyzývají, aby ten dotyčný, nebo dotyčná, zase podotýkáme korektně, tu lebku vrátili, tak bychom se možná mohli touto cestou veřejnou ve vysílání Rádia Impuls k tomu připojit, ne?
2: Ano, určitě. Já si myslím, že v podstatě pokud si někdo ukradl jenom pro sebe, tak si myslím, že by bylo vhodné, aby prostě tu lebku vrátil a určitě je to tak, že vlastně jako sama nemá takovou hodnotu, protože, jak říká nakonec ten arcibiskup Přibyl, naopak může třeba tomu člověku i přinést nějakou smůlu, jo, takže to je samozřejmě lepší. Z hlediska historického dědictví České republiky si myslím, že by ta lebka se znovu měla vrátit na své místo.
1: Říká církevní historik Jaroslav Šebek. Tak vám, pane Šebku, moc děkujeme za zajímavé informace a taky za ten historický vhled. Mějte se pěkně, nashledanou.
2: Já děkuju za pozvání a všechno dobré vašemu rádiu i posluchačům.
1: Moc děkujeme, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další parádní hudební kusy, dáme Banket po schodoch, Shakira bude zpívat taky, ale ze všeho nejdřív prověříme dopravní situaci, vidíme kolonu mimo jiné na D1 ve směru od Ostravy na Přerov, podrobnosti doplníme. Za 3 minuty poslouchejte dopravu 007.
1: Možná jsem blázen, ale čekám dál, není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
1: Ty vole, ať už je páze, ty vole, ať už je páze.
2: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Už jsme u vás na cestách. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance otevírá relaci.
2: Ahoj Honzo, hezké Ahoj. Odpoledne. Na dálnici D1 z Bohumína do Lipníku v Ostravě se tvoří kolona kvůli omezení mezi 361. a 357. kilometrem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony hlavně kamionů mezi 165. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Po nehodě je neprůjezdná silnice 11 z Opavy do Bruntálu mezi Vlaštovičkami a Zadky. Kvůli omezení je ucpaná silnice 57 z Opavy do Fulneku u obce Vrchy. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně řidiči popojíždějí od Loděnice od 8. kilometru a pokračují na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. A na silnici 4 na příjezdu do Prahy s Příbrami před sjezdem na Zbraslav v pravém pruhu odtahují řád po ranní nehodě. Projedete ale bez zdržení. Global Assistance Lenka.
1: Ano, Lenka to má hezky najeté, má to zmáknuté, ale bez vás to prostě není ono, tak se připojte, dejte ten postřeh přímo ze silnice z terénu, to je prostě nejvíc. 605 222 007, telefonní číslo využijte, anebo je tady žlutá rádiová aplikace se čtyřmi Ačky.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku nabídneme nové zprávy, začít můžeme rovnou u počasí. Zítra má být zataženo s deštěm nebo s přeháňkami. Noční teploty 8 až 3, ojediněle zase přízemní mrazíky a přes den od 12 do 16 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den 9 na rádiu Impuls.
2: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 100 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře robotická sekačka a nadupaný notebook. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Vladimírem Škultétym alias Čočkinem, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky pečení. 28 skvělých receptů na nejrůznější sladké i slané koláče. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen. Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Církev prosí o vrácení ukradené lebky z Dislavy. Češi šetří kvůli drahým palivům. Třináctka v Podkrušnohoří bude bezpečnější. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součkova.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Lebka svaté Zdislavy může lupiči přinést i smůlu. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl církevní historik Jaroslav Šebek. Dosud neznámý pachatel ukradl vzácnou relikvii z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle Šebka mohl mít pachatel různé důvody, třeba finanční nebo rituální. Historik v našem vysílání potvrdil, že lebka svaté Zdislavy má nevyčíslitelnou historickou a duchovní hodnotu.
12: A je to velká ztráta a hlavně prostě je to šok pro ty věřící, protože za pár dní 30. května se koná hlavní pouť v Jablonném a tam samozřejmě vlastně ta lebka je taky předmětem té zbožné úcty.
10: Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel včera večer v Jablonném na začátku bohoslužby. Kvůli obřadu byl vypnutý alarm. Policie po lupiči pátrá, o pomoc prosí i veřejnost. Zdražování paliv nutí Čechy šetřit jinde. Například omezují jízdy autem nebo šetří v jiných oblastech. Uvedl to průzkum agentury STEM. Rostoucí ceny pohonných hmot v posledních týdnech zasáhly zhruba polovinu českých domácností a musí se uskrovnit. Desetina z nich se kvůli drahým palivům potýká dokonce s velkými finančními obtížemi. Naopak zbylých 48%, tedy 3/4 materiálně dobře zajištěných rodin, žádné potíže zatím nezaznamenaly. Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Irán na přelomu února a března. Aktuálně se průměrná cena benzínu a nafty pohybuje v Česku těsně pod 43 korunami za litr. Z podkrušnohorské třináctky zmizí další nebezpečné místo. Je to hlavní tah z Karlových Varů do Chomutova a na Ústí. Silničáři začali s modernizací křižovatky u Boru. Stávající čtyřpruh nedaleko ostrova nad Ohří dostane podle našeho zpravodaje Dušana Valenty připojovací a odbočovací pruhy. Dušane, hezké odpoledne.
13: Zdravím od podkrušnohorského ostrova, kde je třináctka sice čtyřpruhová, ale na tu starší část bez zastavení nenajedete. Stáři proto začínají předělávat křižovatku se silnicí od Lesova. Za skoro 120 milionů by nebezpečné místo mělo do podzimu zmizet. Třináctka nejbližší okolí dostane zcela novou podobu. Vedle připojovacích pruhů půjde o nové mosty proti hlukové stěny. Křížení silnic nižších tříd vyřeší okružní křižovatka. Bez těchto úprav totiž nejde na čtyřpruhu povolit vyšší rychlost než stávající devadesátku. Dušan Valenta, Radio Impuls.
10: Fotbalisté Slávie mají druhý pokus. Večer můžou získat titul. Zajistí si ho v dnešním třetím kole nadstavby v případě výhry nad Jabloncem. Zápas v Edenu začne ve 20 hodin před prázdným hledištěm. Od 17.30 pak pátý Hradec Králové přivítá šestý Liberec. Utkání je důležité i z hlediska boje o pohárovou Evropu.
0: Posloucháte Radio Impuls, ústně za volantem, ohleduplná jízda a aplikace v mobilu vás může dostat k zajímavým odměnám. Za pár minut řekne detaily náš Petr Berka, který vás přímo nasměruje, a ode mě muzika, hraje Lucie, potom Eláni.
11: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za malou chvíli si dáme křídla z mídla, tedy Krištof a Jaromír Nohavica, ovšem teď se z terénu opět hlásí Petr Berka. Halo, halo.
1: Zdravím a hlásím se z Příbrami, kam dnes zavítal dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpacích stanic OMV odměňovat zodpovědné řidiče. Je to přesně čerpačka OMV Jana Drdy, kdo z vás máte cestu nebo jste poblíž, radím vám dobře. Sedněte do auta, nahoďte úsměv a přijďte za mnou. Určitě mě poznáte, stojím tady s označeným autem, i já jsem skoro celý ve žlutém a máte přesně 30 minut na to si vyzvednout tu svou odměnu. Můžete odjet s plnou nádrží na celý rok zdarma, můžete mít i plnou nádrž na měsíc gratis nebo kávu Viva na měsíc zdarma, jsou tu i nějaké body do apky, kupony do myčky, taky žolík nebo něco z gastronabídky a tak dále. Záleží na vás, jaká odměna to bude. Jediná podmínka je přijet a ukázat mi aplikaci Rádia Impuls a aplikaci MyStation. Tak se těším Příbrami na OMV ulice Jana Drdy.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Pracovnici 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co ti na cestách dělá radost ze života?
11: No život, protože já takhle žiju už 34 let, je to něco fantastického. Já se cítím šťastný, mám naplněný život, plním si sny a přál bych to každému, kdo má takovou podobnou ambici nebo touhu.
7: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
12: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5, tedy po plzeňské dálnici, vjedete do přerušované kolony na 8. kilometru, fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech. V Praze se zbrzdíte na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy ve směru do centra, na D1 ve směru od Prahy na Brno. Popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Dvoukilometrovou frontu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic a na trase Litomyšl Moravská Třebová Úsvitav na kruhovém objezdu se srazilo osobní auto s nákladním. 605 222 007, kdykoliv nás můžete doplnit, anebo vstupte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, je Rádio Impuls, dobré odpoledne všem.

0: Posloucháte Radio Impuls. Žijeme českou muzikou, za chvilku bude zpívat Zuzana Norisová. Zatímco vy, jako řekněme, nerušeně posloucháte, tak u nás v rádiu probíhají přípravy na oslavu narozenin, kterou vám chceme nabídnout v přímém přenosu.
1: Za co, pane Bože, za co?
0: Je to tak.
1: Za 4 roky v prdeli.
0: Je to už pozítří v pátek a mluvíme o 40. Tomáše Kluse.
1: Co když to takhle nechci?
0: Tak mezi 10. a 12. chystáme speciální vysílání narozeninovou oslavu. Tomáš Klus bude s námi ve studiu u Vlasty Korce. Těšit se můžete na všechny ty písničky, ano, na tyhle i na ty jiné. Taky třeba nějaká novinka přijde, kdo ví. Hosti tady budou gratulanti. Vlastně v pátek dopoledne poslouchejte Impuls a oslavte 40. Tomáše Kluse společně s námi na Impulsu.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
10: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
17: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
18: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku písnička z Impulsovic krabičky od kapely Olympic.
1: Svět kolem nás.
0: Dnes je Český den proti rakovině, je to nejstarší celonárodní veřejná sbírka. Symbolizuje ji žlutá kytička měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou. A právě symbolicky v tento den vyšel na zpravodajském serveru iDnes.cz rozhovor s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem.
2: Bývalý předseda vlády, téměř 70-letý Mirek Topolánek totiž od podzimu trpí rakovinou slinivky. V pořadu Rozstřel na webu iDnes.cz popsal svoji cestu s touto nemocí.
3: Já jsem ten, který měl štěstí, protože jsem byl na monitoringu díky zánětu, takže se na to přišlo včas. V září jsem absolvoval docela těžkou operaci, od té doby půl roku chemoterapie. Jsem asi 3 týdny po poslední 12. chemošce a mám za sebou týden golfu na jihu Španělska. Jsem docela v pohodě.
2: Po celou dobu se i přes nemoc Topolánek snažil dál pracovat a sportovat. V těchto chvílích se prý cítí plný sil.
3: Protože zakládám teď v těchto dnech definitivně nadační fond. Štěstí nestačí. Cítím určitý dluh, závazek, výzvu. Ta smrtnost je strašně vysoká i díky tomu, že se prostě nezachytí včas ta rakovina.
2: Celý rozhovor s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem si můžete poslechnout na zpravodajském webu iDnes.cz. Martina Krohová, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky.

0: Radio Impuls. Česká klasika, jako vyšitá. Impulzovec Krabička za malou chvíli bude zpívat Marek Ztracený, ale teď se ještě naposledy spojujeme s Petrem Berkou, který jezdí s úsměvem a právě teď se hlásí od jedné z čerpacích stanic OMV. Haló?
1: Ahoj Honzo, hlasím se z Příbramy, kam nás zavedl dopravně bezpečnostní projekt Rádia M+ a čerpací stanic OMV odměňovat i v Příbramy zodpovědné šoféry, kteří ladí naše rádio. Já se konkrétně nacházím na čerpačce OMV v ulici Jana Drdy a děkuji všem našim posluchačům, že se zastavili za mnou a prohodili nějaké to slůvko. Avšak nejdůležitější je ten nejrychlejší, který má nárok na odměnu. Dnes v Příbramy nejrychleji dorazila posluchačka Pavlína a ta si vytáhla svou odměnu v podobě 100-korunového kuponu na cokoliv čerpačkám OMV. Tak Pavlíno, gratulace. Já zdravím ale úplně všechny, jak říkám, příbramáky, kteří dorazili, tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, ani káva Viva na měsíc zdarma dneska v Příbrami v ulici Jana Drdy nepadla, tak snad už konečně příště poslouchejte Rádio Impuls a tobě Honzo, díky.
2: Možná jsem blázen, ale čekám dál, není to špatný, než jsem si přál.
3: Ahoj, tady Marek Ztracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
2: Ty vole, ať už je páře, ty vole, ať už je páře.
3: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi 153. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Po nehodě je neprůjezdná silnice 11 z Opavy do Bruntálu mezi Vlaštovičkami a Zadky. Se zdržením počítejte na silnici 57 z Opavy do Fůneku u obce Vrchy, dále na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska. Popojíždět budete také na silnici 33 na průtahu Náchodem v obou směrech a na silnici 35 z Vysokého Mýta do Svitava v Litomyšli. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně řidiči popojíždí od Loděnice od 8. kilometru a pokračují na Pražský okruh Kořechu na 12. kilometr. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkujeme moc. Lenku můžete samozřejmě kdykoliv doplnit, stačí se ozvat do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolat na 605 222 007. Tradiční lomození ve vysílání je důkazem o přítomnosti Renaty Kukové. Krásné odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
1: Petr Brožík potichu, jako vždycky. Ahoj. Ahoj.
4: Krásné odpoledne, lomození.
1: Takhle malinký.
4: Renčovické, jak upravuje ten mikrofon, tak to je přesně
3: já
4: to
3: jsem
4: vydává
3: malinká,
4: zvuky.
3: Já se musím prostě trošku jako dát níž, vy tady chlapáci všichni, no tak co mám dělat, když máte všichni skoro 2 metry a já 1,60 m.
1: Děkujeme, Renato, hlavně já tedy. Tak co dnes?
3: Tak dneska zase budeme vzpomínat.
4: Určitě. Budeme hledat letošní čtyřicátníky, to znamená těm, kterým 18 bylo v roce 2004.
3: No, to už se dá vzpomínat, není to tak dávno, tak vzpomínejte, co jste tehdy jako 18letý dělali. Samozřejmě budeme soutěžit i o poukaz na kosmetiku, takže bude to zase bohatý.
1: Dobře, odpolední zdá, Petr a Renata, Radio Impuls, mějte se krásně, ahoj.
3: Díky, ahoj.

0: Impuls ve středu odpoledne za 2:15. Jiřinka Součková připravila zprávy, stále se řeší děti a sociální sítě, i to je jedno z témat zpráv, pak mandraže a motýly a venku, to bude zítra na motýly.
1: No, tak chudáci motýly teda. Čtvrtek bude spíš zatažený sem tam. Sprchne večer hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude deště o něco víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16, na horách kolem 6 stupňů.
2: Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu.
3: 5 hodin, když slyším vysílat Klárku s Honzou, je to jako kdyby vycházelo sluníčko.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Poradíme, jak se vyhnout kolonám, zahrajeme písničku na cestu a pan profesor prověří vaše znalosti.
4: Dobré ráno, studenti. Je mi jasné, že se dnes nejvíc těšíte na hudební výchovu.
2: Připravíme vás na každý nový den s úsměvem. Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
5: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 100 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře robotická sekačka a nadupaný notebook. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Vladimírem Škultétym alias Čočkinem, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky pečení. 28 skvělých receptů na nejrůznější sladké i slané koláče. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
9: Češi by dětem zakázali přístup k síti. Nádrže u Odry jsou plné po okraj. Petrskou čtvrtí v Praze už si řidiči cestu neskrátí. U zpráv ve 3 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Češi jsou pro zákaz sociálních sítí dětem. Se zákazem do 15 let věku by souhlasilo 82% Čechů. Zákaz mobilů ve školách by podpořilo 78% z nás. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS. Ministerstvo školství v únoru poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky. Podle ministra školství Roberta Plagy je prvním krokem před legislativním omezením právě metodická podpora. Omezit telefon o přestávkách je podle ministra možné už teď, a to školním řádem. Někteří ředitelé to ale podle Plagy nedělají. Sucho se nádržím v povodí Odry zatím vyhýbá. Zima byla přitom z hlediska zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních víc než 50 let. ČTK to řekla mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková. Podle ní dokázaly nádrže Slezská, Harta, Šance nebo Olešná ustát i uplynulé suché týdny.
10: Měsíc duben byl z hlediska naměřených srážek podprůměrný až suchý. Přesto byly významné vodní nádrže na konci dubna naplněné na přiměřené až vyšší úrovni.
9: Celkový úhrn srážek na území ve správě podniku dosáhl v dubnu většinou do 20 mm. Situaci ale zlepšilo deštivé počasí posledních dnů. Kvůli drahým palivům už ladí noty v Bruselu. Ministři energetiky Evropské unie jednají o zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností. Těžební firmy nadměrně vydělávají v důsledku růstu cen ropy a plynu po vypuknutí války s Íránem. Ministři neformálně jednají na Kypru. Česko zastupuje jeden z náměstků ministra průmyslu Karla Havlíčka. V Bukurešti se scházejí lídři východního křídla NATO. B9 chce na dnešním setkání v rumunském hlavním městě sladit pozici před červencovým summitem v Ankaře. Vedle představitelů členských států B9 do Bukurešti přijel ukrajinský prezident Zelenský, zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
11: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Jozef Baálko, Rádio Impuls, Tatry.
9: Řidiči v Praze si ode dneška nemůžou zkrátit cestu centrem přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit Prahou 1 prosazené omezení tranzitní dopravy. Zákaz neplatí pro záchranáře a rezidenty Prahy 1. Těm má omezení naopak zpříjemnit život.
0: No a 3,5 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu. S vámi od teď Petr Brožík.
12: A Renata Kuková a za chvíli budeme vzpomínat na rok 2004 nejen s vámi, kterým tehdy bylo 18.
0: No a teď jsou tady mandraže. Motýle, hezké odpoledne.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne 7 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
2: Pravidelně v tuto dobu vždycky vzpomínáme a dnes to bude na rok 2004. Bylo vám v tom roce 18, tedy znamená to, že letos slavíte 40. narozeniny. Na co si jako plnoletí z té doby pamatujete? Co jste dělali, jak jste trávili volný čas? Co jste měli před sebou? Měli jste před maturitou nebo už pracovali? To všechno budeme chtít vědět.
1: Když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
0: No a my se teď do toho roku 2004 vrátíme i v tehdejších událostech. Jednou z těch převratných věcí bylo například založení sociální sítě Facebook.
2: No prosím, tehdy to založila, teď už se přemýšlí nad tím, že se to zakáže.
0: To máme úplně ty hlavy nemocný, jsme sklonění do těch telefonů.
2: Koukáme na
0: Facebooček.
2: Česko se tehdy taky stalo členem Evropské unie, i to je rok 2004 a desetibojař Roman Šebrle vyhrál olympijské hry v Aténách.
0: Krásná doba. A my chlapi jsme ocenili, nebo většina asi, že skončila povinná vojna. Domů se v tom roce 2004 vrátili poslední vojáci základní vojenské služby a takhle oni za branami kasáren mluvili.
3: Jsem na práci a přišel jsem vodu z peněz.
4: Bylo to dobrý.
5: To poznáte nový lidi, že jo, a tak.
6: Hrozný, úplně hrozný. Cítím se úplně trapně. To je jediný, kvůli čemu jsem se čel, abych poznal nový lidi. No. Něco to dalo, no, ale moc dlouhý, zbytečně dlouhý. Stačilo 3 měsíce.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
0: Já bych tu vojnu vrátil.
2: Je, ty jsi zase přísnej, no tak teď kluci všichni, ti, co nechtěli na vojnu, tak si říkají, cože, ne, já bych šla radši do muziky, jo, nechme vojnu vojnou pro ty fajnšmekry, dobře, konec konců ti mají možnost jít do těch...
0: No jistě, a tak ne, na rok, ale na 3 měsíce, protože jo, ta disciplína, no.
2: Od
0: mamánkovat to.
2: Jo, teď jsem právě chtěla říct, že žádná máma nechce, ale možná chce, přesně.
0: Určitě.
2: Trošku zdrsně ty chlapy. Pojďme ale k muzice, protože tehdy v roce 2004 zněli Reddy Kirken poslední dobou. Poslední dobou
0: zase mě. Zvatná věc, Reddy Kirken tenkrát ještě s Michalem Hrůzou. A skvělá věc od nich. V té době přišla taky Anastasia s písní Left Outside Alone. Ten její hlas, to je krása, Katina Turnerová.

0: do roku 2004.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Už vám naskakují vzpomínky na ten rok, bylo vám tehdy 18, tím pádem letos slavíte 40, tak nám napište nebo namluvte vaše příběhy, to, co se vám vybavilo, když jste trošku se vrátili o těch pár let zpátky. Náš WhatsApp je 605 222 007.
0: No a ještě jednou muzikou vás vrátíme do roku 2004. Tehdy vylítlo s obrovským hitem Dragoste Adintej moldavské uskupení Ozone. Známe to dodneška, dodneška se hraje bohužel jenom tahle píseň, takže je z toho skupina jednoho hitu, takzvaně, jak se občas stává.
2: No jo, jeden hit, ale za to pořádnej.
0: Tak jdeme na něj, rok 2004, vy 18letí a teď jsou tady Ozone.

0: Rádio Impuls, 4:15, za chvíli třeba Janek Ledecký právě teď a další česká muzika. Sledujeme i silnice, teď je uzavřená silnice 1/3 po nehodě na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou. Doprava 007 s dalšími informacemi je tady za 3 minuty.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až

0: 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak i říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
2: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu. Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové, přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
6: Rádio Impuls, doprava 007.
7: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď letí za vámi. Uzavřená je v obou směrech po nehodě dodávky s osobákem silnice číslo 3 na trase Praha Benešov u Poříčí nad Sázavou. Kolony čekejte v obou směrech. Na D8 ve směru od Drážďan na Prahu vjedete do 3-kilometrové kolony před 64. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony už na 9. kilometru a ta dál postupně pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. 3-kilometrová šňůra popojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. A na D11 ve směru od Prahy na Jaroměř se před omezením na 82. kilometru vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. A ještě tady máme hlášenou aktuální hlídku.
8: Klatovi Plzeň a opačně, aktuálně Červené Poříčí, u benzinové stanice, civilní super.
7: Tak, dávejte pozor a zapojte se taky do dopravy. Buď zavolejte 605 220 2007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls ve středu odpoledne a jdeme se zase zanořit do vašich vzpomínek.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
0: Dneska to je rok 2004 a doba, kdy vy jste byli plnoletí, letos je vám tedy 40. Napsala nám Andrea, která tehdy studovala obchodku, měla mobil Včko od Nokia a v kabelce lesk narty se třpitkami. Ten prý nesměl chybět.
2: Teď jako marně vzpomínám, jestli jsem v roce 2004 taky měla lesk v kabelce, ale já tam měla možná nějaký autíčko, no možná ještě plena nějaká tam byla, protože jsem měla malý dítě a už mi nebylo 18. Vzpomínáme dál, ozval se i Honza, ten si prý tehdy v tom roce za peníze z brigády koupil svůj první digitální fotoaparát Olympus, což vlastně jo, protože v té době asi mobily s nějakým kvalitním foťákem ještě nebyly.
0: No to úplně, to vůbec
2: jistě. To byly možná ty první, kdy taková ta rozmazaná fotečka,
0: rozmazaná,
2: malinká vlastně byla, že ano, to jo, to je pravda, 2004, to už je dávno, no.
0: Tereza zase jako čerstvá maturantka vzpomíná, jak jela v roce 2004, na který dneska vzpomínáme, s kamarády do Prahy na koncert Činasky. Tehdy se hrál pořád dokola její hit 1970.
2: Taky ho hrajeme na Impulzu.
0: Jo,
2: takže vlastně
0: taky
2: vzpomínková věc, už takhle dlouhá.
0: Úžasná.
2: Je to krásný.
0: Takže na vaše vzpomínky se dál těšíme.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: Oni ty vzpomínky nemusí být úplně tak daleké, protože spousta věcí se opakuje, tak je to s muzikou, jak jsme si před chvilkou říkali, tak je to i s filmem. Třeba nejnavštěvovanějším českým filmem toho roku 2004 byla teenagerská komedie režiséra Karla Janáka Snowboardiáci, kde vlastně poprvé tehdy zaujala dvojice Vojta Kotek a Jiří Mádl. Jednomu, myslím, že Vojtovi Kotkovi bylo 16, Jirka je o dva roky starší, takže 18, ale byla to taková ta jejich velká filmová premiéra. Od té doby toho mají spoustu za sebou. Titulní píseň mimochodem k tomu filmu naspíval Dan Bárta a i tu na Impulzu hrajeme. Je to ona, ona.
0: Dobré kusy vydrží dlouho. Tohle bezvadná věc, porání Dana Bárty, ani asi nic jiného čekat nemůžeme. Takže ta se ozývá celkem pravidelně. No a těšíme se, že se ozvete i vy do našeho vysílání se vzpomínkami na rok 2004, když vám bylo 18, anebo prostě co si z toho roku 2004 pamatujete. Máte nějakou konkrétní vzpomínku? Tak ji přidejte na náš WhatsApp, buď to můžete napsat, anebo velice jednoduše to nahrát jako hlasovku do našeho WhatsAppu. Budeme se na to těšit.
1: Když na

0: Krátce před půl čtvrtou, za chvilku třeba další česká muzika, Miraj, Volám, a s těmi, kterým bylo v roce 2014-18, taky za chvíli dokončíme vzpomínání na tento rok. Buďte u toho, na Impulzu.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
2: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, za chvíli už Impulzovec krabička a poslední píseň z roku 2004, tentokrát je Leona Machálková, Petr Kovář, Den, kdy se vrátí láska. Určitě na to počkejte.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
0: Ano, právě dneska jsme vás vzali do roku 2004 a už jsou to vaše vzpomínky. Tomáš z Liberce dostal v roce 2004 k 18 nám svůj první MP3 přehrávač, který si tehdy moc přál. Vešlo se na něj asi 25 písniček. No, to byly dávná doba, malé paměti byly ještě.
2: Byly malé paměti, ale zase ta MP3, jak byla malinká, ta... To byla taková frajeřina, ne, mít MP3?
0: No, oproti Walkmanu a jasně, Discmanu CDčky, vlastně, Discman, tak to bylo jako...
2: To bylo něco. No, sice 25 písniče, takže člověk přemazával, přemýšlel, kterou tam dá. Jo, už se pamatuju od kamarádek. Ano. Ozvala se nám i posluchačka Lucie, taky má z té doby zážitek.
3: Pamatuju si, že dnešní den přesně jsem maturovala. Nebylo to nic slavného, vždycky jsem měla dobrý známky a na maturitě jsem docela hezky pohořela, ale prošla jsem. A jinak si z toho roku vlastně moc nepamatuju, protože to bylo hrozně bouřlivý mezi 18. a 19. rokem a mám tam takovou jednu velkou černou. No a za 3 roky už jsem byla vdaná a měla jsem prvního kluka.
2: Petr se tady celou dobu chechtá, to by se líbí bouřlivý 18.
0: No,
2: co?
0: To mezi 18. a 19. rokem já, Luci, naprosto chápu.
2: Jo, taky máš černou díru.
0: Mám to velmi, velmi podobně, takže já už jsem pak skončil rovnou do té 20, protože to byla skutečně divoká doba tehda. Tak,
2: no,
0: napsala,
2: co dál tam máme?
0: Taky Petra z Litoměřic. To je v roce 2004, bylo sice 17, ale píše, studovala jsem střední školu a začala chodit se svou první životní láskou. V srpnu oslavíme 22. výročí.
2: A to je hezký, ale...
0: To je hezoučký.
2: Já skoro jako nevěřím na takový to, že s tou první láskou člověk zůstane celý život, protože si říkám, že se ty cesty přece rozdělují, člověk se ještě vyvíjí. No a jde to. Petra z Litoměřic je to důkazem, tak gratulujeme,
0: no,
2: Petro,
0: úžasný,
2: pozdravujte
0: Petr,
2: doma.
0: To je krásný a děkujeme za ten vzkaz, za tu vzpomínku a za tu zprávu.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
0: Vzpomínali jsme na rok 2004, v podstatě teď podtrhneme ten příběh Petry z Litoměřic s tím 22. výročím, protože v roce 2004 spatřil světlo světa i duet Leony Machálkové a Petra Koláře, Den, kdy se vrátí láska ze seriálu Pojišťovna štěstí.
2: Přesně, no, tak, to Pojišťovna štěstí, to byl taky velký hit vlastně, jo, do dneška se reprízuje.
0: Jdeme na to, další vzpomínky zase zítra po 15. tady na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls, další česká muzika za chvíli v podání Michala Davida, třetí galaxie. Sledujeme také aktuální dopravu, problematická je D5 a taky kvůli nehodě nepůjde zná silnice 1/3 z Prahy do Benešova. Více v dopravě 007 za 3,5 minuty.
1: Máte v práci nějaké milé kolegy, máte dobrou partu, víte, že jim u nás na Impulzu můžete nechat zahrát, věnujte jim 7 pecek bez reklam.
0: No, to není nějaká písnička na přání, tady to je prostě rovnou 7 pecek.
1: Přesně.
0: A bezva kolegové v práci si to zaslouží, nebo i šéf, nebo vlastně i šéf může pro podřízené. Jo, to je prostě takový výměný obchod.
1: Jo,
0: za to,
1: ale
0: že
1: krásně,
0: v práci pohoda.
1: Krásně, protože jim zahraješ ještě ke všemu k té práci, to se pak povalí, no to krásně, mně se to moc líbí.
0: To bude výkonnost, to bude jak z bývalého režimu, to bude výkonnost na 110% nejvíc.
1: Takhle, tak já bych šla radši do dnešního režimu. Počkej, má to nějaký pravidla, to musíme říct zase. Jak se k tomu dostanete, musíte se přihlásit na impuls.cz a 7 pecek se zahraje přímo vám do vaší práce. Každý všední den v 9 můžeme hrát právě pro vás a vaše milované kolegy u nás na Impulzu.
0: Třeba už zítra u Vlasty Korce. Možná se blázen, ale čekám dál.
2: Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je pázen, ty vole, ať už je pázen. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně přidiči popojíždí od Lodinice od 9. kilometru a pokračují potom na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometru. Po nehodě dodávky s osobním autem je neprůjezdná silnice číslo 3 z Prahy do Benešova u sjezdu na Nespeky. Doprava kolabuje v obou směrech. Kolony jsou také na objížďkách přes Čerčany a Poříčí. Ucpaná je teď silnice 16 na trase Mělník Velvary u Nové Vsi před nájezdem na Ústeckou D8 v obou směrech. Na D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi kilometry 158 a 196. Profíci z Global Assistance teď hlásí nehodu 3 osobáků v Ostravě v Opavské ulici směrem z centra u čerpací stanice. Se zdržením počítejte na silnici 57 z Opavy do Fulneku o obce Vrchy, dále na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska a popojíždět budete i na silnici 33 na průtahu Náchodem v obou směrech a ještě na silnici 35 z Vysokého Mýta do Svitav v Litomyšli. No a ještě je tu agentka Aja, ta hlásí kolonu z D8, kde přesně se to Ajo štosuje.
2: Od Prahy směrem na Ústí před 18. kilometrem na sjezd na Mělník se štosuje již od 17. odstavný pruh. Dejte pozor, mějte se.
1: Středeční odpolední špička nabírá na obrátkách. Tak pevné nervy, ozvěte se taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

0: Puls ve středu odpoledne za minutu 4. Jiřinka Součková připravuje zprávy, jsou tady co nevidět. Pak budou Rady Kirken, černý brejle a venku zítra, co?
1: Čtvrtek bude spíš zatažený, deštníky rozhodně sebou budou se hodit. Naměříme 11 až 16 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
3: Je to Betáno jackpot.
4: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
5: No to je výborný.
2: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
8: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 100 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře robotická sekačka a nadupaný notebook. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Vladimírem Škultétym alias Čočkinem, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky pečení. 28 skvělých receptů na nejrůznější sladké i slané koláče. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
9: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
10: Paliva zvednou ceny ostatního zboží. Hradec rozšiřuje zóny bez alkoholu. Kolonie tučňáků v plzeňské zoo se rozrostla. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst cen nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do cen dalšího zboží, včetně potravin. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%. Z března tak zrychlila o 0,6%. A to se do spotřebitelských cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se omezení bude týkat i části čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu ještě budou schvalovat zastupitelé. Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová říká, že cílem opatření je omezit problémy spojené s hlučností, nepořádkem a posílit bezpečnost v lokalitě.
11: Snažíme se efektivně reagovat na podněty z komisí místní samozprávy, zprávy od městské policie, od veřejnosti, ze škol a právě v souvislosti se Svobodnými dvory jsme takový podnět dostali a proto jsme také vymezili určité zóny, kde bude zakázána konzumace alkoholických nápojů.
10: Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa v Hradci Králové vykázat nebo pokutovat. Petr Macinka se na ministerstvu obklopil kolegy z Institutu Václava Klause. Poradci ministra zahraničí se stávají třeba ředitel Klausova institutu Jiří Weigl nebo Klausův a později Zemanův hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Macinkovi budou v Černínském paláci radit třeba i bývalá velvyslankyně Eva Filipy nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Filip Šebesta. Macinka sám byl dříve mluvčím institutu. Šéf české diplomacie zopakoval, že Babišova vláda má v zahraniční politice jiné postoje než předchozí kabinet. Den pro zdravá prsa dnes pořádají ve Zlíně. Víc k akci v krajské nemocnici Tomáše Bati poví Jan Čada.
12: Hezký den přeji, tahle akce se uskutečnila úplně premiérově. Koordinátorky neziskové organizace byly zpředvedly, jak správně na samo vyšetření prsu. Kdo přišel už od časného dopoledne, mohl si vše vyzkoušet také na figuríně. Všechno je o prevenci. Dnes máme Český den boje proti rakovině. Den pro zdravá prsa pořadatelé nikoli v náhodou umístili do těsné blízkosti nového mamodiagnostického centra v krajské nemocnici Tomáše Bati. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
10: Plzeňská zoo láká na mláďata tučňáků. Kolonie tučňáků Humboldtových se rozrostla o 5 mimin. V expozici s jezírkem nedaleko tropického pavilonu teď 3 páry rodičů pečují o 2 dvojčata a jedno samotné mládě. Malí tučňáci se vylíhli v plzeňské zoo v polovině dubna. Návštěvníci už některé z šedavých ochmířených mláďat můžou zahlédnout.
0: No a 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkou. Vrátí se za hodinu. S vámi je nadále Petr Bržík.
1: S námi zahrát o poukaz na kosmetiku už za chvíli.
0: No a mezi tím třeba Rady Kirkland, černý brýle právě teď.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: na Benešov a objízdné trasy doprava 007 je tady už za 3 minuty.
1: My celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun a před půl tady budeme se soutěžní otázkou. Jinak na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 4:05 a máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak předně zůstává uzavřená v obou směrech po nehodě dodávky s osobákem silnice číslo 3 na trase Praha-Benešov, to je od D1 na Benešov, a to u Poříčí nad Sázavou. Dlouhé kolony tam čekejte v obou směrech a taky na objízdných trasách. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony už na 9. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Přímo v Praze se zbrzdíte na východní a štěrbolské spojce mezi nájezdem na D11 a příjezdem do Štěrbohol ve směru od centra. Dále je ucpaná jižní spojka mezi Krčí a Barrandovským mostem. Kilometrové kolony jsou v obou směrech na silnici 16 na příjezdu do Nové Vsi. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 162 a 196. 6-kilometrovou šňůru vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova, která začíná už v Rakousku na dálnici A5. A 4-kilometrová kolona je také na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta. A další informace můžete přidat vy, dopravu s námi určitě můžete vysílat, budeme za to rádi. Buď zavolejte na 605 222 007 nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu si

0: Tomáš Klus oslaví 40. narozeniny.
1: Kde?
0: No přece s námi, na Impulzu. Písničky, hosté a překvapení. 15. května od 10 do 12. Budete u toho?

0: odpolední impuls ve středu 13. května 16.24, to je aktuální čas. Za chvíli zase česká muzika, opět a Radeček, tentokrát živě z českého Mejdanu 2023 a budou to její hory. Tak za chvilku dál poslouchejte impuls. No a my celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
1: Čí bude dnes poukaz, to teprve zjistíme. Soutěžní otázka je tady. Která civilizace jako první používala oční linky? Byly to za A Keltové?
0: Nebo za B starověcí Řekové?
1: A nebo za C starověcí Egypťané?
0: Hm? Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007. Výhoda pro dámy, protože oční linky, já nevím, co to je takový to, jako takhle nahoře si?
1: Ne, to je právě takhle jako kolem těch očí, takhle jenom tu čárečku se děláš.
0: Jo, takhle, čárečku
1: já mám
0: děláš.
1: Bílé, takže čárečku, ne jako stíny takhle jo, nahoru aha, celý, jo, takhle, linky, jenom kolem takhle.
0: Jo, takhle, no. Aha, jo, dobrá.
1: A někdy si to můžeš protáhnout takhle jako dál.
0: Za já ucho.
1: Tě hele, domluvíme se, já tě zítra zmaluju, chceš?
2: Největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
14: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
15: Volkswagen.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia

0: Impuls, 16.35, aktuální čas, Impulzovic krabička, tak je připravená a v ní Jarek Nohavica a milionář. No a teď tady máme dáreček za 5000. My jsme soutěžili i dneska o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun.
1: Ptali jsme se vás, která civilizace jako první používala oční linky. Nabízeli jsme tři možnosti, buď to byly Keltové, starověcí Řekové nebo starověcí Egypťané. A na telefonu už by měl být Petr. Hezké odpoledne, Petře.
2: Krásné odpoledne všem, dobrý den.
1: Vy jste se zapojili do soutěže, tak co typujete? Keltové, Řekové nebo Egypťané měli linky jako první?
2: Já bych řekl Egypťané.
0: No, Petře,
1: tak
0: dobře.
1: To říkáte hezky.
0: A podle čeho? Jako vy jste nějaký odborník na kosmetiku, nebo...
2: No, byli jsme loni na výstavě v Brně a tam to bylo jasně viditelné.
1: Je, vy jste byli na tom faraonovi, že?
2: Ano. Ano,
1: no jasně, hned jsem si to spojila, protože já tam byla taky a tam vidíš prostě, Petře, teď mluvím na mýho Petra tady ve studiu, ale i vás, vy mi to odkývete takhle na dálku, že vlastně tam všichni prostě měli ty linky, oni si je dělali, ale z různých důvodů, nejenom aby byli krásní Egypťané tehdy, ale oni to měli i jako ochranu proti slunci a dokonce proti infekcím, jo? To bylo multifunkční oční.
0: Ale chápu, já mám rád Mumie třeba, no? Film jedničko, dvojku a je pravda, že jsou tam jako hlavně ty ženy a vlastně i chlapi tak jako hezky,
1: no
0: hezky namalovaný.
1: Jo, jo, to je ono.
0: Akorát já jsem nevěděl, že to jsou linky teda.
1: Jo, takhle, ty jsi nevěděl, že to říká linka. Ty znáš linku A, B, C, že metra, akorát tak. No, tak jsme ho poučili. Petře, my vám gratulujeme, vy jste z Frýdku Místku prý.
2: Ano, obec Brzovice.
1: Jak tam máte ve Frýdku?
2: No, pod trošku pod mrakem, ale teplo.
1: Jo, tak to je dobře, aspoň, že máte teplo, ale my vám určitě rozjasníme ne oblohu, ale tvář tím, že vám řekneme, že jste vyhrál poukázku v hodnotě 5000 korun na kosmetiku Syncare, takže gratulujeme a užijte si nebo někomu udělejte radost.
2: Super, moc krát děkuji, manželka bude mít určitě radost.
1: Petře, taky zdravíme.
0: Něco vyčerpejte pro sebe, kupte si linky, vyfuďte se a pošlete nám to. To chceme vidět.
1: Jo, a kdyby vám vyzbylo, tak to kupte dvakrát a pošlete i tady Petrovi Brožíkovi, aby měl premiérové linky, aby věděl už, co to obnáší, jo? Tak se mějte.
2: Ano, děkuji.
0: Gratulace, Petře, skvělý. Mrkněte taky na e-shop syncare.cz. Tam najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří příležitost nebo přirozenost každé pleti. O další 5000 poukaz budeme hrát zase zítra touhle dobou tady na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
4: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bouž od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levit, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blíkat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: zesunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity, a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Radio Impuls ve středu odpoledne, za chvíli další muzika. Eláni, tanečnice z Lučnice, sledujeme taky aktuální dopravu. A stále je neprůjezdná silnice 1/3 od D1 na Benešov, doprava 007 je tady už za 4,5 minuty. Vydržte při poslechu Impulzu.
2: Já musím říct, že dneska měl jeden z posluchačů krásné ráno, jmenuje se Jaroslav, byl zaregistrovaný do naší hry Halo tady Impulzovi. No a když jsme mu ráno zavolali, tak zvedl telefon, řekl správně heslo Halo tady Impulzovi a pak se dokonce ani nebál zariskovat. A co myslíte, že se stalo? To nejlepší.
3: Kolo se točí, koukám na něj.
4: Jo! Chlape! Máte tam 100 tisíc!
5: Jo!
4: Máte tam 100 tisíc!
5: Jo! To není možný.
4: Není to možný, nebo je, já nevím. No, prostě
5: jako
4: to
5: fakt.
3: Ježiši Kriste, a mě z toho se málem stopla hercná, jak se říká, jako neskutečný. To je jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
5: Já jsem jim nevěděl, že se stane tady to.
3: Ale středa 100 tisíc, to je krása.
2: To je krásný, to je, prostě, to je šok po ránu.
3: Super, ale velmi milý šok. Na Impulzu se to může stát každé všední ráno. Stačí se zaregistrovat do naší hry Halo tady Impulzovi a být připraveni. A když vám telefon zazvoní, vemte ho a řekněte jediné správné heslo. Halo tady Impulzovi. Registrovat se můžete na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na číslo 906 1109. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
7: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
8: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Baba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě si viděl nejkrásnější západ slunce?
1: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Radio Impuls, doprava 007.
2: A teď už opět servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dodávky s osobním autem je neprůjezdná silnice číslo 3 z Prahy do Benešova u sjezdu na Nespeky. Doprava kolabuje v obou směrech. Kolony jsou taky na Objížďkách přes Čerčany a Poříčí. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 9. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 158 a 190. Dále na silnici 43 čekejte zdržení mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobáků ve Zlíně na Benešově nábřeží na kruhovém objezdu s Tyršovým nábřežím. A se zdržením počítejte i na silnici 57 z Opavy do Fulneku u obce Vrchy. Dále na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska. Popojíždět budete i na silnici 33 na průtahu Náchodem v obou směrech. Pevné nervy ve všech směrech. Když tak se zapojte do dopravy taky, vysílejte ji s námi. Buď zavolejte 605 222 007, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávě Viva. Nově ve třech variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation je teď získáte v akci 5 plus 1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu.

0: Plus ve středu odpoledne 2 minuty před 17. hodinou zprávy připravila Jiřinka Součková. Další zajímavý donos v rámci zbraňové amnestie se odehrál. Pak nás čekají Činaské a Hlavolam a venku.
1: Zítra se nám rozhodně bude hodit deštník, tak na něj nezapomeňte. A teploty 11 až 16 stupňů.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Chvilka pro tebe s dárkem právě vychází. Luštěte s námi o peníze a ceny za víc jak 100 000 korun. Kromě hotovosti je ve hře robotická sekačka a nadupaný notebook. Čekají vás příběhy ze života, exkluzivní rozhovor s Vladimírem Škultétym alias Čočkinem, tipy na výlety a spousta dalšího čtení. Navíc příloha pro milovníky pečení. 28 skvělých receptů na nejrůznější sladké i slané koláče. Chvilka pro tebe s dárkem právě v prodeji.
4: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
5: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
6: Slovensko kvůli bezpečnosti zavřelo hranice s Ukrajinou. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo Semtexu. Slavia má dnes druhou šanci na titul. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Slovensko uzavřelo veškeré hraniční přechody s Ukrajinou. Tamní finanční správa to bez podrobností vysvětlila bezpečnostními důvody. Zatím není jasné, jestli uzavření slovensko-ukrajinských hranic souvisí s dnešními masivními ruskými útoky na Ukrajinu. Rusko dnes ve velkém zaútočilo na ukrajinskou kritickou infrastrukturu, hlavně na severozápadě země. Slovensko spojuje s Ukrajinou téměř 100-kilometrová hranice, na které jsou 3 silniční a 2 železniční hranice. Přechody. Slovensko-ukrajinská hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob. Na dnešní ruské útoky na Ukrajině reagovala i polská armáda. Preventivně vyslala do vzduchu stíhačky a vrtulníky a do pohotovosti uvedla pozemní systémy protivzdušné obrany i radarový průzkum. Policisté v Jihlavě se dnes nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5 minut 12. Semtex byl ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s nebezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policisty. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se postihu. Po Šumavě se toulá rys rekordman. Dvouletý rys Bardy přešel ze Šumavy na německou stranu Krušný hor. Vzdušnou čarou překonal 160 kilometrů. Jak dodá Klára Fajstová, jde o nejdelší zmapovaný přesun ryse v Česku.
7: Hezké odpoledne. Podle hnutí duha, které pohyb rysa monitoruje, se také jedná o první doložený případ přesunu ze Šumavy do Krušný hor. Zvíře se pohybovalo hlavně lesnatým pásem podél západní hranice a mohlo ujít i stovky kilometrů. Je zázrakem, že prošlo celou republiku z jihu na sever. Protože rysům se stávají osudnými hlavně silnice a železnice, ale také pytláctví. Bardi žil s matkou a sourozenci na Šumavě skoro rok, jeho bratr Ondřej dorazil loni na podzim do Brd. Klára Fajstová, Rádio Impuls, západní Čechy.
6: Experti v Argentině pátrají po původu hantaviru z výletní lodi. Tým zdravotníků se snaží zjistit, kde se nakazil pacient nula, tedy pravděpodobně jeden z nizozemského manželského páru, který na nákazu minulý měsíc zemřel. Manželé předtím cestovali po několika zemích Jižní Ameriky. Tento týden argentinské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že virus potvrzený u několika cestujících z výletní lodi má velmi podobnou sekvenci jako ten, který se objevil před 6 roky v jedné z argentinských provincií. Fotbalová Slavia má dnes druhou šanci. Klub z pražských Vršovic může večer slavit titul, pokud porazí Jablonec. Místopředseda představenstva Slavie Martin Říha věří, že to sešívaní zvládnou i bez podpory diváků.
8: Máme náskok o 3 body nižší, nicméně samozřejmě 3 zápasy před koncem věříme, že tým mobilizuje síly. A ačkoliv byli hráči pouze 3 minuty od zisku titulu, že se dokáží znovu koncentrovat a získají ono vítězství. Věříme v to.
6: Slavisté přivítají na vyklizeném stadionu v Edenu Jablonec od 20 hodin. Za půl hodiny začíná zápas Hradce Králové s Libercem.
0: A 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Sluškovou. No a s vámi je nadále Petr Brožík.
9: A Renata Kuková, od fotbalu zamíříme k hokeji, protože už za 2 dny začíná hokejové mistrovství světa.
0: A teď Činaské a hlavolám.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls ve středu odpoledne 3 minuty před 17:45. Další muzika bude za chvilku, třeba MC Erika Barbara, Keď přijde láska. Sledujeme taky dopravu, stále zůstává neprůjezdná silnice 1/3 od D1 směr Benešov a kilometrové kolony jsou teď třeba taky na 35. Doprava 007 je tady za něco málo přes 3 minuty, ale už teď je tady se mnou samozřejmě celé odpoledne sportěčka Renča. Tak koho dneska máš?
1: Dneska mám jednu krávu.
0: A, no, tak, ale...
1: Ne. Já vím, že si říká, že to je trošku na hraně říct o někom, že je kráva, ale když seš kráva, tak se to prostě říct
0: kráva,
1: může.
0: Jsi kráva, no.
1: Přesně tak, ale já chci mluvit o hokejovém maskotu letošního mistrovství světa. To se hraje ve Švýcarsku. Švýcarsko, jak víme, kráva na každém rohu. Jednou máme i takovou, jakože třeba čokoládovou nebo fialovou. A tahle ta kráva se jmenuje Kůli a je to maskot mistrovství světa. A ne poprvé, musím říct, že už to bude jako po třetí, co mají Švýcaři krávu jako maskota. Měla to v té své maskotí kariéře tahle kráva trošku komplikované, protože v roce 2009 měla premiéru. To všechno proběhlo v pohodě, kráva jásala s fanoušky, bavila je tam na tribunách. Jenomže pak přišel šampionát v roce 2020, ten měl být taky ve Švýcarsku, jenže jak víme, 2020, doba covidu, takže mistrovství světa, přestože kráva byla připravená, tak se vůbec nekonalo, měla smůlu a tak se dočkala až teď, v roce 2026, takže opět kráva Kůli, na dresu bude mít 26, protože odkazujeme k roku, ve kterém se šampionát koná, 2026 a můžeme se těšit na švýcarskou krávu.
0: No bude taky fialová teda, nebo jaká bude?
1: Bude mít dres asi patrně červený, protože Švýcaři asi fialový dres úplně nemají, ale já vím, jestli narážíš tady na tuhle krávu.
0: Já jsem myslel, že po těch fialových krávách přijde teda červená kráva nakonec.
1: No tak jaký dresní oblečou takový bude mít, ale prostě jde o to, že ke Švýcarsku kráva patří, jako k nám třeba patřil Bob a Bobek, toho jsme taky měli na hokejové mistrovství světa a ne jednou, ale dvakrát, takže takhle recyklovat ty maskoty je vlastně skoro normální, no.
0: No tak v pátek to začíná, utkání s Dáskem, takže hurá do Švýcarska na recyklovanou krávu.
1: Recyklovaná zní strašně, prostě je to držák a můžeme se na ní těšit, přesně tak, stejně jako na hokej.
0: Tak budeme držet palce našim.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Pracovnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
2: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
2: O dobrou chuť

0: se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
0: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Spěcháme za vámi na silnice a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Neprůjezdná zůstává v obou směrech po nehodě dodávky s osobákem silnice číslo 3 na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou. Kolony tam čekejte v obou směrech. Kilometrové kolony v obou směrech popojíždí taky na silnici 35 na trase Mohelnice-Svitavy před omezením u Žipotína. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 158 a 196. Na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 9. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. No a přímo v Praze v Povltavské ulici směrem k tunelům na sjezdu z mostu Barikádníků se zrazila dvě osobní auta. I tady to bude komplikované. Zapojte se taky, vysílejte s námi dopravu buď zavoláním na 605 222 007 nebo vaše postřehy, případně varování před nehodami, kolonami a tak dále. Můžete velice pohodlně nahrát do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: dopolední impuls. Další muzika česká bude následovat v podání Miraj a jejich Drahokamů. Taky dneska jsou připraveni naši radostní velvyslanci, kteří zjišťují, co je příčinou vašich každodenních maličkých radostí. Dneska se budou zajímat o úsměvy na vašich tvářích. Co ti, Renčo, přinese úsměv na tváři? Nějaká tak, malá věc?
1: No tak malá věc je náš malý pes. Včera měl narozeniny, takže jsem mu udělala dort. No neudělala tu kapsičku psí masovou, jsem takhle vysypala do velikosti, teda do číslice 4 na talířek a pes panáčkoval, no krásný to bylo.
0: No, úžasně, já se těším, že mě to čeká až za rok, protože už od půlky dubna tady obden pomalu jsem slyšel, ježiš, pes bude mít narozeniny, už se to blíží.
1: No tak ty jsi měl narozeniny nedávno, škoda, že jsem ti nenasypala kapsičku s tvým číslem, ale to bych musela použít dvě kapsičky, no.
0: Máš tip na příští rok.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
6: Tak to je další level.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Plní impuls, za chvíli impulzuje krabička, v ní Hana Zagorová, rybičko zlatá, přeju si. No a my jsme vyhlásili takovou velkou pátrací akci po vašich každodenních maličkatých radostech.
1: To je pravda, my jsme kvůli tomu i ustanovili naši speciální
0: jednotku.
1: Jednotku, ano, chtěla jsem říct doslova hlídku, ale hlídka by hlídala, jednotka je mnohem lepší. Je to naše radostná jednotka, dnes Michal Ransdorf, kterého zajímalo, co vám stojí za těmi největšími úsměvy na vašich tvářích.
2: Co vám v životě dělá největší radost?
3: No jsou tři, víno, ženy, zpěv, ale alkohol nepiju a hudební sluch nemám, takže zbývá jenom jedna jediná radost.
4: Největší radost mi dělá moje dcera. S tím, jak mi dělá radost, tak zároveň mi to radost nedělá a tím je to zajímavý.
2: Co vám v životě dělá největší radost?
5: To, když se něco povede a třeba když je to nečekaný. Takhle úplně drobnosti, to se povede, tak mi dělá velkou radost.
6: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: za chvíli další muzika, třeba v podání Heleny Zeťové, Impossible, a bude i Miroš Birka, Prvá. Sledujeme taky silnice, aktuálně je problém třeba na příjezdu do Prahy po D5, kde je kolona, a dobrou zprávu máme i ze silnice 1/3. Doprava 007 je tady za něco málo přes 4 minuty, tak dál poslouchejte Impuls. No a my jsme se dneska v našich návratech, když vám bylo 18, vraceli do roku 2004, to znamená 18 leté z roku 2004, těm je letos 40.
1: No.
0: A kromě vás té obrovské záplavy tady máme jednoho navíc.
1: No a není to vlastně náhoda, že ho tady máme, protože i Tomáš Klus je ten, no škoda, že nám nenapsal, že co dělal, když mu bylo 18.
0: Mohl se
1: ozvat. No, no, ale tak má asi spousta práce, možná se i chystá na rozhovor k nám do studia, protože Tomáš Klus svoje 40. narozeniny oslaví u nás na Impulzu už tenhle pátek u Vlastikorce.
0: Jo, v pátek mezi 10. a 12. chystáme speciální vysílání, narozeninovou oslavu s Tomášem Klusem přímo ve studiu. Těšit se pochopitelně můžete na písničky, překvapení a také atmosféru, která bude stát za to. Klus slaví 40. jednou za život. Logicky.
1: Jo, to si dlouho počítal, ano, jednou za život, to většinou bývá. Uvidíme si, u Tomáše to třeba nebude dvakrát, zeptáme se ho.
0: Takže v pátek dopoledne leďte Impuls a oslavte 40. Tomáše Kluse společně s námi.

0: Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
1: A běží vám čas na správnou odpověď.
0: Pan profesor, přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
3: A právě teď je 17.45, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do kolony na 9. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 153 a 196. V opačném směru na Prahu na 171. kilometru leží na vozovce roztrhaná pneumatika, dávejte tady pozor. Kilometrové kolony v obou směrech popojíždí na silnici 35 na trase Mohelnice Svitavy před omezením u Žipotína. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobních aut v Hradci Králové v Klacké ulici na křižovatce s Lipovou. No a nakonec dobrá zpráva ze silnice číslo 3. Na trase Praha-Benešov Poříčí nad Sázavou se podařilo nehodu odstranit a kolony se téměř rozjeli. Končíme tedy dobře, vy se zapojte taky, buď zavoláním na 605 222 007 nebo na hraní vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
1: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.
3: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, přichází Ludvík Pospíšil.
4: Ahoj, ahoj. Renato a Petře. Renato, ty se těšíš na večer, veď?
5: No, jako takhle, já vím, že narážíš možná na to, že bude důležitý ano. Fotbal, jo?
4: Ano, Pražská Slavia večer může slavit.
5: No, to může a já jdu si sednout s kamarádkou na večeři, takže já se pak podívám, jak to dopadlo.
4: Takže ty to nemáš jako já, jakmile někde v hospodě hraje televize, tak já nevnímám, co mi kdo říká, celou dobu se na to dívám. Jo. A přitom tam může být něco, co mě vůbec nezajímá. Třeba rozmnožování hmyzu a já se pořád koukám.
5: Jo,
4: a tam ty samičky a ti samečkové,
5: jo,
4: já nevnímám, s kým si povídám, pořád se dívám na televizi.
5: Takhle, je totiž možný, že tam, kam jdu já, ani televize nemají. Já ti když tak řeknu, jaký pěkně přírodopisný pořad tam dávali.
3: No jenom na to navážu, sešívaní samečkové vlastně dneska mají druhý matchball, tak uvidíme, jestli, ale na tom prázdném stadionu asi žádné nebezpečí nehrozí dneska.
5: No tak to doufám, já doufám, že třeba podavače míčů nenapadne nějaká blbost, jo?
4: Fantasik Monce bude hlásit.
5: Těšíme se.
3: A s vámi na Impulzu pokračuje Ludvík Pospíšil. Hezký večer.

0: Krásný večer, už za chvíli je 18. hodina, posloucháte Radio Impuls. Nevím, jestli vám to bude dělat radost, podzim ale bude pokračovat i zítra. Bude mračno, dost, hlavně na horách čekáme přehánky a teploty od 12 do 16 stupňů. Západní Čechy uvidí maximálně 13.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Skocema maličká souhlu si pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
5: Po 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Halo.
7: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend. Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra slevy v magazínu Dnes.
12: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
13: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
14: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
15: Mrkneme na ceny pohonných hmot, opozice má obavy z obcházení parlamentu a relaci uzavřeme fotbalem. Je 18 hodin, zpráv zdraví Honza Varga.
16: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Ano, ceny pohonných hmot se zítra opět pohnou. Maximální cena benzínu od zítřka vzroste na 44 korun a 1 haléř za litr. Nafta naopak mírně zlevní na necelých 42 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Úřad zároveň vyzval čerpací stanice, aby ceny držely pod stanoveným stropem. Vládní regulace marží má pomoci tlumit inflaci, která v dubnu zrychlila právě kvůli drahým palivům. Podle průzkumů se kvůli cenám u pump musí omezovat už polovina českých domácností. Opozice má obavy z obcházení parlamentu. K tomu by mohlo dojít, pokud sněmovna schválí spornou novelu zákonů týkající se veřejných rozpočtů. Opozice předlohu kritizuje a s ní hlavně pozměňovací návrhy ministryně financí Aleny Schillerové. V některých případech by pak vláda nepotřebovala ke změnám v rozpočtu souhlas sněmovny nebo rozpočtového výboru. Podle opozice tím ale vláda posouvá rovnováhu mezi mocí výkonnou a zákonodárnou, protože bude moci obcházet parlament při navyšování výdajů. Schillerová to odmítá a předlohu hájí. Řekla mimo jiné, že bez zákona by nebylo možné sestavit návrh státního rozpočtu v zákonných mantinelech. Sněmovna dnes podle očekávání třetí čtení nedokončila. Ke schvalování normy se vrátí pozítří. Spod Krušnohorské třináctky zmizí další nebezpečné místo. Je to hlavní tah z Karlových Varů do Chomutova a na Ústí. Silničáři začali s modernizací křižovatky u Boru. Stávající čtyřpruh nedaleko ostrova nad Ohří dostane podle našeho zpravodaje Dušana Valenty připojovací a odbočovací pruhy. Dušane, dobrý podvečer.
6: Zdravím od Podkrušnohorského ostrova, kde je třináctka sice čtyřpruhová, ale na tu starší část bez zastavení nenajedete. Cestáři proto začínají předělávat křižovatku se silnicí od Lesova. Za skoro 120 milionů by nebezpečné místo mělo do podzimu zmizet. Třináctka nejbližší okolí dostane zcela novou podobu. Vedle připojovacích pruhů půjde o nové mosty proti hlukové stěny. Křížení silnic nižších tříd vyřeší okružní křižovatka. Bez těchto úprav totiž nejde na čtyřpruhu povolit vyšší rychlost než stávající 90. Dušan Valenta, Radio Impuls.
15: Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je teď mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu letos poškodila zejména válka s Íránem. Hradec Králové Liberec po půl hodině hry právě teď 1-0. Dosavadní průběh dalšího zápasu nadstavby o titul v první fotbalové lize má pro nás sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, pěkný podvečer.
7: Hezký podvečer. Královéští mají v utkání velkou motivaci, protože v případě vítězství by poskočili na čtvrté místo zaručující účast poháru Evropy a začali útočně, což jim vyneslo během 11 minut dvě gólové šance. Jenomže Čiják ani na dvakrát neprostřel obranný blok Severočechů a hlavička Petráška o centimetry minula jejich branku. Liberečtí ale brzy vyrovnali hru a sami pak zahrozil Lexou, který ale z úhlu minut zadražil branku. Před malinkou chvílí se ale na stadionu ozval obrovský potlesk na adresu otroků, protože ve 33. minutě hrák hlavou poslal domácí fotbalisty do vedení. 34. minuta, Hradec Králové Liberec 1-0, Standa Sigmund, Rádio Impuls.
0: Utkání pro vás budeme dál sledovat, já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a tohle je Marek Ztracený, který přichází s písničkou Vlastní svět, právě teď na Impulsu.
16: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: na čase být.
1: Tady je Radio Impulse, za chvíli nás čeká legenda. Eagles, Hotel Kalifornie. No a bohužel nemám dobré zprávy ze silnic, zavřená je trojka v obou směrech, podrobnosti řekneme za 3 minuty na Impulzu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti. Po veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je znovu v obou směrech silnice číslo 3 na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou. Srazila se tu dodávka osobní auto. Na příjezdu do Prahy po D5 se vyjedete do kolony na 10. kilometru. Ta pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. kilometr. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Na výjezdu z Českých Budějovic na Strakonice se za kruhovou křižovatkou srazilo osobní auto s nákladním a dva osobáky bourali v Hradci Králové. Je to v Kladské ulici na křižovatce s Lipovou ulicí. To toho bylo, takhle na večer. Přejeme vám šťastnou cestu, snad příště těch informací bude méně a doprava o to lepší. Taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. A toť už slibovaná skupina Eagles na Impulzu.

0: Tady je Rádio Impuls, žijeme českou muzikou. Hned popul speciální písnička pro posluchače Impulzu. Richard Müller, Srdce jako kníže Rohan, ovšem v živé verzi, tak jak ji Richard zahrál v klubu Doupě v roce 2025 pro vás, posluchače Rádia Impuls. No a chystáme pro vás další hudební specialitu. Tomáš Klus slaví 40. A na Impulzu to slavíme ve velkém. Bude to v pátek mezi 10. a 12. hodinou. Tomáš Klus dorazí přímo do studia k Vlastovi Korcovi. Těšit se můžete na písničky, překvapení a taky jedinečnou atmosféru. Tomáš Klus slaví 40. v pátek dopoledne na Impulzu. Teď už Vlasta Korec a jeho vtip.
1: Vtip Vlasty Korce. K policajtovi přiběhne člověk. Ukradli mi kolo, ukradli mi kolo!
2: Měl jste na něm zvonek?
1: Ne, neměl.
2: Měl jste na něm odrazky?
1: Taky ne.
2: Tak to bude za 500.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Už za chvíli impulzovic krabička Karel Gott a nápoj lásky číslo 10. Náš dopravně bezpečnostní projekt Jezdíme s úsměvem dnes zavítal znovu za vámi. Odměňovat zodpovědné řidiče. Kam přesně jsme dnes jeli a jaká odměna to byla, tak to řekne moderátor Petr Berka. Petře, ahoj.
1: Ahoj, tak dneska jsme s projektem Jezdíme s úsměvem zajížděli do Příbramy k čerpačce OMFAL v ulici Jana Drdy. Pojďte si spolu s námi poslechnout, jak to celé probíhalo, když přijela naše první posluchačka. Zdravíme z Příbramy, z ulice Jana Drdy, z čerpačky OMFAL a jako první sem za mnou dorazila jedna z posluchaček. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se jmenujete?
2: Pavlína.
1: Pavlíno, co jste dělala, když jste slyšela výzvu v rádiu?
2: Akorát jsem jela autem od lékaře.
1: Takže máte teď možnost si vytáhnout, protože jste byla první, odměnu od OMFAL, tak můžete sáhnout. A řekněte nám potom nahlas, co jste se vytáhla. Takže?
2: Kupon na 100 korun. Skvěle, děkuju.
1: Tak Pavlíno, díky, že jste se zastavila, díky vám všem. Ani dnes si odměnu v podobě tankování na rok zdarma nikdo nevytáhl. Krom toho sebou vozíme i další odměny, jako tankování i na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma, kupony do myčky, body do apky nebo něco z gastronabídky. No nic, tak jezděte dál s úsměvem, dobře naladění na ty správné rozhlasové vlny a třeba zase zítra někde v terénu nebo možná právě u vás, kdo ví, před barákem. Určitě poslouchejte již o to dopoledne, kdy dáváme do vysílání různé nápovědy a popolední i pětistovku na cokoliv pro všechny posluchače Rádia Impuls. Těším se.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

Tolik jim pouzavit z krabička, za chvíli Petr Naď a tak jsme frajery, ještě předtím Garrett Gates tady na Impulzo. Bohužel pořád je zavřená trojka po odpolední nehodě, a to na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou. Jak se tam vyvíjí situace, o tom za 3 minuty na Impulzo.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Agentky, agenti, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a Lenka Roštoková. Ahoj Leni.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Po nehodě dodávky s osobním autem je opět neprůjezdná silnice 3 z Prahy do Benešova u sjezdu na Nespeky. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nesouvislé kolony hlavně kamionů mezi 162. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona od Loděnice od 10. kilometru a pokračuje na Pražský okruh k Ořechu na 19. kilometr. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy se zdržíte za sjezdem na Řehlovice mezi 62. a 60. kilometrem. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 10 na příjezdu do Železného Brodu od Turnova a podobná situace je i na silnici 57 z Opavy do Fulneku u obce Vrchy. Z Global Assistance Lenka.
1: Teď vám přejeme šťastnou cestu, taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007, tady Impuls.

0: Krásný večer, už za chvíli to bude 19. hodina, posloucháte Rádio Impuls. Na zahrádkách zítra budou jenom ti nejodolnější kuřáci, bude zamračeno, hlavně na horách čekáme přehánky a teploty od 12 do 16 stupňů. Západní Čechy se těší maximálně na 13.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umím to CZ.
4: Policie vyšetřuje firmy Nestlé a Danone. Církevní představitelé vyzývají lupiče k vrácení lebky svaté Zdislavy a letiště v Mošnově může být znovu vojenské. Zprávy v 19 hodin má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česká policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, a to kvůli podezření z ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení podala organizace IPFAN poté, co inspekce v některých šaržích objevila nebezpečný toxin. Podle oznamovatelů firmy informovaly o kontaminaci se zpožděním a stahovaly výrobky z trhu příliš pomalu. Nestlé pochybení odmítá a tvrdí, že úřady varovalo včas. Policie prověří i postup státu, který varování pro pediatry a veřejnost vydal až několik měsíců po prvních nálezech. Prodejcům závadného mléka teď hrozí pokuty až 50 milionů korun. Policie dál pátrá po lupiči lebky svaté Zdislavy. Neznámý pachatel vzácnou relikvii ukradl včera večer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku na začátku bohoslužby. Uvnitř byl v té době jenom kněz, který se připravoval v zákristii. Alarm byl kvůli nadcházejícímu obřadu vypnutý. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl říká, že lebka má nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Nad drzostí lupiče kroutí hlavou.
5: Krádež po svátném prostoru a zvlášť krádež ostatku svatých je opravdu vážná věc, je to zásah do toho posvátného, a takže vyzývám toho, kdo si tady vzal tu lebku, aby ji vrátil.
4: Pachatel měl pravděpodobně černé nebo jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé nebo jinak světlé boty. Policie vyzvala veřejnost ke spolupráci. Armáda má od Moravskoslezského kraje převzít letiště v Mošnově. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš s tím, že hejtmanství nemá 4,5 miliardy korun na nezbytnou opravu vzletové dráhy. Převod teď vyjednává ministerstvo obrany, parametry transakce ale zatím strany nekomentují. Podle vedení letiště nebude mít změna vlastníka vliv na civilní, osobní ani nákladní dopravu, která loni dosáhla rekordních čísel. Opoziční zastupitel Ivo Vondrák záměr kritizuje a upozorňuje, že armáda není způsobená k provozování komerčního karga. Součástí strategického rozvoje oblasti jsou i miliardové investice společnosti Čepro do skladů a potrubního propojení na letecké palivo. Třetí obětí tragické nehody u norského pobřeží je slovenský občan. Ten zemřel společně se dvěma Čechy po převrácení rybářského člunu. Slovenskou oběť potvrdilo ministerstvo zahraničí v Bratislavě. Podle médií jde o známého folkloristu Igora Jarolína. Skupina tří mužů se v neděli nevrátila z rybolovu u ostrova Smela. Jejich těla i převrácenou loď nalezl později v noci na pondělí záchranný vrtulník. Majitel půjčovny lodí vypověděl, že turisty před vyplutím varoval před nepříznivým počasím a doporučil jim, aby zůstali v bezpečnějších vodách. Příčinu neštěstí v náročném terénu teď vyšetřují norské úřady. Hradec Králové Liberec ve druhém poločase 1-0. Co nabídly další minuty zápasu třetího kola nadstavby o titul v první fotbalové lize, nám teď prozradí náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
6: Hezký večer, tak po gole Královéhradeckého Suchomela ve 33. minutě, po kterém ještě brankář Krejčiřík skvěle vytáhl golové hlavičky Daridy a Petráška, mohlo být hned na začátku druhé půle vyrovnáno, ale Mahmič z tutovky brankovou trochu netrefil. No a protože se další šance na změnu skóra vůbec nenarodily, vede Hradec Králové v 77. minutě nad Libercem 1-0. Standa Sigmund, Rádio Impuls.
0: Na Impulzu pro vás samozřejmě budeme sledovat i druhý dnešní fotbal Slavia Jablonec. No a Slavia může večer slavit, tak uvidíme. Já jsem Ludvík Pospíšil a tohle je Pavel Habera, je to ve Hvězdách.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Vydrží 2 minuty. Na naší dopravu máme dobrou zprávu ze trojky. Možná jsem blázen, ale čekám dál.
1: Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Ty vole, ať už je páze, ty vole, ať už je páze. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Nad hlavou je můj svět, prosím vás, odpusťte mě.
2: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
6: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 6. kilometru. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi 174. a 196. kilometrem. Na trase z Ostravy směrem na Příbor u nájezdu na dálnici D48 bourala 3 osobní auta. A teď konečně ta dobrá zpráva ze silnice číslo 3. Na trase Praha-Benešov u Poříčí nad Sázavou se podařilo odstranit nehodu a kolony se v obou směrech rozjely. Když vám přejeme pohodovou cestu a dobře dojeďte, taky se ozvěte, jak se vám jede do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Hned po půl osmé na Impulzu hrajeme čínské a drobnou paralelu. A Impuls je rádio plné peněz. Dnes se ráno jsme se o tom mohli přesvědčit. Štěstí se usmálo na posluchače Jaroslava. V pravý čas zvednul telefon, zavolal výherní heslo Halo tady Impulzovi a riskoval. A vytočil si na našem kole to nejlepší.
1: Kolo se točí, koukám na něj.
2: Jo! Klape! Máte tam 100 tisíc!
3: Jo!
2: Máte tam 100 tisíc!
3: Jo! To není možný.
2: Není to možný, nebo je, já nevím. No, prostě jako to fakt.
1: Ježiši Kriste, a mě z toho se málem stopla hercna, jak se říká, jako neskutečný. To je jako výherní fanfára pro vás jednoznačně.
3: Já jsem nevěděl, že se stane tady to.
0: Takové bylo dnešní ráno a zítra to může vypadat úplně stejně. Tak držíme palce, ale vyhrát můžu jenom ti přihlášení. Přihlásíte se na impuls.cz nebo v naší mobilní aplikaci.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabička se pomalu začíná otvírat, aby vydala Petra Reska jeho přátelství. Žijeme českou muzikou, tady na Impulzu. Dnes je Český den proti rakovině, jedná se o nejstarší celonárodní veřejnou sbírku. Jejím symbolem je žlutý květ měsíčku lékařského se světle fialovou stužkou. A symbolicky právě v tento den vyšel na zpravodajském serveru iDnes.cz rozhovor s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem.
1: Bývalý předseda vlády, téměř 70-letý Mirek Topolánek totiž od podzimu trpí rakovinou slinivky. V pořadu Rozstřel na webu iDnes.cz popsal svoji cestu s touto nemocí.
2: Já jsem ten, který měl štěstí, protože jsem byl na monitoringu díky zánětu, takže se na to přišlo včas. V září jsem absolvoval docela těžkou operaci, od té doby půl roku chemoterapie. Jsem asi 3 týdny po poslední 12. chemošce a mám za sebou týden golfu na jihu Španělska. Jsem docela pohodě.
1: Po celou dobu se i přes nemoc Topolánek snažil dál pracovat a sportovat. V těchto chvílích se prý cítí plný sil.
2: Protože zakládám teď v těchto dnech definitivně nadační fond. Štěstí nestačí. Cítím určitý dluh, závazek, výzvu. Ta smrtnost je strašně vysoká i díky tomu, že se prostě nezachytí včas ta rakovina.
1: Celý rozhovor s bývalým premiérem Mirkem Topolánkem si můžete poslechnout na zpravodajském webu iDnes.cz. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Žijeme českou muzikou na Impulzu, za chvíli Anjaka, Údolí včel. Pokud sedíte za volantem, přejeme šťastnou cestu a hlavně bezpečnou jízdu, protože v cíli na vás čeká někdo, kdo vás má rád. Pozor na kolonu, na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy před 196. kilometrem. Podrobnosti řekneme za minutu.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co ti na cestách dělá radost ze života?
3: No život, protože já takhle žiju už 34 let, je to něco fantastického. Já se cítím šťastný, mám naplněný život, plním si sny a přál bych to každému, kdo má takovou podobnou ambici nebo touhu.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Tak a jdeme na silnice, jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A Lenka Roštoková, ahoj Leni.
4: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně vázne doprava v nárazových kolonách od Rudné od 5. kilometru až na pražský okruh Ořechu. V Praze v Belské ve směru z Letňan do Hloubětí na zasjezdem Stínovecké očekávejte zdržení. Na Litoměřicku na výjezdu z Lukavce na Keblice na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta. Global Assistant Lenka.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme. A to bez limitu.

0: Krásný večer, za chvíli 20. hodina, Pražskou slávy, možná čeká noc oslav, rozhodovat se o tom začne už za chvíli, ale ani případný titul nic nezmění na ranní kocovině na obloze, bude zamračeno, hlavně na horách čekáme přeháňky a teploty do 16 stupňů Celsia. Jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem, 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem na rádiu Impuls.
4: Policie stále pátrá po lupiči Lebky svaté Zdislavy. Soud potrestal pašeráky drog v dortech a Slavia hraje proti Jablonci bez fanoušků. Je 20 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Lebka svaté Zdislavy může lupiči přinést i smůlu. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl církevní historik Jaroslav Šebek. Dosud neznámý pachatel ukradl vzácnou relikvii z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle Šebka mohl mít pachatel různé důvody, třeba finanční nebo i rituální. Historik ve vysílání potvrdil, že lebka svaté Zdislavy má nevyčíslitelnou historickou a duchovní hodnotu.
5: A je to velká ztráta a hlavně prostě je to šok pro ty věřící, protože za pár dní, 30. května, se koná hlavní pouť v Jablonném a tam samozřejmě vlastně ta lebka je taky předmětem té zbožné úcty.
4: Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel včera večer v Jablonném na začátku bohoslužby. Kvůli obřadu byl vypnutý alarm. Policie po lupiči pátrá. O pomoc prosí i veřejnost. 8 lidí dostalo u pražského soudu tresty od 4 do 8 let vězení, a to za pašování 32 kg kokainu z Berlína do Prahy. Gang, složený převážně z cizinců, drogu ukrýval v dortech a převážel je linkovými autobusy na Florenc. Hlavní organizátor, ruský barman žijící v Česku, se přiznal a dostal 8letý trest. Dva členy skupiny vyhostili ze země a další dva vyvázli s podmínkou. Kromě kokainu skupina obchodovala také s LSD a extází. Pětice odsouzených se proti rozsudku odvolala. Mezi potrestanými je i partnerka hlavního organizátora, které soud uložil podmínku, aby se mohla starat o jejich společné dítě. Propojení téměř 400 nemocnic v Evropské unii slaví úspěch. Výrazně se tím zrychluje diagnostika a léčba vzácných onemocnění. Podle zástupců Všeobecné fakultní nemocnice v Praze umožňuje tato síť sdílet zkušenosti expertů i tam, kde jsou počty pacientů s konkrétní diagnózou velmi nízké. V Česku trpí některou z tisíců vzácných chorob až 500 000 lidí. Nejvíce specializovaných center mají nemocnice v Motole, Brně a právě pražská VFN. Odborníci zdůrazňují, že včasné určení diagnózy je klíčové zejména u dětí, kde prodleva může vést k nevratnému zhoršení stavu. Hraniční přechody mezi Slovenskem a Ukrajinou byly odpoledne zhruba na 2 hodiny uzavřené. Opatření trvalo od 15 do 17 hodin a podle slovenské policie k němu přistoupila ukrajinská strana z bezpečnostních důvodů. K uzavření došlo v době, kdy Ukrajina čelila masivním ruským vzdušným úderům, které zasáhly i západní část země u slovenských hranic. Provoz na všech 5 přechodech je už plně obnovený a situace na hranici je podle úřadů klidná. Rusko podle prezidenta Zelenského vyslalo během dnešního útoku proti Ukrajině nejméně 800 dronů. V pražském Edenu právě začalo utkání mezi Slavií Praha a Jabloncem, stav je tedy zatím 0-0. O první momenty střetnutí nadstavby v první fotbalové lize o titul se s námi podělí náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
6: Hezký večer, tak hraje se netradičně v komorní prostředí, což jak známo mají na svědomí fanoušci Slávie po nechutném incidentu v derby. Slávisté dneska ale pokud zvítězí, obhájí mistrovský titul, ale motivaci a velkou má i Jablonec, který po dnešní výhře Hradce nad Libercem ztratil 4. místo, znamenající účast pohárové Evropě. Zatím 3. minuta, Slávia a Jablonec, jak jste řekli, 0-0. Standa Sigmund, Rádio Impuls.
4: Děkujeme a já ještě dodám, že fotbalisté Hradce Králové ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili doma Liberec 1-0.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači, jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
3: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
0: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
0: Létá po světě a bere nás sebou.
1: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Šorm navrhuje zjednodušit pravidla v českých věznicích. V rámci nové koncepce vězeňství žádá lepší kontakt vězňů s dětmi, sjednocení hygienických standardů a zkrácení maximální doby na samotce z 20 na 14 dní. Podle Šorma jsou současná opatření často nepřiměřeně tvrdá a nejednotná. Změny mají zajistit důstojnější podmínky, usnadnit vězňům návrat do společnosti a zároveň snížit náklady státu na provoz věznic. V Česku je aktuálně za mřížemi zhruba 19 000 lidí. Sucho se nádržím v povodí Odry zatím vyhýbá. Zima byla přitom z hlediska zásob vody ve sněhu jednou z nejslabších za posledních více než 50 let. ČTK to řekla mluvčí povodí Odry Šárka Vlčková. Podle ní dokázaly nádrže Slezská Harta, Šance nebo Olešná ustát i uplynulé suché týdny.
4: Měsíc duben byl z hlediska naměřených srážek podprůměrný až suchý. Přesto byly významné vodní nádrže na konci dubna naplněné na přiměřené až vyšší úrovni.
3: Celkový úhrn srážek na území ve správě podniku dosáhl v dubnu většinou do 20 mm. Situaci ale zlepšilo deštivější počasí posledních dnů. V oblasti Jeseníků spadlo místy až kolem 35 mm srážek. Policie v Bosně a Hercegovině zadržela 6 mužů podezřelých z výroby dětské pornografie. Skupina podle vyšetřovatelů přes sociální sítě kontaktovala 13-leté a 14-leté děti, které nutila k pořizování erotických materiálů. Podezřelí se rovněž pokoušeli domlouvat s oběťmi osobní schůzky za účelem sexuálního styku. Mezi zadrženými je 5 Bosňanů a 1 Srb. Při domovních prohlídkách na severovýchodě země kriminalisté zajistili počítače, telefony a další datové nosiče. Počet obětí zatím ministerstvo vnitra neupřesnilo. Do začátku fotbalového mistrovství světa zbývá už jen měsíc. Budou ho pořádat Spojené státy, Kanada a Mexiko. Převážná většina zápasů se odehraje ve vybraných amerických městech. Místní hoteliéři se připravují na příval fotbalových turistů a fanoušků. Pokoje ale zatím zůstávají prázdné.
5: Turisty i milovníky sportu odrazují vysoké ceny letenek, hotelů a složitá víza. Rezervace v hostitelských městech zaostávají za původními prognózami. Někde jsou dokonce i pod průměrem běžné letní sezony. Lépe jsou na tom jen v Miami a v Atlantě. Hotelům se ale nedaří například na západním pobřeží v San Francisku. K nepříznivé situaci přispěla i samotná federace FIFA. Zrušila tisíce rezervací. Průměrná cena pokoje se v době fotbalové horičky pohybuje kolem 14 000 korun za noc. Očekává se ale výrazné zlevňování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Nedělní derby mezi Slaví a Spartou bylo kvůli vtrhnutí fanoušků na trávník zkontumováno. Incident prý vyvolala předčasná výzva spíkra tribuny Sever k oslavám, po které stovky příznivců Slavie napadly hráče soupeře a naházely světlice do sektoru hostů. Zatímco policie z dostupných materiálů stotožňuje podezřelé z výtržnictví, spíkr tribuny Sever v prohlášení přiznal, že udělal chybu, když fanouškům oznámil, aby se připravili na oslavy, přestože do konce utkání zbývaly zhruba 3 minuty. Omluvil se. Zápas skončil za stavu 3-2, v samostatné české lize jde o historicky teprve druhou kontumaci kvůli řádění fanoušků. Bude zataženo až oblačno, zpočátku se objeví přehánky, zejména na horách, později bude přehánek přibývat, večer se pak na Moravě a ve Slezsku přidá déšť, ojediněle se objeví i bouřky. Naměříme 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

bys byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: se nejsnadněji přihlásit do hry Haló tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
1: Haló tady Impulzovi.
2: Vy jste připravený chlap, hele, jste a teď jste to zved? To je neuvěřitelné.
0: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Haló tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
3: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den o 15. hodině na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Vláda získala pravomoc regulovat ceny pohonných hmot. Umožňuje jí to nový zákon, který vstoupil v účinnost. Kabinet může v případě mimořádné situace na trhu nařízením omezit ceny až na 12 měsíců, a to i opakovaně. Zákon vznikl jako reakce na zdražování benzínu a nafty kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že cílem je zabránit umělému udržování vysokých cen prodejci. Vláda sice nesmí stanovit pevnou minimální cenu, může ale stropovat marže. Opozice návrh kritizovala jako návrat k socialismu a varovala před příliš silnou pravomocí exekutivy bez dostatečné soudní kontroly. Nová norma nahrazuje dosavadní plošná opatření ministerstva financí. Hradec Králové rozšíří zákaz pití alkoholu na veřejnosti. Nově se omezení bude týkat také části čtvrti Svobodné dvory na západním okraji města. Návrh vyhlášky s rozšířením zákazu budou ještě schvalovat zastupitelé. Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová říká, že cílem opatření je omezit problémy spojené s hlučností, nepořádkem a posílit bezpečnost v lokalitě.
2: Snažíme se efektivně reagovat na podněty z komisí místní samosprávy, od městské policie, od veřejnosti, ze škol, a právě v souvislosti se Svobodnými dvory jsme takový podnět dostali a proto jsme také vymezili určité zóny, kde bude zakázána konzumace alkoholických nápojů.
1: Vyhláška dává strážníkům možnost pijáky alkoholu z místa vykázat nebo pokutovat. V Hradci Králové zóna se zákazem v současnosti zahrnuje 46 lokalit. Krušnohorský Nejdek se odpojuje od teplárny Vřesová. Víc než 10-kilometrový parovod je na hraně životnosti a stále častější opravy zvyšují cenu tepla i teplé vody.
3: Životnost parovodu plánovaná na 30 let se chýlí ke konci. Bylo proto potřeba rozhodnout, jestli udělat celkovou modernizaci nebo Nejdek od teplárny odpojit. Město se rozhodlo pro druhou variantu. Páru nahradí plynové kotle s kogeneračními jednotkami. Ve výsledku to bude levnější. Nejdek využije stávající výměníky i rozvody do domů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Úřady v Bordeaux zakázaly více než 17 000 lidem opustit výletní loď Ambition poté, co se u části cestujících projevila střevní infekce. V izolaci skončilo zhruba 50 osob, jeden 92-letý senior na palubě zemřel na zástavu srdce. Podle úřadů úmrtí ani nákaza nesouvisí s hantavirem. Přísná preventivní opatření ale byla přijatá kvůli snaze předejít fámám a panice. Loď, která vyplula ze Skotska, měla původně pokračovat do Španělska. Podobné epidemie v uzavřených prostorách plavidel nejsou podle hygieniků ničím výjimečným. Česká hokejová reprezentace má za sebou druhý trénink ve Friburku před pátečním startem mistrovství světa proti Dánsku. Svěřenci kouče Radima Rulíka se zaměřili především na pilování přesilovek a oslabení, ve kterých trenéři zkoušejí různé varianty, včetně spolupráce nejmenšího hráče Jakuba Fleka s nejvyšším Jaroslavem Chmelařem. Hráči si zatím zvykají na širší kluziště a v BCF aréně se poprvé sklouznou zítra. O postu brankářské jedničky pro úvodní duel zatím není rozhodnuto. O místo v sestavě soupeří trio Pavlát, Kváča a Kořenář. Po pátečním vstupu do turnaje čekají národní tým v základní skupině postupně Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada. Bude zataženo až oblačno, zpočátku se objeví přehánky, zejména na horách, později bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku přidá déšť, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

znáš to ty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince.

čteš v ulicích, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba maličká, jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: U 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
5: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den.
1: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Startují zprávy s Honzou Vargou. Slavističtí fotbalisté slaví 23. mistrovský titul. Stvrdili ho 2 kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5-1 nad Jabloncem. Utkání se kvůli disciplinárnímu trestu hrálo bez fanoušků. Lídr soutěže před prázdnými tribunami v Edenu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se prosadil Štěpán Chaloupek, Samuel Isife a Mojmír Chytil. Po změně stran zvýšili Tomáš Holeš a znovu Chaloupek. Za hosty skorigoval skóre Eduard Sobol. Slávisté mohli titul slavit už v sobotu, jenže pak před koncem derby vběhly stovky fanoušků na hrací plochu. Někteří napadli Sparťany a disciplinární komise nakonec utkání kontumovala 0-3 v neprospěch Slávie. K tomu jí napařila 10-milionovou pokutu a nakázala odehrát 4 domácí utkání bez fanoušků. Sněmovna poslala do finálního schvalování novelu, která má umožnit Nejvyššímu kontrolnímu úřadu kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Shoda na konečném znění je ale zatím v nedohlednu, protože k prosazení ústavní změny je potřeba 120 hlasů. Zatímco opozice v čele s ODS chce zákony o veřejnoprávních médiích pojistit tak, aby je sněmovna nemohla měnit bez souhlasu Senátu, vládní koalice plánuje tato média převést pod státní rozpočet a úpravu odmítá. Tomio Okamura za SPD navíc požaduje, aby mohl kontrolní úřad prověřovat hospodaření médií i zpětně. Opozice naopak varuje před snahami o ochočení České televize a rozhlasu. Lebka svaté Zdislavy může lupiči přinést i smůlu. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl církevní historik Jaroslav Šebek. Dosud neznámý pachatel ukradl vzácnou relikvii z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podle Šebka mohl mít pachatel různé důvody, třeba finanční nebo i rituální. Historik ve vysílání potvrdil, že lebka svaté Zdislavy má nevyčíslitelnou historickou a duchovní hodnotu.
10: A je to velká ztráta a hlavně prostě je to šok pro ty věřící, protože za pár dní, 30. května, se koná hlavní pouť v Jablonném a tam samozřejmě vlastně ta lebka je taky předmětem té zbožné úcty.
9: Lebku svaté Zdislavy ukradl pachatel včera večer v Jablonném na začátku bohoslužby. Kvůli obřadu byl vypnutý alarm. Policie po lupiči pátrá, o pomoc prosí i veřejnost. V Ostravě vyrostlo rekordní pódium, určené je pro symfonii tisíců Gustava Mahlera. Postavili ho v trojhalí Karolina, má rozlohu 600 metrů čtverečních a vystoupí na něm bezmála 600 hudebníků. Pro koncert vážné hudby se ještě nikdy v moravskoslezském regionu tak velké pódium nestavilo.
11: Konstrukce má 15 výškových úrovní, stavba je rozdělena do 11 řad, přičemž zboristé v té nejvyšší budou stát ve výšce 3,5 metru nad podlahou haly. Ambicí organizátorů je co nejvěrněji navázat na historickou premiéru díla z roku 1910. A právě velkorysé prostory ostravského trojhalí to umožňují. Kvůli technické a interpretační náročnosti patří Mahlerova 8. symfonie k nejméně uváděným symfonickým dílům. Ostravské koncerty se uskuteční 17. a 18. května. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
9: Soud v Los Angeles poslal na 2 roky do vězení Erika Fleminga, a to za podíl na smrti herce Matthewa Perryho. Fleming přiznal, že hvězdě seriálu Přátelé zprostředkoval nelegální dodávky ketaminu od dílerky Jasmine Sanghaové. Perry se po požití drogy v říjnu 2023 utopil v bazénu. Fleming s vyšetřovateli spolupracoval, což mu vyneslo mírnější trest. Dílerka, přezdívaná Ketaminová královna, dostala už dříve 15 let. Perry užíval ketamin v rámci terapie depresí, látku si ale prostřednictvím odsouzených sháněl i nelegálně. Čekáme zítra zataženo až oblačno, zpočátku se objeví přehánky, zejména na horách, později ale bude přeháněk přibývat, večer se pak na Moravě a ve Slezsku také objeví déšť, ojediněle se mohou přidat i bouřky. Naměříme 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka.

0: tančila do samby rytmu. Zítra ráno píšem z algoritmu, řekla, že prej má teď volnej bejvák.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Zdražování v Česku zrychlilo. Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za půl roku. Meziroční inflace byla v dubnu 2,5%, o 0,6% bodu více než v březnu. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Statistička Pavla Šedivá vysvětluje, že zdražování znovu táhly pohonné hmoty.
6: Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44 korun a 50 haléřů za litr a benzín Natural 95 za 41 korun a 10 haléřů za litr. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022.
5: V dubnu meziročně zdražovaly například také stravovací a ubytovací služby. Naopak zlevnění zaznamenaly potraviny a nealkoholické nápoje. Armáda má od Moravskoslezského kraje převzít letiště v Mošnově. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš s tím, že hejtmanství nemá 4,5 miliardy korun na nezbytnou opravu vzletové dráhy. Převod teď vyjednává ministerstvo obrany, parametry transakce ale zatím strany nekomentují. Podle vedení letiště nebude mít změna vlastníka vliv na civilní, osobní ani nákladní dopravu, která loni dosáhla rekordních čísel. Opoziční zastupitel Ivo Vondrák ale záměr kritizuje a upozorňuje, že armáda není způsobená k provozování komerčního karga. Součástí strategického rozvoje oblasti jsou i miliardové investice společnosti Čepro, a to do skladů a potrubního propojení na letecké palivo. 8 lidí dostalo u pražského soudu tresty od 4 do 8 let vězení, a to za pašování 32 kg kokainu z Berlína do Prahy. Gang složený převážně z cizinců drogu ukrýval v dortech a převážel ji linkovými autobusy na Florence. Hlavní organizátor, ruský barman žijící v Česku, se přiznal a dostal 8letý trest. Dva členy skupiny vyhostili ze země a další dva vyvázli s podmínkou. Kromě kokainu skupina obchodovala také s LSD a extází. Pětice odsouzených se proti rozsudku odvolala. Mezi potrestanými je i partnerka hlavního organizátora, které soud uložil podmínku, aby se mohla starat o jejich společné dítě. Do začátku fotbalového mistrovství světa zbývá už jen měsíc. Budou ho pořádat Spojené státy, Kanada a Mexiko. Převážná většina zápasů se odehraje ve vybraných amerických městech. Místní hoteliéři se připravují na příval fotbalových turistů a fanoušků. Pokoje ale zatím zůstávají prázdné.
7: Turisty i milovníky sportu odrazují vysoké ceny letenek, hotelů a složitá víza. Rezervace v hostitelských městech zaostávají za původními prognózami. Někde jsou dokonce i pod průměrem běžné letní sezony. Lépe jsou na tom jen v Miami a v Atlantě. Hotelům se ale nedaří například na západním pobřeží v San Francisku. K nepříznivé situaci přispěla i samotná federace FIFA. Zrušila tisíce rezervací. Průměrná cena pokoje se v době fotbalové horičky pohybuje kolem 14 000 korun za noc. Očekává se ale výrazné zlevňování. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
5: Slavističtí fotbalisté slaví 23. mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5-1 nad Jabloncem. Utkání se kvůli disciplinárnímu trestu hrálo bez fanoušků. Lídr soutěže před prázdnými tribunami v Edenu rozhodl už v úvodním dějství, kdy se prosadili Štěpán Chaloupek, Samuel Izife a Mojmír Chytil. Po změně stran zvýšili Tomáš Holeš a znovu Chaloupek. Za hosty pak korigoval skóre Eduard Sobol. Slávisté mohli titul slavit už v sobotu, ale pak před koncem derby vběhly stovky fanoušků na hrací plochu. Někteří napadli Sparťany a disciplinární komise nakonec utkání zkontumovala 0-3 v neprospěch Slavie. K tomu jí napařila 10-milionovou pokutu a nakázala odehrát 4 domácí utkání bez fanoušků. Čekáme zataženo až oblačno, zpočátku s přeháňkami, později bude přeháněk přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku přidá déšť, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Během dne naměříme 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Katolická církev i policie pátrají po ukradené lebce svaté Zdislavy. Ta zmizela v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí. Zloděj využil začátku bohoslužby, kdy byl vypnutý alarm, rozbil ochranná skla a s relikvií utekl. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil čin za zdrcující a vyzval pachatele k vrácení ostatků, jejichž hodnota je nevyčíslitelná. Historici spekulují o krádeži na objednávku nebo pro okultní účely. Statky svatých se totiž dnes běžně neobchoduje. Svatá Zdislava, patronka rodin a nemocných, je v Jablonném pochovaná od 13. století a její svatořečení proběhlo v roce 1995. Česká policie vyšetřuje výrobce kojeneckého mléka Nestlé a Danone, a to kvůli podezření z ohrožení zdraví závadnými potravinami. Trestní oznámení podala organizace IPFAN poté, co inspekce v některých šaržích objevila nebezpečný toxin. Podle oznamovatelů firmy informovali o kontaminaci se zpožděním a stahovali výrobky z trhu příliš pomalu. Nestlé pochybení odmítá a tvrdí, že úřady varovalo včas. Policie prověří i postup státu, který varování pro pediatry a veřejnost vydal až několik měsíců po prvních nálezech. Prodejcům závadného mléka teď hrozí pokuty až 50 milionů korun. V Klatovech se dějí divné věci. Od loňského prosince začínají a končí meziměstské autobusové linky na zdejším novém přestupním terminálu. Velké autobusové parkoviště pro desítky busů uprostřed terminálu, ale zůstává až na výjimky úplně prázdné. Všiml si toho kolega Petr Ježek z Mladé fronty Dnes a našel vysvětlení.
2: Je poměrně jednoduché. Řidiči čekajících autobusů tu zatím nemají potřebné zázemí. Místo pro jejich odpočinek je v budově vlakového nádraží, ale tahle památkově chráněná budova ještě prochází velkou rekonstrukcí. Proto většina autobusů z krajských linek odjíždí po vysazení cestujících na půl kilometru vzdálené staré autobusové nádraží. Tam šoféři zázemí mají. Tohle přejíždění autobusů bude minimálně do konce letošního roku. Z Klatov Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Krušnohorský Nejdek se odpojuje od teplárny Vřesová. Víc než 10-kilometrový parovod je na hraně životnosti a stále častější opravy zvyšují cenu tepla i teplé vody.
3: Životnost parovodu plánovaná na 30 let se chýlí ke konci. Bylo proto potřeba rozhodnout, jestli udělat celkovou modernizaci nebo Nejdek od teplárny odpojit. Město se rozhodlo pro druhou variantu. Páru nahradí plynové kotle s kogeneračními jednotkami. Ve výsledku to bude levnější. Nejdek využije stávající výměny i rozvody do domů. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Nedělní derby mezi Slavií a Spartou bylo kvůli vtrhnutí fanoušků na trávník zkontumováno. Incident prý vyvolala předčasná výzva spíkra tribuny Sever k oslavám, po které stovky příznivců Slavie napadly hráče soupeře a naházely světlice do sektoru hostů. Zatímco policie z dostupných materiálů stotožňuje podezřelé z výtržnictví, spíkr tribuny Sever v prohlášení přiznal, že udělal chybu, když fanouškům oznámil, aby se připravili na oslavy, přestože do konce utkání zbývaly zhruba 3 minuty. Proto se omluvil. Zápas skončil za stavu 3-2. V samostatné české lize jde o historicky teprve druhou kontumaci kvůli řádění fanoušků. Bude zataženo až oblačno, zpočátku se objeví přehánky, zejména na horách. Později bude přeháněk přibývat, večer se pak na Moravě a ve Slezsku přidá i déšť. Ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme během dne 12 až 16 stupňů, na západě jen kolem 11. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba maličká, jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužen víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Začínají zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Zdražování v Česku zrychlilo. Spotřebitelské ceny rostou nejrychleji za půl roku. Meziroční inflace byla v dubnu 2,5%, o 0,6% více než v březnu. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Statistička Pavla Šedivá vysvětluje, že zdražování znovu táhly pohonné hmoty.
10: Nafta se na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 44 korun a 50 haléřů za litr a benzín Natural 95 za 41 korun a 10 haléřů za litr. Byly to nejvyšší hodnoty od října, respektive listopadu roku 2022.
9: V dubnu meziročně zdražovaly například také stravovací a ubytovací služby. Naopak zlevnění zaznamenaly potraviny a nealkoholické nápoje. Armáda má od Moravskoslezského kraje převzít letiště v Mošnově. Po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš s tím, že hejtmanství nemá 4,5 miliardy korun na nezbytnou opravu vzletové dráhy. Převod teď vyjednává ministerstvo obrany, parametry transakce ale zatím strany nekomentují. Podle vedení letiště nebude mít změna vlastníka vliv na civilní, osobní ani nákladní dopravu, která loni dosáhla rekordních čísel. Opoziční zastupitel Ivo Vondrák ale záměr kritizuje a upozorňuje, že armáda není způsobená k provozování komerčního karga. Součástí strategického rozvoje oblasti jsou i miliardové investice společnosti Čepro, a to do skladů a potrubního propojení na letecké palivo. 8 lidí dostalo u pražského soudu tresty od 4 do 8 let vězení, a to za pašování 32 kilogramů kokainu z Berlína do Prahy. Gang složený převážně z cizinců drogu ukrýval v dortech a převážel ji linkovými autobusy na Florence. Hlavní organizátor, ruský barman žijící v Česku, se přiznal a dostal 8letý trest. 2 členy skupiny vyhostili ze země a další 2 vyvázli s podmínkou. Kromě kokainu skupina obchodovala také s LSD a extází. 5 odsouzených se proti rozsudku odvolala. Mezi potrestanými je i partnerka hlavního organizátora, které soud uložil podmínku, aby se mohla starat o jejich společné dítě. Do začátku fotbalového mistrovství světa